0: ústy za spalovák ani krok víc a ani krok zpátky vylejzat z hybridu je takový zajímavý. No a teď, když si to vlastně začneš rozebírat, jo, sociální demokrati ty se hledají sami, svobodní.
1: Který myslíš, on jich je v Česku teď
0: no, to je taky
1: víc,
0: pravda, no, to
1: víc a v podstatě jsou neviditelní, ale víš, co je taky zajímavý, že vlastně Trojkoalice Spolu se stává protestní uskupení, já bych řekl, protože všimni si, že vlastně nejvíc negace jedou oni. Oni pořád potřebují toho Andreje Babiše. Kdekoliv dají hlavy dohromady, tak na co si můžeš sadit, že tam uslyšíš, že je Andrej Babiš a ANO jako nepřítel. A všimni si, že Andrej Babiš a ANO vlastně nedělá žádnou negaci ani vůči nim, stejně tak ani SPD. Takže vlastně, a říkalo se jim protestní strany a najednou se nám protestní stranou tady stává trojuskupení Spolu.
0: No, hele, spousta věcí se změnila, ale přijde ti mně, že jako celý ten i protest a celá ta strategie je postavená, aby vlastně byla poměrně mizerná účast. Že sice všichni politici ti řeknou, přijďte, bylo by to fajn, slušelo by nám to, slušelo by to zemi, slušelo by to politické kultuře, měli bychom silnější mandát, ale v reálu ty kroky, když sleduješ, tak se to celý jmenuje, no hele, 30 max a jestli vás přijde víc, tak už nám opravdu děláte vrásky, protože nám to taky celý můžete rozstřelit. Jo, já sám jsem skromně, já jsem zvědavý, já si tak typu těch 33 kristových, když si tady už vzpomínal, že tady máme už i martyra oficiálního na jedné kandidáce na
1: Mikyho,
0: pozici no. 12, ale fakt mně přijde, že opravdu ta taktika je hlavně, ať nepřijdou davy, ať nás ty voliči nepřekvapí, ať si příliš nevybírají. Dokonce já jsem si i třeba myslel, že i speciálně teďka pod tím tlakem motoristů, jak hodně oslovují ty mladé voliče, že třeba Danuše Nerudová přijde s něčím razantním, protože je úspěšná mezi mladými, ale taky to spí. Piráti svobodní si myslím, že jsou na nervy, že zjistili, že zestárl jejich volič společně s nimi, že vlastně mezi těmi mladými už to taky tak nefrčí, tak vlastně taky příliš jako nemotivují. Takže na to, jak všichni vzývají mládí, otevřenost, pro evropskou budoucnost, pro evropské uvažování, co všechno je legitimní a je to dobře, že to vzpomínají, tak vlastně proto vůbec nic nedělají.
1: Já se jenom dovolím s tebou trošku nesouhlasit, že Danuše Nerudová nepřichází s ničím razantním. Já myslím, že pokaždý, když přijde někam do médií, tak je to tak razantní zoufalství, že já jí přicházím na chuť. Takže
0: ty jsi mě úplně šokoval.
1: V tom myslím, že drží konzistenci, jak se říká v politice.
0: Tak ono je pravda, že já jsem přiznám se ti, že bych netušil, že se dočkám doby, kdy řeknu, že taktiku slovních šrapnelů po Miloši Zemanovi převzala Danuše Nerudová. To bych čekal u mnohých. Úplně v jiný situaci, ale od Danuše Nerudové a při příležitosti evropských voleb to bych fakt nečekal.
1: Ale na ní je vlastně vidět ta ironie politiky. Vem si, že kdo jí teď nejvíc zašlapává do země, jsou ti, co jí stvořili. Stvořila jí vládní pětka v té prezidentské volbě, kdy jí dali podporu Petru Pavlovi a jí. Speciálně Piráti, kteří teď o ní mluví jako o šedířce, což já si myslím, že je vlastně perfektní termín na ní, že politická šedířka prostě v tom, že jí nějaký přesvědčení a to její jedno, za koho kandiduje, hlavně ať pro Boha dostane nějakou dobře placenou funkci. A byli to Piráti, kteří nejenže jí dali podporu v té prezidentské volbě, ale na Pirátském fóru ona byla prostě favoritkou, ona byla jejich miláčkem. No a teď najednou ta samá vládní pětka, která jí stvořila, tak si řekla, aha, tak tady nám vyrostla konkurentka a soupeřka, tak ji musíme zašlapat do země a udělat s ní v podstatě hlupačku, která neumí najít v Bruselu ani dveře, do kterých má vejít.
0: Druhá věc je, že to musela čekat, protože oni si na ní udělali svodky, ona si udělala svodky na ně, nějaký čas je zná.
1: Jsou takže, svodky zpátky?
0: Tak to víš, že prostě ty psychologické profily probíhají, jo, a přesně ta šejdířka nemá na to, neustojí ten tlak, tak to přesně podle mě z těch materiálů, které vůbec nikdo nedělá, nezná, nikdy je neviděl, maximálně v amerických filmech, a přesto se prostě ty psychologické rozbory dělají, tak se teďka očividně oživili, vytáhli ty argumenty, které tam byly kdysi sepsány a řeklo se u prezidentských voleb ne, ono jí to docela jde, držme si palce.
1: Mě jenom zajímalo, jestli si testovali slovo šedířka u nějaký focus group. Jak se často dělá, že se testují slova?
0: Já se bojím, že tohle moc nevtahovali do toho prostoru, protože se báli, aby si to náhodou ten posluchač neotočil jako provokaci, typu jak se šejdíř může ptát na šejdíře, jo? A jak poznáš teda na stupnici šejdířů toho nejautentičtějšího. Ale právě teď bych čekal, že Danuše Nerudová tohle čekat bude. že se bojuje o hodně, protože těch míst je málo, jsou velmi dobře honorované. Navíc ber, že ona to je důchodová reforma. To je důchodová reforma. Od 63 máš evropskou penzi, když se staneš evropským poslancem. Jedno období stačí dokonce. Jedno období, jedna pětiletka. Takže to je sakra motivace jako jít cestou správné penzijní reformy.
1: A ona jako bejvalá šéfka té důchodové komise při vládě.
0: By měla vědět.
1: To by se... Takže by nám mohla v Česku začít snižovat důchodový věk, ne?
0: No, ale nejdřív musíme jít volbám, hele. Jako je to docela zajímavá disproporce, když najednou vidíš tamto zázemí, tam tu evropskou penzi od 63. věku, stačí pouhých 5 let.
1: A že se tam úplně nezuntuješ, tak, ani fyzicky, ani duševně?
0: Ale do tyhle ty penzijní reformy bych šel hnedka. Ta Marianova takzvaná reforma.
1: Ta trošku smrdí.
0: A bolí.
1: Ta smrdí doslova krchovem, protože když si vezme, že stihne dnešní možná dvacátníky podle toho důchodový věk v 70. a mají
0: Já ti gratuluju, Petře, stal se s oficiálně dvacátníkem, že já ti garantuju, že nám ty vlády to protáhnou. No, neboj, ale počkej, my ty dvacátníky dožijeme.
1: A máš dožít a máš strávit v důchodu v průměru 21,5 roku, no tak počítaj, že se dožiješ 91,5 let.
0: No, ta je taky česká varianta umělé inteligence.
1: Aha, tak to jo.
0: Že my už pak budeme taková chodící sklenička, tam bude ta mluvící hlava, budeme doufat, že nám občas to akvárko někdo vymyje. A takže to, co mnozí znají s Futurami, tak to je plán MPSV, varianta Česká republika 2.0 a to bude naše technologie umělé inteligence. My budeme rádi, aby jsme byli a budeme rádi, když budeme mít práci, ideálně, když by to byla ještě práce, která by bavila. Ne, každý má to štěstí si takhle popovídat s radostí na rtech a vědět, že to prostě bude příjemná práce a krásná práce. Do 127 let jsem to tak nějak napočítal, aby se nám to nějak v penzíně promítlo a mělo to pro nás smysl. No a vem si, pak tady najednou máš penzijní reformu jménem Danuše, Brusel, Štrasburg, lomeno Evropský parlament, 5 let, 63 let věku, odcházíš, chodí ti pravidelná penzijní renta, v modré obálce, hele, a ještě prej k tomu dávají alsaské krémy.
1: Modrý obálce, já se... tak to je super. No. Já...
0: Prostě nekandidoval.
1: Ty jsi mě nalomil, počkej, že to možná hodím Danuši Nerudový a že prostě přiveze z Bruselu do Prahy tuhletu důchodovou reformu. No to je paráda. Ještě ty peníze, když by přivezla. No, ty jsi zmínil to,
0: teď
1: že...
0: Teď jenom otázka, jenom přemýšlím komu, víš?
1: Ona je trošku problém, aby je vůbec Česká pošta ty důchody doručila z Bruselu. Ale že Danuše Nerudová jakože musela čekat, že přijdou nějaký útoky. Já si myslím, zaskočená. A je zaskočená jednou věcí. V prezidentské volbě vlastně byl úhlavní nepřítel jeden, Andrej Babiš, prostě zlo. Ona dokonce řekla, že je zlo. A všichni jinak byli přátelé a měli podporu. Dobře, Petr Pavel z nich chtěl udělat účetní na Hradě a tak, ale to byly takový šťouchance, řekněme. No jo, jenomže teď v eurovolbách přišla nejvíc přátelská palba, sice palba z vlastních řad. Ano. Já myslím, že na to nejvíc ona nebyla připravená, že do ní budou pálit ti, od kterých čekala podporu.
0: To je pro mě velký překvapení.
1: Že ona na začátku ještě také zkoušela umravňovat. Ježíš Maria, pro Boha, nepalte na mě, když jsme na jedné lodi. My jsme na svojí jedné lodi, ty seš na svojí.
0: Ne, je to tak. A druhá věc, jednak mě překvapuje, že jí to vůbec překvapuje. Druhá věc, že se na to nepřipravila a nejsložitější, co tam vidím, a to vidím jako velký problém pro ní reputačně a i z nějaké pohledu potom dlouhodobé politické strategie její a s ní, že si tu fakt ty největší problémy dělá ona sama. Že prostě vypustí nepromyšlený argumenty, že asi si to příliš jako necvičí, nepromýšlí ke komu, kdy, jak mluví a co chce říct. Jinými slovy, že tam prostě, že ona si vytvořila sama se sebou komfortní zónu, má se tak ráda, že si nepřipouští jako slabiny a pak to takhle dopadá. Jedna obrovská výhoda je, a proto mě mrzí to promlčení se v té kampani, že tomu neodpovídají ty formáty mediální, televizních debat, toho vážného obsahu, který tady okolo nás všude je a teďka se prostě účelově žaluzie stáhly a řeklo se ps. Až po volbách, pak to začneme intenzivně rozebírat a říkat si, proč jsme to vlastně nedělali tématem, proč jsme se na to neptali, teď nám vlastně na to ty potenciální kandidáti, případně úspěšní následně, europoslanci neodpověděli, nebyla to vlastně celá habaďůra. My totiž přicházíme o to, abychom viděli, jak ti kandidáti zvládají stres. A to je nesmírně důležitý, protože ten Evropský parlament, Evropská komise, to je pak tvrdá hra. Ono to samozřejmě hezky vypadá, jsou pěkně v oblečeních, pěkných minimalistických kancelářích, v krásném luxusu, všichni se usmívají, všem jde o evropskou myšlenku, ale pak se zavřou dveře a ta evropská myšlenka má spoustu francouzských, německých, tu španělských, tu italských, tu polských tváří a někdy bychom si chtěli uloupnout i my perníčku. A tam pak potřebuješ lidi, kteří prostě mají, jednak vědí, co jdou vyjednat, jak na to jít, udržej nervy a umějí mít ostrý lokty v určitý moment, kdy je to výhoda a nekopou jenom za sebe. A tohle bohužel teďka vlastně nám je upíráno, protože nevidíme reálný stres za kamerami, v jisté nepohodě, v jistém časovém stresovém diskomfortu, občas i s nečekanými tématy, proto já říkám, já bych to nedělal jenom z migračního paktu a Green Dealu, já bych tam přimíchával věci, které jsem tady vzpomínal, protože oni se tam objeví. Objeví se tak trochu jako nečekaně z boku, budou ovlivňovat naše životy a dobře by to ukázalo, jak na tom jsou, jak intelektuálně, tak emočně, tak jako i strategickým uvažováním ti jednotliví kandidáti.
1: No, my vlastně tady můžeme burcovat jenom voliče a jdou volit, ale ty jsi zmínil tu zajímavou věc, že...
0: A to bychom měli teda.
1: To určitě, protože burcu. Opravdu se hraje o budoucnost Evropy, jsou to zlomový eurovolby, ale ty jsi zmiňoval to, že to na tebe působí tak, jako kdyby se politici snažili, ať je co nejmenší volební účast. No ne, to jasný, pro minimálně trojkoalici Spolu, ale vůbec vládní politiky, pro ty je to příznivý, ti musí doufat, aby přišlo co nejméně lidí volit, protože většinou nižší účast je voličů dneska opozičních stran. A byla to třeba ODS, která tradičně v eurovolbách uspěla prostě, protože její voliči, řekněme, angažovanější v té euroagendě přišli volit a voliči ostatních stran se na to vykašlali. No tak teď by si samozřejmě přáli, aby to všechno překrylo hokej a ostatní voliči vůbec nevěděli o tom, jako, že jsou nějaké eurovolby.
0: Ne, myslím si fakt, že spousta politiků je skutečně nervózních, že třeba tam nebyl nějaký technický problém, že došly brusle nebo puky se začaly lámat, ještě než byly použitý a nemohlo se to o týden protáhnout. Jo, protože pro ně bylo nejkrásnější opravdu, kdyby se dohrálo někde příští středu, čtvrtek, poklepali jsme se, jak jsme vlastně úplně úžasní, taktně jsme přešli, jak sponzorujeme český sport, hlavně u dorostu a u mládežníků. A v pátek a v sobotu šli volit. To by bylo úplně nejoptimálnější, tam se prostě stala někde chyba. Let netál, puky vydržely, bruslí bylo dostatek. Pan prezident na to dohlíd, moc les do ty šatny, moc les na tu střídačku neměl tam a tím to všechno proběhlo. A vidíš najednou jako to tápání těch politiků jako typu nemáme tam něco, nějakou pseudoudálost, nějaký pseudoproblém, nebyl někdo na někoho zprostej. A teď ještě vlastně, jak vidíš, jak z každé strany kape průser, tak oni vlastně nemají ani šanci jako vytáhnout nějaký kontraprůser, jo, který by prostě přišel s nějakou pseudokauzou, že někdo někdy někoho okrad, byl na někoho zprostej, někoho v rodině byl, po X dynastii je radikálem, extrémistou, životním stylem či názorem, aby to jakoby přefutrovali, přeformátovali, takže jediná taktika je typu, když nemáme hnoje, tak pokusíme stáhnout rolety a říct, vyspěte se a pak teda ti správní zajděte k volbám. Takže proto prosím vás, kdyby na chleba nebylo, jděte, volte koho chcete, kohokoliv, jen volte.
1: No je zajímavý, když zmiňujeme to ticho, podezřelý hlavně teda ze strany opozice, protože my jsme několikrát před eurovolbami říkali, že právě v nich, tím, jak jsou přelomový a důležitý, takže má jako nikdy nabito opozice, která v podstatě teď ty poslední věci jdou za touhletou vládní pětkou. Je to finalizace Green Dealu a vlastně už to odsouhlasování těch jednotlivých opatření. Zmínili jsme migrační pakt, ale i další věci. A do toho samozřejmě opozice může, tak jak to bývá, udělat ty volby, jakoby referendum o vládě, která není úspěšná. Takže jakoby všechno by hrálo do karet opozice, ale my vidíme, že vlastně nějaký dramatický dění se spíš se daří těm menším stranám, vys motoristům, generovat titulky i Kateřině Konečné, ale vlastně říkám si, Andrej Babiš před časem řekl, udělal titulek, jak je jeho uměním a talentem, když řekl prostě, že je z Europarlamentu nebo z Bruselu potřeba vymíst, a teď to parafrázuju, zelený fanatiky, Ale najednou vidíme jako ticho, jako kdyby najednou už nechtěl vyhnat. Tak si říkám, že je zrovna ANO, který vždycky kampaně umělo a spolíhalo na to, že finále kampaně, že tam dokáže maximalizovat, zvýšit o nějaký 2-3%, sázelo na to. Tak kde teď je?
0: Nemě ti pak přijde, jak kdyby prostě řada těch politických subjektů měla své interní výzkumy, kde měli vypočítané typu, hele, oni nám prostě dojdou v takovémhle počtu, který nám vlastně vyhovuje a nebudeme dělat žádný vlny. Protože já opravdu zatím si z toho odnáším, že teda ANO vlastně spustilo kampaň, kterou ohlásilo koalice Spolu, že jo, tím přisprostlým billboardem, který prostě říkám, mi byl za čárou, protože situaci fakt, kdy vytáhnete jednu válečnou stranu, která je ještě shodou okolností válečným útočníkem a přilepíte ji na čelo jakéhokoliv politického subjektu, který u nás je standardní politickou silou, ostatně to potvrzuje ministerstvo vnitra, NEPIM prostě posílá peníze za mandáty a akceptuje v poslanecké sněmovně. Vláda je akceptuje, když potřebuje řešit cokoliv ve vztahu k bezpečnostní politice a strategicko-vojenské politice, tak jako jejich hlasování a jejich podpisy poslanců se hodí rázem a není problému. Tak vlastně Andrej kuriozně udělal koalici Spolu. A pak jsem se akorát dozvěděl, že hnutí ANO prodává Hyundai očividně. Jo, dodávku, která mimochodem by se nám možná mohla hodit do té Biedronky, aniž bych ti chtěl naznačovat, co máte se Zdeňkem Porajchem vybrat. A že bychom se svezli. Ale bylo by to taky kosmický trošku. Což ve výsledku, když už jsme u toho kosmu, tak pak opravdu nahrává těm bláznům typu mimozemšťani. Jo, který vlastně těma spotama a tou velkou jednou řízenou nudou nakonec ovládnou ty koncovky, protože je to tak bláznivý, ulítlý, že opravdu nakonec budeme mluvit o bláznech. Jako jsme ve své době před 5 lety mluvili o burkách před Pražským hradem, kdy to zkoušel zoufalé tehdy bývalý sociální demokrat a budoucí, bývalá sociální demokratka a budoucí sociální demokratka Jana Wolfová.
1: Tohle už se nikdo nemůže vyznat.
0: Ne, jako prostě Jana Wolfová byla, je a vždycky bude Janou Wolfovou svou, sociální demokratkou oficiálně, protože si prostě tu značku teda přivlastnila. Ale jsem si, to byly burky, bylo to bláznivý, šílený, ale bylo to jako téma. Ale teďka v podstatě, já mám pocit jenom, že možná budeme řešit, jaký bude počasí na víkend, příští volební, a z toho se bude obrovsky spekulovat, jestli přijdou jiní nebo oňací jiní. Já jsem spíš zvědavý, jaké to bude hlasování jako generací, jak na to nakonec promluví ty ročníky, ty kohorty, abych to řekl.
1: Já taky, ale když jsme zmínili ANO, tak vlastně ANO, jestli sází na nějaký výzkum, že mu ty voliči dojdou. ANO, je zajímavý, že ANO dokázalo vyhrát ty poslední eurovolby v roce 2019, dokonce z pozice, kdy bylo ve vládě tehdy, ale taky si sází na to, že prostě teď bude mít víceméně, že mu dojdou ty podobní voliči ve stejném množství, ale tentokrát jako opoziční strana ještě za týhle současné situace s těma hlavníma klíčovýma eurotématama, tak prostě bych čekal, že bude podstatně víc řevu.
0: Plus se přiznám, že já jsem si myslel, že třeba někdo přijde s tím, že řekne, podívejte, já úplně konkrétně změním tohle a tohle a bude to český návrh. Vypustí to neotřelé a bude doufat, že okamžitě Bruselu někde řekne, vy jste se zbláznili, to je úplně absolutně šílený, neakceptujeme to, neexistuje to a bude šťastný, že bude na koni a bude říkat, podívejte, to je diktát Bruselu. A nebo bude mazanější a dohodne se třeba s Itálií, protože víš sám, že Meloniová italská premiérka jako hraje velmi pragmatickou hru a mnohé si prosadila Bruselu a hraje to velmi rafinovaně, s mírně protestním obsahem. Třeba si předjedná něco s Itálií, vykopne to jako společnou iniciativu a řekne, podívejte, my nečekáme, už teď to připravujeme, máme na to podporu těch a těch zemí, jdeme do toho a lidi si řeknou, tak něco předved, ví, kde tam je záchod, ví, kam na hlasování, s něčím tam jede. Ale tady se to fakt jmenuje opravdu klídek, pohodička, jazzíček, dejte si kapučínko a ty choď, ty přijď a ty nechoď radši.
1: No tak uvidíme, jestli ty jsi říkal, že čekáš, že ještě přijde nějaké.
0: Je to takový podezřelý, je to fakt takový, nějak to cítím tě v kloubech, ale.
1: Že se něco stane,
0: že jako po těch to už bouškách, co teďka bývá, vidíme, přijde i politická.
1: Jo? No tak já bych doufal, že ještě bude nějaký drama. Každopádně znovu musíme apelovat na voliče, ať přijdou volit, protože se fakt hraje o budoucnost našeho kontinentu, absolutně které souhlasím. Já fakt se vyznávám rád z lásky k němu. Čím jsem starší, asi tím víc, že je to podle mě nejlepší místo k žití na světě. Můžeme být o něco chudší než Američani, ale pořád si myslím, že žijeme dobře, ale pokud se nezmění kurz Evropské unie, tak si už tak žít dobře nebudeme.
0: No, zůstane nám jenom to taky svým způsobem hezké na Evropě, že si tady můžeme tak v bezpečí, pohodě kverulovat, tak já odškrtávám to bezpečí a v pohodě a budeme si už jenom kverulovat. S rostoucí a rostoucí nezaměstnaností a s utíkajícím a vzdalujícím se odchodem do penze. Na rozdíl od našich europoslanců. Takže přátelé, pokud máte tenhle kontinent rádi jen z poloviny, jako společně pořad Férovka, jděte tam, ať si potom všichni říkají, ten Kubáček, který říká, že přijde 33% voličů, no to byl naivka. Těch 97% voličů, kde mu to uteklo.
1: 33%, hele, Ferenčíkovský číslo, ježíšovský.
0: Aniž bych naznačoval. Hele, kuriozně i to by byl úspěch, protože měli jsme už volby, kde bylo 18% voličů. Běžně držíme standard 28 a říkám, je to málo. A strašně bych si přál, aby fakt někdo řekl 97. Prostě přišlo 97% voličů, který úplně otočili tuto politickou mapu a posíláme tam europoslance s nejsilnějším mandátem ze všech členských zemí Evropské unie. A pak se probudím.
1: No, každopádně do eurovoleb nás čeká ještě jedna Férovka, tak doufejme, že se ještě něco stane.
0: Ty naznačuješ, že přijdeme s nějakou bombou.
1: Ne, prosím
0: nějakou
1: tě.
0: Nějakou pyrotechnikou, slovní. Ježišmarja, tohle je slovník teda. S neotřelou myšlenkou.
1: S neotřelou myšlenkou a s nějakým dramatem.
0: Tak. Výrazným signálem chci říct.
1: Třeba. Ať se stane něco takového, jako Vlasta Válek na hokeji.
0: A že to byla podívaná.
1: To teda byla.
0: A teď nemyslím ten hokej.
1: Ne, to byl Dream
0: to,
1: Team.
0: Ten
1: tomu dal auru Dream Teamu, jednoznačně.
0: Vlastně Válek. No, to vidíš, já ti říkám, kam Vlasta přijde, hele, to stojí za to. Takže buď bych ho poznal jednou na tu Férovku, ať teda dostaneme třeba pod pultem pár Endiaronů, anebo chytrou radu, jak se z toho všeho, ne? A nebo prostě celkově nějak Vlastimil Válek by se nám mohl povinovat jako zemi. Každý je přece tak trochu hokejistou, Vlastimile.
1: To je jasný.
0: Bych mu chtěl vzkázat.
1: Každopádně zdravím naše posluchače.
0: Díky, že jste s námi, my jsme s vámi, držme se a prosím vás, kdo půjde kolem, příští víkend, v sobotu, v pátek, nažeňte ho, ať se tam jde podívat a ať tam jde něco.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
4: Máš Saša?
3: No, tak máte nějaký drobný dárek?
4: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
3: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
4: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
3: Ale měl byste být vybavený.
4: Ale já nevím nic už.
3: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
4: Nějaký dopis, nějaký kompro?
3: Něco v ruštině třeba?
4: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
3: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
4: O tom nepochybuju.
3: Jo, já...
4: Je to vidět na vás.
3: Ano, ano. Já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
4: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
3: No co tam mám ještě dát? Americkou?
4: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
3: Ne, to ne.
4: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
3: No, to já pro vás mám radu.
4: Jo?
3: No.
4: A jakou?
3: Zaprvé teda, pane holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mhm. Máme to tady připravený.
4: Já to vidím.
3: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešního
4: rozhovoru. Ne, měl, musí, ne? To bude
3: může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil se začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě, ne?
4: Já mám jak sever líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
3: Jak to?
4: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

Kapitola 12. Když i kámen pláče. Elis se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Artur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Elis, si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Elis se začervenala, snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu, zahájil ji jako vždy Artur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Elis i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Artur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem

pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Artur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goja. Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů, do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora spozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Elis vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný. Co si vlastně myslí? Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Elis uměla definovat, byla její ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná už mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znal jí pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu. Dokonce i boty nosily stejné. Nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily, a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů.
Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych už vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Arthur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Arthur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je. Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělý by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět, živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom ji vyhrkly slzy. Pak už nepromluvila. Arthur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho image by asi nemohl být tolik let v čele organizace, o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Arthur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přespříští den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal: Alice a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku. Snad Kamila ještě žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Alice byli rádi, cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, už Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operoval. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nead spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlích zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala, prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není, je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nead byl členem NVO a celý příběh už znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru, skutečné dvojče, jako kdyby se dívala do zrcadla. Nít jen tiše řekl: buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek. A buď přijdu já, nebo doktor Wolf. Nít se vrátil do své kanceláře, kde Alice s Norbertem usrkovali čaj a ani jim se nechtělo mluvit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala.
Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že ji potkala, jak je ráda, že ji má, že není na tomto světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila ji, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc. Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ni přišel profesor Need, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu, pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka Starý.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
3: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
2: Prvního.
3: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
2: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
3: Lásky?
2: No.
3: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
2: Jak to?
3: A vzáš kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl se je vůbec.
2: Jak to myslíš?
3: Vy jste nepřítel demokracie teď.
2: Už zase.
3: Jo, jo, jo.
2: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
3: Jo.
2: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
3: To je hezký od vás.
2: Já dokonce
3: to
2: očekávám
3: je...
2: polibek před pod rozkvetlým...
3: To já věnu svojí manželce, jak se vrhnete.
2: Jo? No. Tak jí to neříkejte.
3: Co? To no, ona to ví.
2: Dívá se
3: že,
2: na brzunku.
3: To víte, že jo, a že je 1. máj.
2: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
3: No to jsou bylinky nenávisti.
2: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako křiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
3: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
2: Ještě?
3: Ani láskou, ani nenávistí.
2: Já v tom cítím Foltina.
3: Ukažte.
2: Trošku tam je.
3: Jo. No, vidíte, jo, jo, jo, vidíte. Tady. Hmm? Máte pravdu.
2: No, musíme to, ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo.
3: Jo, a tak ona je to taková foltínovská zelená, ne?
2: To je jako. Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujeli jen tady ty a nevíme, co to je.
3: Ale zase se ujeli pěkně, podívejte.
2: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne?
3: Hmm?
2: A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
3: nicméně
2: jako zahradníci bychom se si neuživili.
3: No a pošlem to plukovníkovi?
2: No asi jo. Asi
3: a co taky už je, ne?
2: No tak jo, tak je tady, myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
3: jo, a je to
2: ocení, může dát do erbu.
3: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
2: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane holče? Mám několik věcí. Teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
3: No není, když vzniknul v Americe, v Chicagu, Xavere.
2: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
3: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
2: Jak to?
3: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
2: Tak
3: já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
2: No já jsem slyšel.
3: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
2: Jak to myslíte?
3: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
2: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
3: no,
2: straně.
3: No ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
2: Myslíte na tenkým ledě?
3: Tak by se to dalo říct taky.

1998, rok, který všechno změnil. Ze začátku roku 1998 byla Mostecká uhelná pro stát zdá se opravdu horkým bramborem. Na konci toho roku už vláda zřejmě ví, že musí situaci nějak řešit. Podle manažerů se vláda dostala do pasti a neměla žádné řešení. Nebyla schopna dotáhnout klasickou doprivatizaci. Do toho fond národního majetku reprezentovaný panem Češkou měl několik let přes 40% akcií a byl svědkem toho, co se děje. Nepohlídal si majoritu ve firmě. Jakmile má pocit, že o tu majoritu přichází, tak začne jen kriminalizovat jakési potenciální účastníky divoké privatizace. Jako úředník to nezvládl a pak potřeboval najít viníka, takže vláda nevěděla, jak dál. Nebylo na co vypracovávat koncept. Útočí na tehdejšího nejvyššího představitele Fondu národního majetku Romana Češku jeden z manažerů, Petr Kraus. Mezitím se Stephen Norris jeví jako člověk, kterému by mohlo záležet na těžbě uhlí, nikoliv na obchodu s akciemi. Norris o akvizici vyjednává osobně a 8. ledna 1998 pověřuje definitivně de Grota podpisem smlouvy s Newtonem. Smlouvu jsem podepsal v Paříži prostřednictvím faxu. Obsah byl jasný, a sice, že shromáždí kapitál, který mu umožní získat většinové vlastnictví dolů, uvádí Jacques de Grot. Norris se od této chvíle třepe na to, že mu kdesi ve střední Evropě budou patřit hnědouhelné doly. A Newton se těší na výdělek z transakce, kvůli které ale musí napřed Norrisem požadované akcie nashromáždit. Newton začíná okamžitě skupovat volné akcie na trhu. Samozřejmě tím automaticky začalo docházet k tomu, že akciím stoupá cena na veřejném trhu. Petra Krause jsem se během rozhovoru ptal. Co jste si říkal v okamžiku, kdy si u vás Epien objednala skoupení akcií? Dali jste do toho spoustu peněz jen na základě nějaké smlouvy o smlouvě budoucí. To vám nepřišlo tenkrát jako riziko, že vám ty akcie jednou zůstanou na krku? Petr Kraus odpovídá. Nebyla to záležitost nějaké bankovní garance, to nebylo ani možné. Na českém finančním trhu nebylo nic standardního. Banky by tehdy akcie nedokázaly ocenit. Ani by na ně v těchto objemech nedokázaly půjčit. Navíc se banky sami kvůli financování privatizace dostávaly do problémů. Banka by akvizici takhle velké firmy určitě nefinancovala. Osudový bankrot. Norris přichází o úspory. Že na trhu není nic standardního, se ostatně krátce na to celá Mostecká a především Newton velmi názorně přesvědčila. Jaro 1998. Přichází šok. Stephen L. Norris se dostává do obrovských potíží. Jeho vysněné internetové projekty se bortí a s ním i celé jeho životní úspory. Je to muž s neobyčejným charizmatem, pravděpodobně dobrou inteligencí, skvělým vzděláním a současně je to velmi nevyrovnaná osobnost. Má sklon podstupovat velká rizika, což mu v těchto dvou případech pomohlo, ale nepomohlo mu to v jeho pozdější kariéře o několik let později. Vypráví o začátku Norrisova konce Jacques de Grot. Počínaje rokem 1998 totiž významně investoval do internetových společností, jež měly konkurovat Billu Gatesovi a měly vytvářet nové formy komunikace. Investoval obrovské peníze a podstoupil riziko, se kterým jeho přátelé a kolegové nesouhlasili. Hovořil o tom se mnou, naprosto jsem nesouhlasil, ale on to riziko podstoupil, takže ho znám jak z doby velkolepé prosperity, tak i z doby tragické zkázy jeho bohatství, dodává. Bylo jasné, že je zle. Norris do Čech oznamuje smutnou zprávu. Na akvizici Mostecké se v rozporu s investorskou smlouvou nebudu podílet z nedostatku volných finančních prostředků. Tým kolem Norrise v tu chvíli usuzuje, že není možné podepsat kontrakt, kde by se Epien objevil jako kupující. Proběhly diskuze, zda by mohl mít možnost koupit to v budoucnosti a přepracovat smlouvu a také kupní smlouvu. Ale nakonec jsme od toho upustili, protože to nebylo realistické. Líčí okolnosti klíčový svědek de Grot. Situace se tak začíná zásadně komplikovat. Newton má v kapse už pořádně velký balík akcí Mostecké uhelné, které pro Norrise skupoval zejména od Dicků. My jsme zůstali s balíkem akcí na krku, nevěděli jsme, co s tím. Na trhu se to rozprodat nedalo, vzpomíná Marek Čejla v rozhovoru pro časopis Týden. Připomeňme, kde bral Newton na skupování akcí peníze. Šlo právě o prostředky z oné půjčky, kterou Mostecká poskytla Newtonu ze svého fondu na revitalizaci. Patová situace. Chci po Petru Krausovi, aby mi přesně popsal situaci, kdy se ukáže, že Epien nemá peníze na dotažení transakce do konce. Vznikla snad nějaká panika?
A skutečně, Appian peníze na akcie neměl, nebo zatím mohla být třeba jenom ztráta zájmu? Myslím si, že peníze opravdu neměl. Nicméně druhá věc, kterou v tom cítím s odstupem, je i to, že Appian zajímala Mostecká jako firma, kde byla výrazná hotovost. Pro ně jako pro finanční investory mohlo být zajímavé udělat z Mostecké uhelné investiční společnost, která by se věnovala dál svému oboru, ale ty úžasné finanční prostředky by mohla použít na další akvizice. Teď už neumím říct, jestli jsme se dozvěděli dřív o tom, že Appian nemá peníze, nebo tam byla dříve tato varianta. Vybavuje si situaci Petr Kraus. Zajímá mě i varianta, že to s Norrisovým bankrotem bylo jinak. Jacques de Grotta, kterého v dnešní situaci lze jako jediného brát jako použitelný zdroj blízký Norrisovi, se ptám. Můžete potvrdit, že měl Steve Norris skutečně zájem investovat do Mostecké uhelné společnosti? Nesnad, že by to hrálo až tak důležitou roli, ale v případu Mostecké uhelné je vhodné počítat i s verzemi příběhu, se kterými se jinak setkáváme jen v zápletkách filmů a detektivek. Ano, to je velmi důležitý dotaz. Situace je rozdílná mezi smlouvou, která byla podepsána v lednu 1998, a konečnou smlouvou, která byla podepsána v dubnu 1998. V lednu nebylo pochyb, že Norris chtěl investovat a v té době stále měl zdroje na investici. Jeho přáním skutečně bylo doly získat. Francouzi, kteří pracovali ve Washingtonu, mu řekli, že většina dolů již byla na trhu. Bylo to privatizováno vládou v kuponové privatizaci a mohlo to tedy být zakoupeno na trhu. A on byl připraven to udělat. To je jedna věc. Vzpomíná na situaci Jacques de Grotte a pokračuje. Druhá věc je, že byl ochoten pouze poté, co od obchodu odstoupil, v dubnu podepsat svěřeneckou smlouvu, aby kryl identity lidí, kteří se rozhodli v nákupu státního podílu pokračovat sami. Protože v té době bylo nemožné odhalit české lidi, kteří se chystali koupit tak velké doly. Zajímavé přitom je, že i v momentu, kdy je Norris podle všeho téměř bez peněz, se stále odmítá smířit s tím, že doly vlastnit nebude. Zavolal mi během noci a řekl, že bych třeba mohl do smlouvy vložit text, možnost, že koupy uskuteční za 6 měsíců a nebo za 1 rok. Vybavuje si Jacques de Grotte. Norrisovi na to odpovídá, že to udělá, pokud pouze doly skutečně bude moci koupit. Nemohu podepsat smlouvu s velkou společností, pokud na tom, co říkáte, nebude něco důvěryhodného, říká podle svých slov do telefonu svému šéfovi. Výsledkem dlouhého nočního hovoru je de Grottovo odmítnutí doplnění smlouvy o dodatek kvůli obavě, že Norris si transakci nebude moci dovolit. Reakce Norrise? On to přijal. Cítil jsem se kvůli tomu špatně, abych řekl pravdu. Vždy mě děsil či ohromoval svým neuvěřitelným riskováním. Z jiného pohledu zaujímal přezíravý postoj. Je jako dobrodruh velmi inteligentní, velmi okouzlující, má velmi dobrý kontakt s lidmi, je ke všem empatický, ale současně je to nebezpečný dobrodruh. Nebezpečný sobě a lidem kolem něho. Líčí komplikovanost Norrisovy povahy de Grotte.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů.
2: Výborně.
1: Chtěl bych, abychom odpověděli co nejvíc dotazů našich diváků, tak na ty určitě dojde. Ale pojďme začít tou Amerikou. Ještě to vypadá, že to nekončí ty volby tam, ještě nějak vlastně nedopadly. Kam se to hrne a o čem to svědčí?
2: Abych to mohl krátce zodpovědět tím, že bych řekl, že to je vlastně úplně jedno, co se děje v té takzvané velké politice, protože nejenom tam, ale hlavně v Americe za tou velkou politikou existují mocenská centra, která tou velkou politikou hýbají. Takže ty konstelace ve sněmovně a v kongresu jsou zajímavé čistě pro ten den a pro spekulace o tom, jestli to bylo manipulované nebo ne, ale fakticky pro celkovou politiku Spojených států, bych řekl, jsou víceméně bezvýznamné.
1: Co myslíte, Donald Trump, jak to dopadne? Vždycky jeden den čtu, že se rozčilil nad něčím, druhý den říká, že bude kandidovat, pak se ozve někdo z těch republikánů, kdo říká, že on to zvedne. Co myslíte, dočkáme se ještě Donalda Trumpa jako prezidenta?
2: No určitě se dočkáme, aspoň kdyby záleželo na něm, Donalda Trumpa jako kandidáta na prezidenta. To si myslím, že on na to hraje. Ale jinak mám dojem, že je trošičku nevypočitatelný svojí povahou jako člověk, nezávisle na tom, co má za sebou, kde právě je. A potom i situací, protože pro něj je i to, co dělá, business. To znamená, tak jako businessman s tou klasickou žraločí povahou, chňapne nebo nechňapne a je mu vlastně jedno, o co se právě jedná, to, co je výhodnější, to se udělá.
1: O co mezi řádky vlastně si říkají američtí voliči, vlastně i naši voliči, k tomu bychom se mohli dostat. Já totiž mám pocit, ale je to jenom pocit, nemám proto žádný hmatatelný důvod, že chtějí prostě někoho mladšího.
2: Ach, to já si nemyslím.
1: Myslíte,
2: já si myslím, že vůbec ten americký volič neexistuje. Zprůměrovat americkou populaci do nějakého typického amerického voliče je asi hodně těžké. A obecně bych řekl, tyhle ty spekulace můžou být zajímavé, ale jsou to skutečně spíš takové počty, úvahy, intelektuální gymnastika, ale fakticky mocensko-politicky o to nejde už dlouho, vůbec nejde o to, co si přeje volič. Nikde. No, to znamená, reprezentativní demokracie, moje stará téze už teďko dosloužila, ta nefunguje, ta nereprezentuje ty, kteří volí. Nejbrž reprezentuje ty, kteří vládnou. A o těch jsme si už před chvíličkou něco řekli. To znamená, tyhle ty hry jsou tak trošičku loutkové divadlo pro ty, kteří ještě pořád věří, že na povrchu se odehrává ta skutečná politika, ale tak to není.
1: No dobře, ale kdyby ta teorie, kterou vlastně teď popisujete, že vůbec nezáleží na tom, kteří nebo koho ti lidé zvolí, kdyby byla pravdivá, znamená to teda konec demokracie?
2: V první řadě to znamená konec ideologií a už sice velmi dlouho, a konec demokracie samozřejmě také, protože už ta reprezentativní demokracie je velmi pofidérní metoda, jak skutečně demokraticky vládnout. To funguje jenom do té doby, dokud ti, kteří jsou právě zvoleni, skutečně poté, co se sečteno, nezapomenou na to, kdo je volil a co mu slibovali, což udělají. A nezačnou, což udělají, se starat o svůj biznis. Takže ten demokratický etos, to si nenamlouvejme, ten už dávno vyvětral a proto, to je taky moje dlouhodobá téze, je třeba najít jiný model projevování vůle občanů a jejich prosazování v politice, než ten, který máme.
1: Než jsou volby, vlastně říkáte.
2: Tím nakonec, než jsou volby, víte, volby by třeba dávaly smysl mnohem větší v lokálním rozměru. volby, které jsou nastavené jako jednou za 4 nebo za 5 let a sice centrálně a na všecko, ty nedávají žádný smysl. Volby by dávaly smysl, kdyby se politici dali potrestat za chyby, které udělají, nebo kdyby se dali odvolat, ne tak, že to vlastně tak dlouho trvá, že vlastně už stejně potom odcházejí, když vlastně by byli odvolaní. To jsou všecko věci, obezličky a zábrany toho, aby ta skutečná vůle lidí a kontrola výkonu politiků, aby se opravdu konala. To se nekoná.
1: No jo, pořád se tomu zdráhám uvěřit, pořád se to zdráhám toto přijmout, ale je to třeba, už to sahlo i k nám? Tato vaše teorie.
2: Ale jistěže. To je vlastně ten západní svět je v tomhletom jednolitý. Jde možná trošičku o intenzitu, tam méně, tam více, ale ta struktura mocenské elity je všude stejná. Oligarchie, to znamená ti, kteří jsou zvoleni, vytvoří zájmovou skupinu, ať už jde o právě vládnoucí strany nebo opoziční, všichni dohromady udělají takovou jaksi tiše domluvenou zájmovou skupinu, vlastně si v parlamentě většinou tykají, vždycky se někde sejdou a dohodnou a tak dále. Já jim to nevyčítám, to je zcela normální lidské chování, ale my bychom neměli dělat, jakože to jsou bojovníci za naše zájmy na život a na smrt a že ideje, které nám předkládají ve volebním boji, jim skutečně jsou tak důležité. Mnohem důležitější jsou jejich vlastní zájmy. A nejsem si vůbec jistý, kolik z nás by, kdyby byli na jejich místě se nechoval stejně, ale i tohle to neznamená, že bychom to měli tolerovat. To znamená spíš to, že bychom měli zkusit změnit politický systém.
1: No tak to změnit jak? Přece
2: směrem k přímé demokracii. Ani tak teďko,
1: a to oni nikdy nedovolí.
2: To je právě ono. Víte, to, co je vlastně dneska podstatné, co se odehrává za těmi kongresovými senátními volbami, co se odehrává za volbami vůbec, co se odehrává za tím povrchem toho politického, to je ve skutečnosti boj o sociální, ekonomický a politický model západní demokracie. Ta je v hluboké krizi a teď jde o to, jestli se nám, obyčejným lidem, protože my jsme ti, kteří jsou na tahu, že my jsme ti, kterým se vede špatně a vede se jim stále hůře, ale zároveň máme možnost to změnit, jestli začneme žít jinou společnost mimo tenhle systém. Víte, mezi rokem 2012 a 2013 byla Belgie 513 dní bez vlády, bez ministerstva. Ta země se nerozpadla, ačkoliv Vlámové a Valoni si jako zrovna moc dobře nerozumí. Všecko fungovalo, země nebyla obsazená, ten stát existoval, aniž by politici byli potřeba. A to teď jenom lehce extrapolujeme na to, co máme tady, nebo co máme v jiných západních zemích. Ta faktická formálnost a dysfunkčnost nebo aspoň zbytečnost politické třídy je otázka, která se musí diskutovat. A když bychom řekli, dobrá, my si to chceme zachovat, ten model, tak musíme diskutovat o tom, jak ho zlepšíme tak, abychom mohli ty, kteří nám vládnou a mají tu tendenci k tomu řešit si svoje obchůdky někde v pozadí, jak je kontrolovat v průběhu toho, té legislativní periody. A nenechat jim to projít. A proto říkám, my potřebujeme formy, elementy přímé demokracie. Samozřejmě, ze dneška na zítřek se tady z toho nestane Švýcarsko a jak jsme viděli v covidu, tak ani to Švýcarsko nefungovalo tak, jak by mělo demokraticky. To znamená, i tam je výzva k tomu, abychom přemýšleli,

0: zažívají nejen s politickou třídou. No, že se to stupňuje. Já už jsem se dlouho divil tomu, ale ve skutečnosti ne zas tak úplně, jak trpěliví jsou lidé, že ještě pořád chodí k volbám, že ještě pořád neprotestují tolik, jak by vlastně měli protestovat. Přičítám to trošku tomu, že někteří ještě úplně nechápou, bohužel je to ještě pořád většina, co se ve skutečnosti děje, o co opravdu jde, o to, co jsem před chvilkou popsal, ale faktem je, že většina lidí a prostě rostoucí množství lidí má stále větší důvod být nespokojení. Když se představíte, já nevím, jestli vaši diváci znají Maslovovu pyramidu. Maslov, americký vědec, který řekl, jsou prostě hodnoty a potřeby lidí na úplně dole, jsou takové ty sociální jednoduché, abych měl co jíst, abych měl teplo doma, a pak jsou nahoře ty, které jsou seberealizace. To znamená, jakou dietu si předepíšu, kam pojedu přemýšlet o smyslu života, jestli to bude Tibet nebo co já vím. A ten západní svět byl velmi blízko té špičky. A teď v posledních hlavně 2,5-3 letech se těmhletěm elitám, o kterých mluvíme, podařilo svoje občany úspěšně svést z té špičky dolů až k úpatí Maslowovy pyramidy, k otázkám, mám si radši nakoupit nebo zatopit. Není divu, že se lidi rozčilují.
1: No a pane doktore, jak to podle vás může jít teď dál? Někteří lidé říkají, že nespokojenost může být tak hluboká, že můžou být až nějaké nepokoje. Mnozí říkají, buďme rádi, že nemáme francouzskou povahu, by tady nakonec nesplála nějaká auta na ulicích. A nebo je to tak, že my Češi teda nakonec vydržíme všechno a dá se na nás dříví štípat?
0: To určitě ne. Já bych si moc přál, protože se také obávám z důvodu, které by se dali rozebírat, ale to by nás zavádělo asi hodně daleko, že to hromadící se naštvání může vést až k násilnostem, a to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Ani ne tak kvůli tomu, že by se to nejspíš týkalo té vládnoucí elity, jako spíš kvůli tomu, že by se spousta věcí zničila. Zničila ve smyslu důvěra, ale i materiální věci by přišly ke škodě. A jistě by se mohlo i stát, že by vláda použila násilí. Prostě je to naprosto nežádoucí vývoj, který ale svým způsobem se nabízí jako to první, trošku povrchní, primitivní řešení. Já bych si strašně přál a pracuju proto ty poslední 2,5 roku a mluvím o tom, kde se dá, aby lidé to svoje naštvání kanalizovali konstruktivně. Aby prostě řekli, dobře, tahle ta společnost má vládnoucí, a to nejsou jenom politici. To jsou média, to jsou podnikatelé. Vždycky jsou výjimky, ale prostě většina je bohužel spíše na úrovni úpadku. Tahle ta společnost má takovouhle elitu, která se nestará o to a vůbec nebere ohledy na to, co mě zajímá. Já si zkusím, co můžu, a můžeme mnohem víc, než si myslíme, udělat a zařídit si sám s lidmi, kteří jsou mi podobní, kteří jsou v podobné situaci, kteří bydlí blízko vedle mě a kteří mi mohou i rozumněji a efektivněji pomoci dosahovat věci. To znamená paralelní společnost, paralelní společnost ve smyslu informačním, ve smyslu vzdělávacím, ve smyslu podnikatelském. Malé hospodářské prvky, úplně co se nabízí, jsou trhy. Lokální trhy, z nich se dá odvinout vedlejší hospodářský koloběh, už se to děje ostatně, který se postupně emancipuje nejenom od toho státního, ale postupně se má šanci emancipovat i od toxických peněz. Protože peníze, které máme, jsou toxické v tom smyslu, že svádí lidi k hrabivosti. Dneska jsem se dověděl, že husy před svatým Martinem stojí 2x tolik, než stály před svatým Martinem. A jsem si jistý, že měsíc po svatém Martinu budou zase levnější. To je přesně to, o čem mluvím. Ta hrabivost, která vlastně už těžko má oprávnění, ale vládne v tom systému, který je, řekněme, oficiální, ta tržní ekonomika ve velkých uvozovkách, o tom by se taky dalo mluvit. A proto se nabízí, aby si lidé našli a nacházejí si něco jako směnný obchod. něco, směním službu a nějaký produkt za nějaký jiný, nebo ti udělám něco jiného, nějakou jinou službu, nebo si vytvořím

Tvoříme lokální peníze, se kterými budeme pracovat. To všecko už existuje ve světě, je toho spousta a ta krize, ve které jsme, a ta nouze, ve které lidi jsou, protože se o ně elita nestará, se nabízí k tomu, aby to naštvání využili tímhletím směrem. Doufám, že to udělají.

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik, 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
0: Buď to chci
1: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
2: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
2: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
2: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
2: Která
1: paní Bobošíková.
2: Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
2: No a trošku mě vyděsilo, když tam Vidlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
2: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
2: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
2: Ani tak ona, ne, je tak ta, počíte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
2: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
2: To není sládek
1: sukní. Samozřejmě,
2: sládek,
1: že je.
2: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
1: Tady je taky o teatr.
2: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

chtěj mi lásku brát.

cestou. Kájo, mého bratříčka pravda vytáhli na to nepřívětivé světlo jako prvního. Ale nechtělo se nám oběma. A on byl pak po dlouhý čas lepší než já. A také zranitelnější, ale stejně byli oba hochíčci, chcípáčci, často nemocní, v horečkách. Strop mizel v nedozírných výškách a znovu se zlověstně nížil. Vyhublé pažičky dvojčat šátravě bloudily po peřinách a co chvíli jsme se z nekonečných angín poblinkali. Tehdy nikdo z nás netušil, že půjdeme v kruhu a budeme končit jednostejně. Vědět to tenkrát, jistojistě bychom se po způsobu pozdějších opilců udusili vlastními zvratky. Pak cestování vlakem. Uspěchaně se často přestupovalo v jiskrách a sazích na jednom takovém špinavém nádraží, myslím, že byla ještě válka a všechno bylo na lístky, matka vyprosila nějaké tepelně upravené jídlo i bez těch poukázek. V nádražní putice to bylo. Matka byla po městsku nahastrošená a číša z ní slintal. Obtížné dítky vypustil za krčmu do spustlých zanedbaných luk. Dva městští jelimánkové nevěděli nic lepšího, než rvát květiny, pochopitelně bez stonků a bez ladu a skladu. Čile přiběhly otužilé vesnické děti a ječícím dvojčatům nabančili. Řvoucí cizorodý živel byl z území vesnice vyhnán zas do jiného vlaku. Do ubrečených očí hned zaslétaly jiskry z rozzuřené lokomotivy. To stoupání za vsí bylo nad její síly. Honem, honem, na slinci kapesník, šmidli, šmidli. Saze je třeba rozmazat, rozetřít, do toho sopel z brekotu a z kapesního šátku je v okamžení klouzek, který nás také nutili nalézat v pichlavých lesích tu sliskou houbu. Zemědělci v dřevěném kupé buransky mlčí. Dvojčata a husa v košíku nejapně kejhají a kdo si posupně velí, zavřete to okno, pakáži. Do neprodyšně uzavřeného prostoru se někdo děsivě ubzdí, všichni podezřívavě hledí na nevinnou tlustou selku, vlak s notným kymácením rachotí fádní krajinou a zapaluje proschlé lesy. Selka rudne a obloha jak by smet. Večer je na spadnutí. Skandál. Dodnes se občas probouzím do noci při hrůzné vzpomínce na truchlivou hru, všemi nedobrovolně a bez chuti hranou, pod nic neříkajícím názvem rodinný výlet. Jakže to bylo? Napřed se do dýmajícího vlaku, jen se celý roztřesený a uhýbající rachotivě vřítil do branického nádraží, vedrala má matka. I do přeplněného kupé se dokázala vlámat. Všude jí bylo plno. Otec vyšňořen turisticky, opásán, tísněn, škrcen brocakem, oděn v jakýchsi pumpkách, pulóvr a rozhalenka. A již vzhůru, po příkrých schodech, služka s košíkem. A dítky, můj bratr a já, pestře matkou opletené, válcovité, pištivé, barevné spermie. Tu přichází kýžené troubení. Lokotka odpovídá zahoukáním. A opravdu, už se jede. Rozzuřená lokomotiva zasypává všechny a všechno deštěm sazí a pálících jisker. Nejedna sprahlá louka a proschlý hvost vzplanou. Říkala jsem ti to, nenakláněj se z toho okna. Dítko brečí. Slzy vyplavují smítko z oka. Facka to opraví. Facka klebn, zuby šklebn. Jede se dál.
Už v Modřanech? Po chvíli kodrcavé jízdy matka velí: děti, připravte se, budeme vystupovat. Brebentící dítka se kymácejí v chodbičce. Parovlaky mi smíká víc než matka. Dalších 20 minut jízdy. Už vědí ti caparti, co je čeká? Přechod z Braslavského železničního mostu. Další děs. Mezi rozvyklanými prkénky mostního chodníčku vidí hluboko dole kalný říční proud. Na druhém břehu je výlet završen. Tam, na dřevěné plovárně, plavčík v námořnickém tričku spoutá dítko jakýmsi přístrojem, na bydle vysune do zlověstné řeky a přikazuje malému pitomci vykonávat jakási žabí tempa A23, A23. A ten kréťa na laně jen loká říční vodu a kucká, zatímco matka projevuje k plaveckému mistru veškerou úctu a pramálo dbá na synáčka, co mizí pod hladinou. Mnoho let potom si předčítám nádhernou povídku o téže plovárně. Příběh nahlížený s laskavostí velkého člověka, rozmarné léto, mistra Pera, doktora z Braslavského, Vladislava Vančury. Ale přece jen naučil jsem se plavat dřív než číst. Bez bydla a postroje, cestou přirozenou. A v nejedněch vodách jsem pak předváděl své rádoby styly v dojemné touze zaujmout některou z venkovských krasavic sedících na břehu a schovývavě zhlížejících na hloupatého pražáka. Zmodralé, klepající se dítě je vytaženo na šedivá prkna plovárenská. Sluščin košík. Kostkatá utěrka odkrývá svá úděsná tajemství. Dodnes vidím láhev od octa, plnou nepopsatelně lepkavé tekutiny, slazený čaj s citronem, odporně vlažný, částečky vymačkaného citronu v tom kalu zavíří, zvrátí se a unaveně padají ke dnu. To nejhorší má teprve přijít a také to přichází. Strašlivá plechová krabice s proraženými nepostačujícími průduchy v ní. O, hrůzy dětství. Vlhké krajíce chleba s rozpuštěným máslem a přilepenými cucky mokrého ubrousku, trocha zvlhlé soli v mokrém papíru, puklé rajče, vystydlé řízky obalované v strouhance a papíru a to nejhorší nakonec. Vajíčko natvrdo. Jehož mocný odér, zbraslavský vánek ne a ne rozehnat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jiří Čunek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Senátor Jiří Čunek a starosta města Vsetína, mimochodem, už od roku... Teď 22, že?
2: Teď 22, ale předtím dva roky a předtím 8 let. Tak asi dohromady 11 let.
1: Zasloužilý lidovec, bych řekl. Řekněte nám, pane senátore, s jakým pocitem teď sledujete například ty preference, které se údajně kolem 2% pro lidovce ustálily. Není to začátek konce?
2: Může být, ale my samozřejmě věříme, že ne, ale vy jste se ptal, s jakým pocitem. No tak je to stejný asi pocit, jak když někdo dostane poloviční výplatu anebo třetinovou, tak to je asi stejný pocit prostě neúspěchu. No.
1: Příčina?
2: Příčin je víc, ale myslím si, že ta základní je, že jsme se odklonili od hodnotového směru, který si máme držet a který je nespochybnitelný. To znamená, rodina je základ života a státu. Tak, a všechny ty konsekvence s tím spojené. A všechny ostatní vztahy a tak dále jsou ne naroveň tomu postavené, ale jsou vedle toho a nemohou rodinu nikdy nahradit. A tyto věci prostě nemůžeme zpochybňovat, to je jedna věc. A druhá věc, jsme vstoupili do vlády, kde mantrou ODS bylo zrušení superhrubé mzdy, což bych i já podpořil a zvedl bych pro to ruku třeba v roce 2013-14, ale zvedat pro to ruku teď, když jsme v tak ohromném dluhu, to jsou 3 biliony, to slovo a jeho význam téměř nikdo tak úplně nechápe, takže se to, když ztratím 300 korun, jsem z toho nešťastný, ale když máme 3 biliony dluh, tak je to každému jedno, ale ono to na nás dopadne, protože my jsme stát bez jaderných zbraní, to znamená, my nemáme čím vyhrožovat okolí a my prostě ty dluhy budeme muset zaplatit. Takže to dopadne na nás i na naše děti a bohužel asi i vnuky. Platit se to musí a kvůli to a pak řekneme, no tak super, zrušíme superhrubou mzdu, tím jsme ztratili 130-140 miliard a teď je upoceně nahrazujeme nesmyslnými daněmi, které zavádíme, ale bude to tak z půlky akorát. No a do toho samozřejmě se začalo šetřit na důchodech, což já vůbec nespochybnuju, že důchodovou reformu je třeba udělat, ale určitě jsme tím neměli začínat. Měli jsme vrátit superhrubou mzdu, připravit důchodovou reformu a tu na jedenkrát prostě protáhnout tedy procesem a parlamentem a ne tisíc parametrických změn a tak dále. To všechno dopadá na lidovce. Takže lidovci si měli rozmyslet, jestli tyto podle mě naprosto fatální chyby s tou superhrubou mzdu mají podstupovat. A já dobře vím, že ani jeden z těch partnerů ODS to moc nechtěl. Nejradši by to vrátili, ale prostě když nevládne rozum a převládne vědomí pospolitosti a falešné jednoty, to znamená udržme se tady a buďme spolu, i když dělají fatální chyby v tomto směru, a to už nemluvím o ČEZu, energetice, kdy já jsem myslel, že už nemáme ČEZ, že to je RES. To znamená, že to je ruská energetika, protože pořád se říkalo, že díky Rusku máme drahé energie a naraz se zjistilo, že ČEZ má největší zisk ve své historii, 81 nebo přes 80 miliard korun, což si myslím, že je něco asi špatně. Tak kdo teda na tom vydělával, na tom, co na tom ohromném zdražení energií, kterou platíme, no tak nakonec polostátní firma, nebo firma, která není polostátní, ale to se tak říká, ale je ze 70% státní, kde stát má vykonávat svá akcionářská práva, což evidentně neumí, protože ČEZ spíš ovládá vládu, protože při všech zmatcích a jak to špatně bude všechno, tak nakonec má nejvyšší zisk. Že? A to si myslím, že lidé vidí a nějak to oceňují, proto vláda celkově ty strany dostávají méně. A já jsem také ten, kdo ví, spolu asi snad s dalšími 10 miliony občanů, že šetřit fakt budeme muset, ale začít tím, že se těm, kteří mají vyšší příjmy, přidá, protože zrušením superhrubé mzdy se vlastně nejvíce přidalo těm, co nejvíc vydělávají, ale směšné je, že nikdo z těch, co víc vydělávají, i mě se to týká, nechtěl zrušit superhrubou mzdu. To znamená, a oni s tím přišli, prostě je to nesmysl. Takže lidovci by měli dělat program i v tomto smyslu pro lidi, že je to strana lidová, ale nejde, nemyslím populisticky, ale racionálně. A toto je iracionální krok, co se stalo.
1: Dobře, vy jste, pane senátore, před chvílí použil hezké sousloví falešná jednota, neboli to, co drží tu pětikoalici pohromadě. Teď jsou lidovci na 2%, není to příliš velká daň za to, že v rámci jakési, jak vy říkáte, falešné jednoty potřebovali za každou cenu popravit Andreje Babiše, proto to celé vzniklo. A teď ta poprava Andreje Babiše vychází lidovce takhle, takto draho?
2: Ale mě by nevadilo, že chtějí popravit Andreje Babiše.
1: Samozřejmě, říkáme v úzovkách, prosím
2: ne,
1: vás.
2: Ne, říkáme politicky.
1: Politicky, politicky.
2: Bavíme se politicky. Protože můžeme to nazývat i jinak, ale prostě když někdo nabízí svůj program a vyhraje, tak politicky de facto porazil nebo popravil, to už je jedno, toho protivníka, ať se jmenuje jakkoliv. To by mě nevadilo, ale mají to udělat lepší vládou, než vládl on, lepším řízením společnosti. A oni to podle mě udělali špatně. Ale legrační na tom, že je, a já jsem o tom přesvědčen, že Andrej Babiš to nevymyslel a ani jeho poradci nevymysleli to, že zrušením superhrubé mzdy dostanou tu budoucí vládu do kolen. Úplně. Protože samozřejmě ani Andrej Babiš neví, ani ANO celé neví, jak by těch 130 miliard nahradilo. Měli by stejné problémy. Ale já si myslím, že Andrej Babiš by mával rukou a řekl lidi, tak jsme se spletli, nejsou peníze, tak to by to vrátil. Tihle to nevrátili, protože to byla mantra ODS, kterou Andrej Babiš vykradl, proto to udělal ODSC, jaksi z volebního programu a řekl, tak vidíte, jak já jsem zároveň pravicový politik.
1: Dodejme, že ODS to v té době podpořila.
2: A taky. Ona to v té době podpořila. No a teď se vlastně dostala do jeho pasti, kterou sice nastražil, ale nevěděl asi o tom, že to bude až mít takové důsledky. Takže oni teď všichni vaří z vody, vymýšlí, a o tom už jsem mluvil, tisíc jakýchsi programů, které nahradí zhruba polovinu té superhrubé mzdy. Místo toho, aby teda vládli lépe, vládli i té energetice lépe, protože na tu si netroufl ani Andrej Babiš, v té době taky nezměnil vedení ČEZu a nic neudělal v tom. To je první věc. A druhá věc je, že on za své vlády udělal naprosto fatální nespravedlnost, protože všem nám státním zaměstnancům a nejenom státním, ale v samosprávách, ve zdravotnictví, v sociálních věcech, vojsku, policistům, všem za nepřítomnost v covidu platili 100%, zatímco v soukromé sféře to byla překážka v práci, to znamená, nebo nemocenka, takže 60%, posléze to tuším zvýšilo, mnozí zvýšili na 80%. No ale je to naprostá nespravedlnost, aby ti, kteří žijí z daní lidí, kteří vyrábí a tu obsluhu si platí, tak aby tím měli méně peněz nebo méně procent, než měla celá ta sféra. To udělal Andrej Babiš, samozřejmě to stálo, nás to stálo asi 500 miliardy. teda půl miliardy, půl bilionu, ale to jsou chyby, které oni měli na ně upozornit, napravovat to, zavádět spravedlivý systém, ale je to naprosto falešné a je to i špatné, aby volební program se zcvrkl na to, že porazíme Andreje Babiše. Oni ho měli porazit lepší vládou a to by asi bylo lépe. Takže i to podle mě, já jsem to kritizoval už tehdy, že se mi to nelíbí, že to je slabé, mít opájet se tím, že jsem někoho porazil ve volbách takovýmto způsobem a mít to jako jediný cíl.
1: Pane Čunku, vy jste před chvíli zopakoval tedy to, co všichni víme, že rodina je základ státu, ale řekněte, viděno vašima očima, dva muži žijící v manželství nebo dvě ženy žijící v manželství, je to rodina nebo ne?
2: Rodina to z mého pohledu není, ale hlavně z mého pohledu já nikdy nezvednu ruku pro to, aby žili oni v manželství. Ať si tomu říkají, jak chtějí, ale stát musí definovat ten rozdíl. To, že mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, jakou ohromnou komplikaci to přinese státu, protože když stát má jasně definované pojmy a ví, co je za nimi je, to znamená, tak ví, jak to také podporovat. Nechci si tady dělat legraci z vážných věcí, jak paní učitelka má mluvit s dětmi o tatínkovi, mamince, tak, aby se nespletla, aby neurazila. Protože přestane učit a budeme mít jenom ty tabulky, aby to nedopadlo jak s tím policejním prezidentem, který vlastně řekl nějakou pravdu vyplývající ze statistik policejních a naraz se musel omluvit, on chudák asi neví ani za co, protože on už potom o těch statistikách ani nechtěl mluvit, protože kdyby o nich mluvil, tak by zase dospěl k tomu, že on řekl nějakou holou pravdu, že prostě některé násilí a znásilnění je vymyšlené. Kolik jich je procenta, tak to ví on podle policejních statistik. A že si někdo myslí, že to je jinak, nebo má jiné statistiky, o tom může být sporu. Ale
1: a to jsme jinde.
2: Ale to jsme, ne, jsme v tom, že jsme v postfaktické době, kde argumenty a jasné měřitelné věci, statistiky nehrají roli a je to jenom emoce. A co se týká tohoto, tak prostě skutečně to způsobí i administrativní a finanční zmatek, by to způsobilo ve státu.
1: Zdroje jsou, pane Čunku, to přece víme.
2: To máme 3 biliony mínus, tak zdroje nejsou.
1: Tak budeme mít 4, ale...
2: Ale ano, ale já jsem...
1: Ale ta rodina, to mě zajímá, jestli...
2: Rodina to není.
1: Rodina to není.
2: Ne, ne. Na to... Je to nějaký svazek a není to manželství.
1: Není to rodina, není to manželství. Není toto další řebíček do rakve lidovců?
2: No,
1: ten přístup
2: tady jestliže pro manželství pro všechny má podle statistik, které já jsem nedělal, ani nekřivil, ani tak prý má přes 50, kolem 50% jaksi v české kotlině mu fandí. No tak lidovci nikdy 50% neměli, ale důležité je, že my bychom se neměli dívat na politiku jako cílem politiky jsou voliči. Cílem politiky je mít nějaký program, který můžu naplňovat, když mě ten mandát lidé dají. A to naše portfolio a ten náš mandát je úplně jinde, než jsou lidé, kteří liberálně smýšlejí.
1: Já jsem poslouchal nějaké, nebo četl vaše vyjádření v médiích někde na jaře loňského roku směrem k Istanbulské úmluvě. Mm-hmm. Nenašel jsem to pospátku, ale pamatuju si to dobře, bylo to vlevo dole. Ale ne, to je žert, ale proto nevím, už si nespomínám, kde to bylo. Ale vy jste tam každopádně naznačoval velmi výrazně, že považujete celou tu věc za zbytečnou.
2: Ona je úplně zbytečná, protože já vám řeknu proč. Představte si, že Česká republika díky Marii Terezii tedy, která na nás měla vliv, v té době to nebyla Česká republika, ale posléze tedy Díky Marii Terezii a školství, pak Československu, které vznikle velmi dbalo na školské reformy a vzdělávání, a teď jsme Česká republika, tak tady je prostě negramotných nějaké milí procento. A jsou státy, kde jich jsou ale velká procenta. A teď by se Evropská unie nařídila, že máme vytisknout a udělat úmluvy proti negramotnosti a tak dále, oni mimo jiné existují, ale že bychom to měli zesílit a dělat nové. Proč? Jak my, nás se to netýká, to se týká tam těch. Takže tam, kde nemají, mají špatné zákony, týrají slabé a ženy a tak dále, tak tam nechci přijmout nějakou úmluvu, myslím, že ne takovou, ta je špatná, ale nějakou, ať to zlepší. Ale u nás zákony, říkají to i soudci, jsou nastaveny v pořádku a tady jde také o spravedlnost. Není možné přeci to, když vás vaše partnerka nafackuje, což se může stát, je to strašné, ale stát se to může, ale není možné ji zavřít, jako by vás zabila. Jo? My, to se, všimněte si, jak se zesiluje to volání, aby se zvýšily tresty a tak dále, ale máme tresty za násilí na, poměrně vyvážené vůči vraždám, které jsou daleko horší a tak dále. To znamená, my to nepotřebujeme, tu Istanbulskou smlouvu vůbec. A to už nechci mluvit ani o orgánu, který kontroluje Istanbulskou smlouvu a vytváří samozřejmě, ten se jmenuje Grévio, a vytváří nějaké názorové nivo, zlepšete to tak, jak v některým republikám vyčítá, že příliš podporují rodinu a ne gender a tak dále. Jo. A to si myslím, že jsme jinde. A to souvisí s tím mým viděním světa a programem lidoveckým, protože pro nás to musí být nepřijatelná věc.
1: Ale víte, násilí jako takové ještě samostatná o poschodí výstojící kapitola. Ale říkáme si, určitě mnozí občané o tom přemýšlí, je tedy takovéto dnes velmi nekorektní a zavrženíhodné plácnutí po nějaké části těla ženu, tak je to násilí nebo to násilí? Nebo je to jenom špatné chování?
2: Já se, myslím, zastavím a omlouvám se, já odpovím na to. U jiné věci, jak jste se zeptal, dnes nekorektní.
1: Ano.
2: A ono to nikdy bylo korektní. To přeci nikdy nebylo normální. Něco jiného je, když jsou Velikonoce a lítají kluci s Tatarem, historicky tedy i teď.
1: S Tatarem?
2: No Tatar, nebo Pomláskou.
1: Pomláskou, nebo, se říká Tatar, jo.
2: No,

0: zadku nebo naopak. A samozřejmě ale je to nevhodné, je to, za prvé je to nevhodné, je to nemorální a asi by se to dalo posuzovat jako přestupek. No ale vidíte, někde jinde už jsou na tom líp, v Koreji, kde ačkoliv toho vojáka, lékaře, podplukovníka, všichni v tom letadle, kteří byli kolem, tak místopřísežně, a já to mám, ten dokument, podepsali, že on nic takového neudělal, no tak ho tam stejně drželi 3 měsíce. Podle mě ho celá ta legrace stála 1 až 2 miliony korun. No a prý někoho plácel. No a to...
1: No někoho, nějakou konkrétní ženu.
0: No plácel nějakou hygieničku, která tam byla a tak dále a tak dále. Naštěstí se potom na můj popud senát, já jsem navrhl senátu, abychom o tom jednali, byla tam přítomná paní ministryně obrany a protože to je její podřízený, tak a musím všechna čest, pan předseda Vystrčil se toho chopil taky a náhoda tomu chtěla, že tady za týden po tom jednání přijel předseda korejského parlamentu, to znamená partner předsedy Vystrčila a on s ním o tom jednal. A přestože soudy v této věci měly zasednout až v září, tak zasedly o 2 měsíce dříve.
1: O čem to zřejmě svědčí, to bylo.
0: Svědčí to o tom, že to je přeci zcela nepatřičné, nepřirozené, aby za přestupek někdo někoho držel v nějaké civilizované zemi. Nevím, jak je na tom Korea, ale vzhledem k tomu, že jsem se na to ptal, tak lidé, protože Česká republika tam má v Busanu firmu Škodovka, já jsem tam byl kdysi, tak s těmi lidmi jsem o tom mluvil a oni říkali, před 10 lety to tady bylo opravdu, ta žena byla někde takhle dole a pak se to celé obrátilo, už je to zase nepřirozené úplně někde jinde. Takže my to máme za sebou, ten historický vývoj, a my bychom to neměli jít do těchto extrémů. Měli bychom držet tu společnost v té spravedlivé rovnováze. A ještě jednou, já jsem přesvědčen, že plácání po zadku ženám nebylo tady nikdy normální. Takže my se to ani nemusíme učit.
1: To slovo normální je složitější, protože...
0: Nebo standardní.
1: Kdo nebo určuje standardní normu? Vy jste nikdy neplácnul žádnou ženu po zadku?
0: Určitě, plácel. Ale já mám 4 dcery a mám manželku, takže já jsem si mohl plácat, jak chtěl. Že? Ale vlastní ženu můžete snad plácat, ne?
1: No to ještě můžete, ale...
0: To ještě, ale taky to skončí, to je pravda.
1: Já samozřejmě nemluvím o vlastní ženě nebo o dětech, které plácnete v dobrém nebo i za trest trošku
0: pozadku. Ne, to jsem nemyslel jako trest, teď jsem myslel.
1: Ale třeba, jestli jste nebyl někdy v dobré náladě, s nějakou kamarádkou jste se třeba bavili a ona taky byla v dobré náladě, vy jste řekl, Mařino, tobě to dneska sluší.
0: Určitě se to mohlo stát, ale je
1: no
0: to...
1: No ne, že teď se zaklínáte tím, že to není normální.
0: Ne, není normální cizí ženu jen tak plácat po zadku. Tak jsem to myslel. To, že mají nějaký vztah ti lidé blížší, a jak blízký, nechci vyjadřovat, mluvil jsem o manželství třeba, tak v těchto vztazích, asi když to jinak chápou, a je to pro tu ženu... Není to pro ní urážkou, ani to není vulgární nějak, tak samozřejmě to asi tam patří do toho vztahu.
1: Teda pravda, že až teď jsem si uvědomil, jakému jsem propadl stereotypu a není to ode mě profesionální, že jsem se ptal jenom na ženy, to by se mohlo někoho dotknout. Měl to jsem určitě říct, jestli nějakého muže nebo nebinární.
0: Mně se to hluboce dotklo a hned půjdu na nejvyšší státní zastupitelství to podat, abych nešel na ty nižší stupně zrovna kriminalizovat vás třeba.
1: Těším se na příště.
0: Dobře, mějte se hezky, naschle.
1: Naším hostem byl Jiří Čunek.

0: nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, aby měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Audioknihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Otto Biedermann. Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
2: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
1: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
1: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
2: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka. Odevzdává se korespondence k odeslání. Odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7. já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12. je oběd a to už jsme opět na celách. Kolem 13. hodiny nás opět upoutané pouty a opaskem vyvedou do zděných kotců na vycházku. Rozměry 10x10 metrů, a ani možná ne. Sundají nám pouta a hodinu se procházíme uzavřeni v těch kotcích. V každém smí být, nevím proč, maximálně 3 odsouzení. Kolem 14. jdu ještě s kolegou do suterénu, do tělocvičny, na kondiční cvičení na strojích, jako jsou rotoped, total gym, orbitrek. Žádné silové cvičení, jen kondička. Tam můžeme být 1,5 hodiny. Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16. hodiny výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17. hodinou ještě výběr nádobí od večeře a po 18. hodině početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisů, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal a to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
1: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
2: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni tři jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
3: Kteří to jsou?
2: Nevím, jestli to mám říkat.
3: Já myslím, že jo.
2: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou tři lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti tři jsou mi prostě bližší.
3: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
2: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli stejně jako já dostat do životí.
3: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
2: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Zastřízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti. Že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje a nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje, automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
3: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
2: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal. Paradoxně mnoho lidí jakoby chápe, nebo je jim to jedno, že jsem někoho zabil, to je netrápí, ale nechápou, proč jsem se k tomu přiznal. Vlastně mě přesvědčují, že jsem nebyl potrestán za to, co jsem udělal, ale za to, že jsem se k tomu přiznal. Já bych to možná pochopil od spoluvězňů, ale když mi to říkají i někteří zaměstnanci vězenské služby, tady bych uvítal nějaké tvoje vlastní zamyšlení, co ty na to? No evidentně už ani neplatí, že přiznat se a přijmout trest je sice hloupé, ale morálně správné.
3: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry?
2: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupl k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
3: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
2: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že jí třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
3: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům, třeba ve tvém případě?
2: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
3: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
2: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také doživotí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
3: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
2: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měly mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. Tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo z dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale vždy se v té sestavě najdou 2 až 3, kteří jsou samolibí, arrogantní a bezohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
3: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
2: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
3: Kde je ten okamžik, kdy klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
2: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného. To nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra, otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
3: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
2: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát, že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
3: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
2: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
3: Co to znamená postarat se?
2: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije. To jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
3: A co bylo dál?
2: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhý přehodil tu roli na mě.
3: Jakože ses měl o vrátného postarat?
2: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
3: Kdy přišla vražda?
2: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychlejc umlčet, je to takový fofr, takový sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
3: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
2: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda, protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
3: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
2: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku.
3: Mm-hmm.
2: Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
3: Tak jak si ho vlastně zabil?
2: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
3: Takže první vražda je na světě.
4: Česká a americká country na rádiu Xaver.
5: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den, polovina prázdnin.
6: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
5: Jak to?
6: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
5: To vím.
6: A že jsem vám říkal, každý den vstávám netrpělivej, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
5: Dneska je čtvrtek.
6: A zpráva bude nebo nebude?
5: Dneska se ještě neví.
6: A...
5: To až tak kolem čtvrté hodiny.
6: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatenej.
5: A pane Holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
6: No smějou se národu, ne? No. Ale zarážející je jedna věc. Tohle to si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
5: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
6: Jo?
5: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2, on vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
6: Myslíte pana doktora Uhlíře?
5: Pan doktor Uhlíř.
6: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
5: No.
6: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
5: No, ano.
6: A Don Pablo.
5: Don Pablo.
6: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
5: No, já u Dona Pablo bych si tipnul, jo. U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, Kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku?
6: To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
5: Kolik na to potřeba bitcoinu?
6: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celém Česku.
5: To jo, ale
6: jo,
5: to
6: pár bytečků třeba Mariánka. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým pitečku v Mariánka.
5: Je to možné, je to možné. Já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací dva Brňáci, krajani.
6: Jo.
5: Kde je ten Blažek?
6: A našli ho?
5: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák, jo. Mm-hmm. Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
6: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
5: No je to pravda, je to tak.

0: Pane prezidente, díl 54. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: My tento pořad natáčíme 9. srpna 24. Teď je 13 hodin a 14 minut. A já začnu tím, že tuším, že máte velký plán na víkend. A to nám pojďte říct.
1: No, co velký vlastně plán, tak 10. to znamená, ano, zítra je každoroční pochod na Sněžku, taková pouť, protože je svatého Vavřince, tam ten kostelík je zasvěcen Vavřincovi, takže já už asi 20 let tam chodím, jako i prezidentsky jsem za sebou tahnul půl prezidentský kanceláře a spoustu novinářů a tak dále, tak všichni čekali, kdy upadnu, nebo kdy už budu moc spocenej a tak dále. No tak přiznám se, že teď už se delší část cesty vezu lanovkou.
0: No a to vás čeká zítra, kdo tam bude? Kdo vás doprovází tentokrát?
1: No tak kdo mě doprovází, tam bude rodinka, tak tam je starší syn s rodinou a tak dále, vnoučata, ty už běhají jak kamzíci. A jinak tam vždycky chodí místní plus je tam každoročně různí biskupové, arcibiskupové, to je současně tam vše je celebrována českými a polskými kněžími, takže je tam taková velká sestava. Já nevím, jak to je, ale dopředu jsem slyšel, že by tam měl jednou dorazit pan arcibiskup Graupner, ale teď jsem to nekontroloval, jestli tam zítra přijde nebo ne.
0: Když jsme u toho sportu, který je spojen zároveň se společenskou událostí, tak mě to nedá zeptat se vás na olympiádu, což je teď velké téma posledních dnů. Mám na mysli olympiádu v Paříži. Mnozí lidé velmi kritizují, že se z toho, zejména z toho úvodního ceremoniálu, ale posléze také, stala propagace a velká demonstrace jakýchsi nových pořádků a LGBT té ideologie a tak. Vy jste sportovec, vy jste hrával celý život a hrajete možná ještě tu a tam basketbal. Štěpán Škorpil vyprávěl, jak jste hráli spolu. Patří toto ke sportu?
1: No ne, tak ono to nevzniklo letos. Já jsem nemohl přežít, opravdu k nepřežití, to slavnostní zahájení. Teď všichni mluví o tom slavnostním zahájení, ale já jsem nemohl přežít před 12 lety slavnostní zahájení v Londýně, olympijských her v Londýně. A to jsem tam ještě jako prezident seděl na té hlavní tribuně s dalšíma prezidentama a ministerskýma předsedama. A jediný já jsem vykřikoval a protestoval. Oni všichni se koukali, jako, že to je v pořádku. To bylo před LGBT, když jste řekl. Ale to byla v tu chvíli zelená revoluce vrcholila. Takže celý ten koncept toho slavnostního zahájení tehdy v Londýně mě popuzoval nesmírně, protože to byl boj s CO2. Takže tam byly nejdřív na celém prostranství, byla pastorální Anglie 16. 17. století. Na děti si hrály věnečky, vodníci tam byli hezky u nějaký říčky nebo potoka. No a najednou přišli zlí kapitalisti, kteří tam začali stavět obrovský továrny, kouřilo to všechno, to odumřelo. Já jsem nemohl přežít prostě to slavnostní zahájení, bylo to úplně k zbláznění, takže mě tohle to slavnostní zahájení už nijak nevyvedlo z míry, jak řadu lidí vyvedlo. Ale to, v čem to bylo posunuto, jasně demonstruje těch 12 let, které se udály mezi tím Londýnem 2012 a Paříží 2024. To je velmi děsivé a znepokojivé.
0: No ale vy znáte tu pozici sportovce, který nastupuje na zápas. Zažil jste ji určitě mnohokrát, asi ne na olympiádě, ale v různých soutěžích. Co těm sportovcům u toho může jít hlavou? Máte pocit, že oni ve většině souhlasně přikivují a říkají, jsme rádi za tu demonstraci jakési jinakosti, anebo si říkají, pro boha, pojďme už hrát, toto sem nepatří?
1: Tak spousta těch poslanců, těch sportovců se snaží vyhnout tomu slavnostnímu zahájení u lejt a říkat, že už zítra závodím a já tam teda nebudu několik hodin postávat a pochorovat. Tak to je první prožitek a zážitek, který já dobře znám a mohu potvrdit z různých jiných podobných věcí. Půlka těch sportovců vůbec nevnímá, že to má nějaký politický kontext. To by jedna půlka. Nicméně já mám pocit, že druhá půlka je stejně indoktrinovaná, jako jsou jiné děti a jiná mládež dnešní doby a vidí to podle mého názoru velmi, velmi podivně. Takže typovat, jaký je poměr těchto dvou skupin, netroufnu si říct.
0: No ne, ale jestli se může najít jediný sportovec, který s tím souhlasí. Já jsem s několika mluvil.
1: Jak se může najít jediný nesportovec, který s tím souhlasí, bych si troufnul říct.
0: Dobře. No a teď ten samotný fakt, že v některých těch sportovních disciplínách prostě bojují muži se ženami, tváří se to, že to jsou dvě ženy nebo že to jsou dva muži. Je to ještě sport, pane prezidente?
1: Tohle je strašně šílená věc, která se prostě stala a vůbec jako to zavlečení do sportu toho těch nepřetržitých kamer, toho natáčení a té debaty o tom, jestli vyhrál ten, který tam měl dřív levou paži, anebo ten, který tam měl pravou nohu, pravé koleno. Já myslím, že to obrátilo sport někam, kam vůbec nepatří a patřit neměl. Já jsem hrával ten basket i na mezinárodní úrovni, takže ne, že bych byl úplně nedotčený tím. Já vím, že leckdy byla hádka o to, jestli z auta má vyhazovat ten či onen a sportovec mého typu věděl, že to spadlo do auta, tak tam okamžitě běžím a ten míč beru a chci vyhazovat, i když rozhodčí ukáže opak, tak se divím, tvářím se, že... Já ale rozumím, že to může být klíčová věc 30 vteřin před koncem. Ale já jsem včera viděl utkání v televizi Francie-Německo basketu, který byl tak brutální, že jsem nic takového ještě prostě nezažil. To už není jemný sport, ta košíková dávno. Ale prostě v první části hry normálně vypíchnutý míč někde na půlce hřiště, rozhodčí ukazuje tam, opakuji 30 minut před koncem zápasu, francouzský trenér vylítne a začne dělat tadyhle ten symbolický obrázek televize a žádá, aby televizní obrazovka dokázala, jestli to byl aut nebo ne. Opakuji, aut v polovině zápasu, nerozhodné situaci, to já myslím, že je zničení sportu a nemělo to nikdy nastat.
0: Dobře, ale mě ještě zajímá to, když, nebo to řeknu jinak, umíte si představit, že nastupujete ve vašich aktivní sportovní kariéře k mezinárodnímu utkání, do šatny přijde spoluhráč, který je zjevně ženou a říká, pánové, já se cítím být mužem, takže já budu pivotmankou. A běda jak ne, vy to musíte respektovat. Patří toto do sportu?
1: Ale je to nesmysl samozřejmě a vůbec celá ta doba tohle to zatáhla do sportu. Jo. Takže není k tomu nic jiného, než křičet ne, ne, ne. Nemá nové další argumenty, myslím, nemá cenu přidávat.
0: Pane prezidente, ono to nikde není tak strašně vidět, jako když potom boxují v boxerském ringu dva boxeři nebo dvě boxerky, nevím, jak to mám říct, a jeden je žena, jeden je muž. A tady už to musí napadnout úplně každého, i tomu, kdo si ještě před pár týdny říkal, dobře, no ať si každý dělá, co chce. Tak to mě napadá.
1: Já jsem zásadně proti tomu, nemám co dalšího, bych řekl.
0: No mě ještě zajímá váš názor, kam až to půjde.
1: No to, kdybychom se ptali před 5 lety, tak bychom netušili, že to může dojít tak daleko, kam to došlo dneska, takže co se všechno stane ještě za chvíli. No může to ten sport úplně
0: no,
1: poškodit.
0: Nejsme náhodou teď v kulminačním bodu toho už? Že už to zase půjde zpátky?
1: To je hezká hypotéza. Kéžby.
0: Četl jsem na webu Institutu Václava Klause komentář vašeho pana Ladislava Jakla, který říká, Británie hoří. Naprosto nezvládnutá imigrační vlna narazila na jednu z mezí společenské a občanské tolerance. Vlastně pan Jakl popisuje, že problém začíná hořet. Je tento problém k řešení ještě? Nebo už je rozhodnuto?
1: Tak zaprvé nenáhodou si Láďa Jakl vybral Velkou Británii. Já myslím, že to je nejhorší země. Z tohohle hlediska prostě ta migrace tam byla fatálně nezvládnutá. Jestli to všechno začalo anglickým kolonialismem a proto špatným svědomím a proto dovolili tam brát všechny Indy, Pakistánce, kteří někdy trpěli pod britskou nadvládou. Prostě jestli tudy se otevřela ta stavidla, je to možný, ale přeci já už nemám sebe menší důvod jet do Anglie. Prostě já vím, že tam už nezvidíte starou dobrou Anglii, jak jsme si ji vždycky my vykreslovali, zejména při tom komunismu, kdy se nám zdála být starou dobrou Anglii, ale to už dávno není a já myslím, že to je nejvíc propadnutá země tadyhle všem těm špatným izmům a myslím, že se jim to vymstí a je to po všech stránkách vidět.
0: Dobře, ale jestliže Británie hoří, znamená to, že se něco děje? Projevuje se nějaká nespokojenost a asi lidé chtějí něco jiného? Říkají, tady jsme se zmýlili.
1: To, že prostě vůbec může dojít takovým násilnostem, jako dochází v normálních britských městech dneska, je mimo mé chápání a pořád jenom se ještě ťukáme někam, že to ještě u nás naštěstí takhle není. Takže nevím, no, dělejme všechno pro to, aby to u nás nebylo.
0: V XTV jsme před pár dny natočili rozhovor velmi obsáhlý s Vladimírem Mečiarem. Pro mě teda velmi překvapivý, to, co tam pan...
1: V jakém smyslu? Tím, co říkal? Nebo...
0: Ne, tím, co říkal. V tom, jak

0: oslavovalo 32. den svrchovanosti Slovenska. A spolu jsme dokonce zapalovali velikou vatru, jako někdy v 10 hodin v noci. Takže mluvil jsem s ním, vím, že on ty názory má pevné, jasně strukturované, a on jak byl totálně umlácen a umlčen a zašlapán na tom Slovensku, tak já myslím, že o to více on o nich přemýšlí. Má je pevně v sobě zabudované. Je možné okamžitě začít s ním rozhovor, a ten rozhovor, jako kdyby jsme mluvili včera, prostě on žije plně těmi problémy současnosti, a to, že jste ho pozvali sem, nebo to bylo na
1: dálku. My jsme byli za ním.
0: My jste byli za ním. No, takže to je bezvadný krok, a já myslím, že on si to musel velmi vážit.
1: Ukrajina válku prohrála.
0: No, to je slovo do pranice. Prostě teď zrovna máme přeci aktualitu, že včera Ukrajina rozhodla, že nejenom neprohrála, ale rozhodla se vydat, zaútočit na Rusko a vpadnout a okupovat několik ruských vesnic. Takže
1: v Lipecké oblasti doplním jenom, že ČTK dnes ráno k tomu psalo, Rusko čelilo velkému útoku ukrajinských dronů. V Lipecké oblasti asi 200 kilometrů od hranic zasahli leteckou základnu a je vyhlášen výjimečný stav.
0: Takže já myslím, že pro mě trošku, že je ta válka hotová a Ukrajina prohrála, je to trošku wishful thinking, jak já říkám, přání otce myšlenky pro celou řadu lidí. Já to tak jednoduše prostě nevidím, a mám pocit, že ty zbraně, které ta Ukrajina dostává, a ty obrovské množství peněz, které dostává ze Západu, svou roli hrajou. Myšlenka, kdyby nehrály žádnou roli, tak nevím, jak to může všechno vypadat. Neboli to, že se ta Ukrajina teď zmohla na nějakou ofenzivu, nevím, jak to může zarezonovat v Rusku. Prostě tam určitě spousta lidí je nerada, že jejich země bojuje. Prostě tam taky posílají své vojáky, který tam masově hynou. V momentu, když najednou zjistí, že ta Ukrajina obsadila, nevím, 450 kilometrů čtverečních, jak jsem někde četl, ruského území, nevím, jaká může být reakce té ruské veřejnosti. Fakt mám z toho víc a víc strach.
1: Dobře, ale to, co se děje teď ty poslední hodiny a dny, tak je to nějaký poslední záchvěv, anebo to může být i pravý opak, že se ten konflikt rozhoří teď ještě víc?
0: Je to jako vždycky s tou sklenicí na půl prázdnou, na půl plnou. Prostě někdo to myslí jako kulminační bod a už je to za zenitem. A já v tomhle optimistou nejsem. Říkám jednoznačně, nejsem optimistou. Ty zbraně, které ta Ukrajina dostává, svou roli hrají a hrát budou. A ty generálové na obou stranách prostě od nepaměti je známé, že ty generálové vždycky hrají minule, nebo bojují minulé války. Prostě když se střílelo lukem, tak najednou někdo přišel s kušem, a když se střílelo kušem, tak přišel s mušketou. Když to o té historie dostatečně známe. Teď se pořád naše paní Černochová kupuje masově tanky a letadla, jak jsem si všiml. Tahle ta válka ukázala, že tanky a letadla jsou naprosto pasé. S tankem si nikdo netroufne už věc, protože první dron prostě zničí. Letadlo nikdo nad oblast bojů neposílá. Prostě to je, takže my teď kupujeme ty zbraně na ty minulé nebo předminulé války. Peněz to bude stát hromadu. Neboli nevidím to tak jednoznačně rozhodnuté, jak je skoro v módě dneska u nás říkat.
1: Ještě mě zajímá vaše stanovisko nebo váš pohled na dvě prohlášení nebo dvě citace toho pana Mečiara v XTV. On řekl, že většinu médií považuje za nebezpečí, že jsou média nebezpečná. Dá se to tak říct?
0: Tak většina médií hrajou dnešní modernistickou nezodpovědnou hru. Nejsou to seriózní nezávislá média. Ano, mluvíme o většině médií ve smyslu těch médií definováno starým

0: Způsobem, jestli je většina nových médiích, nových internetových serverů většina nebezpečná, to nedovedu odhadnout.
1: A mimochodem ještě říkal, a to je poslední věc, kde mě zajímá vaše reakce na slova Vladimíra Mečiara, LGBT proud může zničit civilizaci.
0: To jsem stoprocentně přesvědčen, že může zničit civilizaci, protože sahá do samé podstaty lidství. Jestli jsme se mohli děsit zelené ideologie, no tak ta sahá do samé samotné podstaty fungování ekonomiky, ale ne člověka jako jedince, ale tadyhle ty nové ideologie sahají do člověka, dovnitř samotného.
1: A teď, promiňte, vrátím se ještě krok zpět, protože tady mám jednu důležitou poznámku k té Ukrajině, nechci vypustit. Tak jenom se orientujeme. Ruský, ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že Ukrajina připravuje jasný a podrobný plán na ukončení války s Ruskem. Co to znamená?
0: To se zeptejte jeho, teď vy umíte, Ksevere, vy umíte přemluvit všechny politiky, aby s váma šli diskutovat. No. Kdybyste přemluvili Zelenskýho, on by určitě sem přijel do tohohle kamrlíku vašeho.
1: Není to už známka toho, že to vzdává, nebo že má nějaký plán?
0: Zase to jsme u hypotézy A, že to vzdává, a hypotézy B, nebo že si daleko více věřím. Nejsem, kéž bych to věděl.
1: Tak.
0: To bych musel být prognostik, abych to věděl.
1: A teď mám pro vás jednu dobrou zprávu a zajímá mě váš názor. Hvězdárna v Brně se prohlásila za kontaktní místo pro mimozemšťany. Lidé zde také mohou hlásit UFO. Je to myšleno zcela vážně, já jsem to hledal na několika místech, dokonce jsem na nějakém serveru četl, jak jsou mimozemšťaní vítáni, tedy v Brně, na Hvězdárně a ještě u jiných. Pane prezidente, co si o to má myslet?
0: No ne, tak snadný odsudek je, ježiš, to neberte vážně, to je z Brna, no,
1: to, je,
0: tak to nás nepřekvapuje. Ne. Mnohé ze zel současné doby, jak je vidět, panem premiérem počínaje a panem ministrem školství konče, pocházejí z Brna, tak já nevím, Hvězdárna brněnská je taky určitě místo svého druhu.
1: No jo, ale já.
0: Ale oni jsou možná bystří, oni budou umět s těma mimozemšťanům mluvit. A
1: je ještě možné, že se dozvíme dnes, zítra, pozítří, že to je recese?
0: Já myslím, že to recese není.
1: No to
0: já jsem teda viděl toho někde záběry toho člověka, který šéf té Hvězdárny, který to vyhlašoval, a já jsem nic recesistického v něm neviděl.
1: No mě na tom totiž zaráží ta skutečnost, že je to tedy kontaktní místo pro mimozemšťany a jak se to těm mimozemšťanům sdělí. Že kdybyste náhodou přistáli v talíři, tak ne, abyste chodili na Hvězdárnu v Praze, ale vaše kontaktní místo, vaše přepážka je v Brně na Hvězdárně. Tak to skladu.
0: Kdybyste hledal něco absurdního, no tak byste to mohl situovat do Brna. To, já myslím, jistá intuice vaše by to mohla navrhnout.
1: No, další věc.
0: Mimochodem, já teda, když poslouchám pana ministra školství z Brna, tak jako jeho návrhy na to vyučování několika jazyků už malých dětem a tak dále, tak já myslím, že to není o nic méně šílená z nebe spadlá zpráva než tady ty mimozemšťané, tak možná, že to k tomu Brnu patří.
1: No, já jsem v té věci šel ještě trošku dál. A když je to dneska tak, že se můžete prohlásit za ženu, nebo můžeme...
0: Se můžete prohlásit za mimozemšťana.
1: Tak. Aha. A já jsem si říkal, jestli toto není ten, víte, ten ta příčina, že jestli se prohlásíte za mimozemšťana, řeknete, já nemám trvalé bydliště na planetě Zemi a já chci na přepážku ve Hvězdárně v Brně, tak jestli už ta společnost...
0: A já se vymykám všem pravidlům a zákonům a principům chování té světové civilizace. To jdete opravdu dál.
1: No.
0: No. Byli jste mohl psát ksifix a vere nějaké.
1: No, pane prezidente, my to teď, ostatně tento díl je takový letní. Tak máme i takovou letní náladu, ale já jsem už přemýšlel o tom, za jak dlouho budou hygienické stanice nařizovat v restauracích povinné toalety pro mimozemšťany. A já bych se tomu vůbec nedivil. Jo, nebo nějaká místa třeba speciální u stolu, u přípojky na elektriku třeba, aby se mohli dobíjet nebo něco. Myslím, že v této části světa je všechno možné, ale to je jenom... A teď mám zcela ale vážnou věc. A začnu jí citací z Echo 24. Vládní koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltín, předestřel o víkendu své názory na postup vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je zombíky na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejíž počet odhaduje na 4,5% populace, je podle něj potřeba vykopat, pane prezidente, hluboký příkop. Některé z těchto radikálních lidí označil za svině. Je to člověk ve službách vlády naší země. To není...
0: Nevím, jak se tam ocitl. Nechápu, že vláda může tohoto člověka jmenovat do této funkce, že vůbec tuto funkci může vytvořit. A tím mám prostě obecné zase slovo ne k tomuhle tomu rezolutní. Já jsem toho člověka naštěstí nikdy neviděl, netuším, jak vypadá, nemám o něm žádnou představu, ale ta vláda, která ho jmenovala, tuší, jak vypadá, jmenoval ho schválně, jmenoval ho záměrně, čili ona a priori schvaluje tyhle ty jeho postoje. Já bych se tomu opravdu nedivil. A není taky z Brna ten pan?
1: To nevím, odkud je, to tady nemám, ale že by se hlásil na Hvězdárně třeba, ale řekněte mi, člověk, který už je ve funkci, hovoří za vládu naší země, je možné říci o části obyvatelstva, ještě to nějak kvantifikovat nějakým procentem, že jsou to svině. Vždyť to je přece něco podobného, jako paní Vašáriová řekla, že Fica volili, já nevím, Spodina a fašisté a tak. A toto je člověk na oficiálním místě.
0: Dobře, proto já bych se nezabýval tímhle člověkem, ale já bych se zabýval tím, kdo ho do té funkce jmenoval. A do té funkce ho jmenovala vláda. A té vládě někdo předsedá a ta vláda je nějak složená a složení vlády předurčují lidé ve volbách. Takže hledejme kořeny a příčiny všeho zde.
1: Dobře, vy jste také zažil, jaké to je být předsedou vlády. Kdyby někdo z vašich přímých podřízených řekl o obyvatelích této země, že jsou to svině, tak jak dlouho by ve vaší vládě vydržel?
0: No ne, to by nepadalo vůbec v úvahu, ale my jsme u té zásadní věci. My jsme zásadním způsobem omezovali všechny vedlejší přímo řízené funkce vládou nebo premiérem. My jsme řekli, všechno musí mít na starosti jasně definovaná ministerstva. Ty mají své řády, ty mají své postupy a tak dále. Všechno mimo ministerské rušme, to je bezvládí v zemi. No a od té doby vznikají nejrůznější posty, které v žádné ústavě nejsou definovány a v žádných zákonech nejsou definovány. No a ty posty najednou mají statut rovnocenný ministru toho či ministru onomu. Nicméně oni nepodléhají volbám standardním. Oni nesouvisí s volebními výsledky. To je pro mě konec světa. Takže všechny ty mimorezortní, mezirezortní, nadrezortní specialisté, kteří mají zvláštní zmocněnec. Jaký zvláštní zmocněnec? Prostě jaký zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu? Prostě my máme jedno ministerstvo, které se zabývá zahraničními vztahy a to je ministerstvo zahraničí. Jaký zvláštní zmocněnec pro Balkán? Jaký zvláštní zmocněnec pro Blízký východ? Nesmysl. Ministerstvo zahraničí má přeci náměstka ministra pro pro Evropu, náměstka ministra pro Blízký východ. Ne, to jsou všechno navíc bohatě dotované funkce, kde ty lidé žijí v bezvládí, bezkontrolním světě a to byla zásadní věc a my jsme s tím bojovali ze všech sil a myslím, že se nám to podařilo v podstatě zrušit. Já vím, že jsme měli jediný souboj, možná si na to někdo vzpomíná, měli jsme jediný souboj v mezirezortní protidrogovou komisí. To byl shodou okolností Pavel Bém, kdo se na to pamatuje. No a tam byl ten spor o tom, jestli má být pod ministerstvem zdravotnictví, nebo pod ministerstvem vnitra, nebo pod čím, a teda nebo jestli nakonec to není tak mimořádný jev, že by měl být pod vládou přímo. To byl jeden souboj, který tenkrát probíhal, dobře si vzpomínám. A já jsem měl na to pevný názor, který nebyl sdílen všemi ministry, to se musím přiznat. Ale to je věčný systémový problém naší země a všech možných zemí. Amerika typický předpoklad, Amerika normální zasedání vlády vůbec nemá. Tam jsou jmenovaný nejrůznější lidi do funkce ministrů nebo do funkce ministrům naroveň postaveným. A vy ani nevíte, kolik má americká vláda členů, to my to aspoň víme. No ale Foltinové jsou navíc.
1: No jasně. A ještě k tomu, co říkáte, nepochybně jste zaznamenal tu skandálně spackanou digitalizaci stavebního řízení, díky které teď stojí spousta staveb a nebudou různé zkolaudované i potřebné stavby. Prosím vás, toto je věc, za kterou teda má nést kdo tu zodpovědnost?
0: Tak samozřejmě my máme vládu jako instituci, která řídí standardním způsobem zemi. V té vládě je někdo, konkrétně ministrem, který se nezabývá nákupem F-16 nebo jak pomoci zemědělcům, když je sucho nebo naopak příliš deště. Prostě. Takže my máme na to jednoho ministra, kterým je shodou okolností předseda Pirátů. No. Svěřit Pirátům jakoukoliv zodpovědnost je osudová chyba, ale svěřili jim to voliči. Mm-hmm.
1: Už se nám blíží počertek rychle ty podzimní volby. V Praze to vypadá v senátních volbách na dva velké a kruté souboje. Jeden z nich je paní Šichtařová s panem Drahošem a z těch velkých a druhý velký souboj se čeká mezi panem Šťastným Borisem a Pavlem Fischerem. Domníváte se, že je možné, že třeba tito dva budou poraženi, nebo to, že jsou teď aktuálně senátory, je fatální výhoda?
0: No, tak já si myslím, že to zaprvé vím, že v obou případech bude o fundamentální střet o charakter naší země a o charakter dnešní doby. Já myslím, že oba dva prostě jsou nejhorší prototypy představitelů dnešního režimu. Oba dva tito pánové, Fischer na straně jedné, Drahoš na straně druhé. V obou případech tam přijdou lidé s jiným pohledem na svět, s jinou minulostí, s jinou zkušeností. Budou to souboje naprosto mimořádné a budu fandit tomu, aby ti dva, kteří jsou tak zprofanováni dnešním režimem, aby prohráli.
1: To znamená pan Fischer a pan Drahoš. Tak zaprvé, u toho pana Drahoše jsem neslyšel za celou dobu nic, co by vykonal v tom senátu, něco, co by mě zaujalo, ale nesleduji všechno.
0: Ale myslím, že ani v tom předsenátním působení.
1: Dobře, ale přeci jenom se uchází o pozici senátora. A u toho Pavla Fischera, toho jsem zaznamenal jenom v okamžiku, kdy probíhal jakýsi, já tomu nechci říkat puč, ale kdy probíhal pokus o odstranění Miloše Zemana zrovna ve chvíli, kdy byl nemocný, jak se ukázalo, a posléze se vyzdravil. A myslíte si, pane prezidente, že toto pražský volič vnímá?
0: No tak já myslím, že pražský volič není homogenní. Těch voličů je hodně a co je prototyp pražského voliče, to jste vy nebo já? Já nevím, jestli
1: prototyp
0: jsme...
1: Prototyp pražského voliče je bývalý volič ODS, protože tady v dobách minulých ODS měla až 52%, jestli si ostatně kdo jiný by si na toto měl vzpomínat dobře.
0: Já si na to vzpomínám dobře, já vím 52, nevím kde přesně, ale já nikdy nezapomenu na jedny volby, kdy já na Proseku jsem bydlíval v Praze 9 tam a já jsem po oznámení výsledku šel po Proseku a přečetl jsem si, že na Proseku měla moje ODS 49,5%, já na to dobře vzpomínám. A já jsem šel potom večer tam snad s manželkou a s dětmi, nebo nevím s kým, a říkal jsem, hele, tak každý druhý mě musel volit. To je přeci úplně tenhle ten, nebo tahle ta paní, jako kdo byl. Já si na tadyhle tu půlku dobře vzpomínám.
1: Ale když tak mě opravte, mě pořád zní v hlavě těch 52% a já si nemůžu upamatovat teď, kde to bylo nebo v kterých volbách,
0: nevím.
1: Ale to číslo si pamatuju přesně. No, tak se teď ptám na tu většinu, řekněme, no ani nemůžu říct pravicových voličů, na takového typického pražského voliče.
0: Já nevím, tak je velká část typických pražských voličů, když použijeme na chvíli tenhle ten pojem, typický pražský volič, kteří jméno Fischer a Drahoš nikdy neslyšeli. To je jedna nenulová množina. Prostě tito dva lidé je ničím nemohli zaujmout. Prostě Drahoš byl prezidentem Akademie věd úřednického typu, on za sebou žádnou vědu s velkým V nemá, že by se mohlo říkat, že něco v té vědě udělal. On byl úředníkem, prototypem. Taky ne všichni chtějí dělat předsedy Akademie věd, že ten skutečný vědec chce dělat vědu. Že? Takže za tím Drahošem není vůbec nic minulostního. Fischer byl Havlovým poradcem pro zahraniční politiku. Neviditelným, když jsem já měl své pravidelné setkání s prezidentem Havlem jako předseda vlády. Každou středu po vládě jsme se potkali, tak on tam seděl a zapisoval. Takže jsme tam byli 2+1 člověk, to byl Fischer, nikdy neřekl ani slovo, nikdy vůbec nezatvářil se, že by souhlasil nebo nesouhlasil. Nevím, já o něm nic pozitivního nedovedu říci. Velmi se zaskvěl, jak správně připomínáte, v té aféře o nemocnění prezidenta Zemana. To najednou, myslím, že ho vzala na vědomí i řada dalších lidí, jinak nevím, co bych o něm mohl vyšknout jako větu. Umí francouzsky.
1: Skvěle.
0: No, to může obstát teď na zahajovacím ceremoniálu téhle olympiády. Určitě se mu to líbilo.
1: Těším se na 55. díl, bude příště.
0: Děkuji.
1: Za 3 týdny. Naschledanou, pane prezidente.
0: Naschledanou.
1: Pane prezidente, 54. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver. Country song.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sebra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Víte, to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to.
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma.
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím. Jak.
2: Tak u něj si to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse. Nebo...
1: Tak je
2: a to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: jasně, pravda.
2: Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, hello.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně české televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To
2: my?
1: Je to tornádo. To je...
2: Já jsem se na hru Xavere teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
3: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
3: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
3: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
3: Já myslím, že by mohlo přijít Tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
3: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
3: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
3: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
3: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
3: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
3: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
3: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
3: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
3: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to již v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
3: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
3: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
3: Ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo Jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Počít, ale Xavre, oni, to mělo magický účinek, ta Aljoška.
3: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
3: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
3: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
3: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
3: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
3: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to, ne?
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
3: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
3: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
3: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk
1: nic ještě jako, nic prostě, je to, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, já tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jak, jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval.
1: Jak jsem přesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si.
1: Jak to?
2: Knedlíka. No tak mu není úplně jako, tak, pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mně tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bombonier. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Vy ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat. Prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na
1: benzín? Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
3: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
3: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
3: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
3: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
3: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnul? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
3: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady sedíte
2: a říkali, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
3: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, to celé dobře.
3: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
3: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere, neřekl.
3: Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
3: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
3: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
3: no.
2: Co?
3: Babišák, motorista, pan Gregor. Nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
3: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
3: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
3: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
3: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný Ksavr, ne? To už nám
3: no,
2: řekl pan
3: nevím.
2: Premiér.
3: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
3: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst v té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
3: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
3: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Ježmarja, hlavně ne Honzík.
3: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
3: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci Térot, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
3: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme. Český Gaben. Byl národní uměl, a to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
3: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
3: Ne, to nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
3: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
3: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: My si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
3: Já bych si ale, to taky vzal.
2: Ale já vím,
3: já bych
2: vím,
3: si s dovolením
2: jasně.
3: Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
3: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
3: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
3: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
3: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
3: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo nakolik to?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
3: Mě by stačil no, zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to,
1: tak jako se nestyděli ti národní umělci, no, že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no, fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem já? Od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je 21. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise
2: to. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápe?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil, no, no, to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda víte, se musím trošku Bilak? Ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam mín toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že už asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem jeho slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: Už je dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
2: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je
2: no.
1: Lampasák. No.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? To za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak. Pan
2: tak Kapek. To byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
2: abyste... Kdyby jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne. Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
2: A?
3: A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
3: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste gratis, no, tak, snad, ne?
3: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
3: to není tolik, ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsem si říkal,
3: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
3: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
3: tak
2: kolik...
3: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám. Pojďte
2: se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
3: Tak Bolek, jo, už
2: Bolek. Už dostal od brněnskýho ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
3: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
3: Ale ne, tak on je...
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
3: Já nevím.
2: Co?
3: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
3: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
3: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
3: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
3: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
3: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás,

0: jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přisprostlý zase.
0: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
0: To od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo.
1: Abyste pod tu tabulicti mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale to můžete klidně převodem na to charitativní máme, konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne, ne, ne.
1: No, to vy jste takový na kačku zase, je. No.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak my teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když mě, na mě něco, což je tak jednou, začne trochu kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu. A...
0: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu.
1: Za tu zradu.
0: Za tu zradu, Ksavre. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Ksavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synový.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už jsem ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v tý tváři, ale on si z nás dělá prdel non-stop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže... se o mě ví.
1: No tak
0: držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik? No, no ale... Jak si v profesorovi vidět to dobrý?
1: Ne.
0: Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste... Jako generální tajemník tady nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: Aby se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10. I v Parnu se na vás těšíme, vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte, že to je Michel Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra.

0: Šavre, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
0: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že nutela bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo teď, jenom o něco.
0: Teď
1: jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko. Ksabr.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Ksabr.
1: Ne.
0: To. Jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
0: Já jsem hrubiánac.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
0: jo? Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky, Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alena Davídková, Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská,
0: no.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: měli. Doktorka, to
1: probírali, no.
0: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No já si tak vymáhám už kolik let tady. Zkuste
0: pejsek.
1: To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo, jedu,
1: no.
0: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Wilsonku přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no. Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak? Co bude?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
0: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo mě.
0: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace.
0: Protože inflace není, Ksavr. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo. No, tak já vám říkám, že
0: no nebudete lhát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem
1: i vločky na poznámky.
0: Ksavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem
0: podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
0: A řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Ksavera, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou rusky okupanti. Za Chváčik. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za Chváčik. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, jak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho ještě rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vle.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: který
1: vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci. Děkuju. A dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
3: tady
2: strach.
3: Vidím svoji dobromysl.
2: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle? Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
3: Takže jak zalíváte? No jo, nepřel jste to k severu.
2: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
3: No?
2: Už nám strach se ujal.
3: Teď je bují, co?
2: A tady teď budu jak ti, co hádají z ruky, jo. Podívejte se, to jsou jednotlivý, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
3: kterém
2: se, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
3: Jo.
2: Garantuju. Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tři koalice, šesti koalice, to je jedno.
3: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
2: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
3: Mm-hmm.
2: Tak to je Jurečka.
3: Myslíte?
2: Ježišmarja, to vidím.
3: Pokřivený charakter, jak chcete naznačit?
2: To ne, to bych se...
3: No, to není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
2: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No. Tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
3: Proč?
2: No,
3: akorát?
2: Já bych tam ještě dosypal, ne?
3: Proč? Když to krásně roste.
2: Jo?
3: No.
2: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili. Už máme
3: první. Vidíte.
2: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
3: No já nevím, teď to vidím na velký strach. Takže no, to bych se vůbec nebál.
2: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
3: Jo.
2: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili čtyři věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
3: Hmm?
2: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
3: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.
1: Každý

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklinilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008, a dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte, ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní, vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá? Všichni bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
2: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
2: No, za poslední dva roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které ono roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
2: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé, říkáme
2: ano.
1: Peníze,
2: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano,
1: Můžu říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jste v tom pokrk, i když nevinně, informovala mě věštkyně, řekla.

drifting off to see the world. There's such

0: paní Karo. A ještě mám jeden nápad, co kdybychom polili nějaký obraz polévkou?
1: To už taky není. To už taky není originální. Aha. To už nám všechny originální formy protestu už nám jako vyfoukly.
0: Co to je za lidi? Co to udělali v tom Londýně? Co to je za idioty?
1: No asi jsou závistiví, že sami malovat neumí.
0: Co to je za vlaďky?
1: Tady už vidím, jak sedí za počítačem. Vyhovada římská dvě.
0: No ne, já jsem to viděl, ale vůbec něco se o tom mám myslet. Tam se vás, moudré ženy.
1: No já, mě by taky zajímalo, co si o tom myslet. Mě by zajímalo posadit si sem takovouhle nějakou slečnu, co tam chrstne polívku z pixly na obraz. Má pocit, že tím té planetě pomohla. Obraz je naštěstí za sklem, nic se mu nestalo. Možná, že i tyhle ty ženský, co to dělají, by mohly být za sklem.
0: Aby se nám nic nestalo.
1: Aby se nám nic nestalo.
0: Ale to byla jedna žena a jedno to ne? Nebinární.
1: Ono to celé vypadalo tak jako nebinárně, no. Ale myslím si, že to není největší problém. To jestli je to binární, nebinární, to tam nebylo to hlavní.
0: Jako čeho dosáhli nebo vysvětlete to prostému chlapci z Prahy 5?
1: Já vám

0: to nemůžu vysvětlovat, když to nedělám, že?
1: No ne,
0: to byla ta scénka Šimka a Grossmana. Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám. No, tak to nemůžete chtít po mně, abych vám to objasňovala. No, ale já si to prostě představuju, že teda jsem ten ekočlověk, záleží mi na planetě, no tak jdu někam do supermarketu, že jo, co je supermarketu, tam sáhnu po té pixle polévky. Mám dojem, že tím, že jsem nakoupila v supermarketu pixlu polévky, že moje uhlíková stopa je neutrální, nula, ona není samozřejmě. No a pak jdu do galerie, tam otevřu tu plechovku a chrstnu to na sklo, protože jak jsme řekli, obraz je za sklem, tak to chrstnu na ten obraz a mám pocit, že něco. Mám pocit, že jsem pomohla planetě, že jsem tímhle gestem upozornila na problémy naší planety, že? Tak jako inženýrka Vlaďka má pocit, že nás upozornila na to, že o vážných věcech nemáme žertovat, tak oni mají pocit, že tím, že chrstnou polívku na obraz, něčemu pomohli.
1: No jo, tak ty všichni se motají kolem jakési té uhlíkové stopy, což ani pořádně nevím, co je. No.
0: No to je taková, to je taková prostě fiktivní záležitost. To je taková ryze fiktivní záležitost, kterou teď všichni hrozně řeší, hlavně ty biomatky a ochránci planety, korporace je řeší. Jo? To dokonce šéfové některých korporací se přiznávají, že když mají výběrové řízení a přijdou jim tam noví uchazeči, že se jich ptají, jaká je uhlíková stopa vaší společnosti. A představte si, oni namísto, aby takový uchazeče okamžitě vyrazili, tak oni jim na to odpoví.
1: A jaká je, paní Karol, naše uhlíková stopa? Teď jste mě úplně rozhodila.
0: No, tak musíme to nějak měřit, no.
1: Jako třeba, nevím, minulý týden u nás v průjezdu někdo zanechal uhlíkovou stopu nějaký prase. A my jsme tam kolem toho chodili 2 dny, než to někdo uklidil. A lidi jsou jako v tomto opravdu jako
0: pozor,
1: někdy.
0: Pozor, i uklidit uhlíkovou stopu zanechá uhlíkovou stopu.
1: Jo. A myslíte, že já mám taky uhlíkovou stopu?
0: Si myslím, že to bude nejméně 640.
1: To je podle velikosti nohy, jo? Nebo...
0: Tak snažila jsem se to převést na nějakou míru, které byste mohl rozumět.
1: A vy máte kolik? Tak pro, abych byl v obraze.
0: Standardně 39.
1: Takže já mám vysokou uhlíkovou stopu.
0: No, vy máte vysokou uhlíkovou stopu určitě.
1: Oh.
0: Navíc vy jezdíte tím vozem americkým, že?
1: No tak...
0: To nevypadá na elektroautíčko. Ne, ne, ne.
1: Já si to vyvažuji těma berlema zase někdy.
0: No počkejte, ale... počkejte, ale v oberlí chodíte doma, to se nepočítá. Přece když pojedete, když budete si chtít něco donést z kuchyně do ložnice, no tak taky nepojedete autem, že jo? To dojdete pěšky.
1: No to jo.
0: To naopak možná tím, že se o ty berle opíráte, že vám není dobře, tak ještě víc toho CO2 vydechujete do vzduchu. Vy možná máte díky těm berlim ještě větší uhlíkovou stopu.
1: A to byste mimochodem nevěřila, že když jdete o berlích, tak si ani kafe neodnesete. Nic prostě.
0: No to vám můžu poradit, protože to měla vychytaná je moje babička. Úžasná, 96-letá, skoro 97 jí bylo, když zemřela. A ona poslední roky života právě byla imobilní, chodila o berlích, takže ona si na ty berle uštrikovala takovou taštičku. Tu si tam zavěsila právě na to, za co se držíte. A tam si nosila brýle, kapesník, nosila si tam věci, které potřebovala přenést. Pravda, kafe se do taštičky dát nedá, ale takové ty drobné předměty, abyste je nemusel nosit po kapsách nebo je někde složitě držet, tak je dáte do taštičky, zavěsíte na berle a už upajdíte.
1: Paní Karol, vy jste řekla slovo uštrikovala.
0: Ano.
1: Vy jste indoktrinovaná. Vy jste indoktrinovaná osoba.
0: Pozor, pozor, moje babička štrikovala celý život ještě předtím, než se z toho stala móda.
1: Ještě než se narodila paní
0: Ještě než se
1: Pekarová.
0: Narodila paní, no já si myslím, že babička štrikovala ještě v době, kdy nikoho vůbec nenapadlo, že tady nějaká Pekarová spatří světlo světa.
1: Jo, no tak to, trošku to beru zpátky, ale mám takovou obavu, jestli náhodou jste nepropadla.
0: Ne, my jsme to tam měli vždycky, já si myslím, že naopak jako ta Pekarová to musela od někoho obšlehnout, to nemá z vlastní hlavy.
1: No to, na to vemte, je to má 100% z vlastní hlavy.
0: No já si nejsem jistá teda.
1: Ale ne, tak to by dítě základní školy nepláclo jako kravinu.
0: No.
1: Dejte si 2 svetry a zabijeme tím Putina.
0: Dejte si 3 a už je mrtvej.
1: No, no ne, to je. Ale dobře, tak ať je po vašem, dá se to nějak vyřešit.
0: No určitě, dejte si na to, no uštrikujte si na to. Hele, to bychom mohli v rámci pleteme si, že by lidé kromě svetrů mohli posílat ještě taštičky k Xaverovi na berle. No. Já už vidím paní inženýrku, jak se dá paní inženýrku Vlaďku, jak se dá k pletacím jehlicím a posílám vám batůžek. Ekologický bio.
1: No, no to já bych nosil.
0: Z domácího, z čeho by to mohlo být? Domácí vlnu.
1: Z domácí vlny. No, paní Karol, uhlíková stopa vyřešená, teď tady u toho popíme kafe, není to neekologický?
0: No je.
1: Kde máme jistotu, že se na sběru toho kafe nepodělí děti?
0: Učejte, já to ještě jednou ochutnám.
1: Vy si z toho děláte srandu, ale...
0: Ne, když se na tom podílí děti, chutná to trochu jinak.
1: No jasně, no ha, ale to od vás není hezký. Protože já jsem myslel, že řeknete, že už nebudeme pít kávu cizí provenience.
0: A tak my stejně nepijeme kávu cizí provenience, my pijeme tady domácí kávu. Přece Česká republika je vyhlášený pěstitel kávy.
1: To se vám zdá na první pohled. Vy jste říkala, že vás zaujal pan premiér a jeho angličtina.
0: No, já už jsem zaznamenala, že se spousta lidí mě dotazovala a na Facebooku řešili, co znamená slovo trus.
1: To on říkal tam, jo?
0: To tam říkal trus. A dokonce jeden známý mi psal, že on je napůl cizinec, takže se ptal svého tatínka, který je rodilý Američan, jestli náhodou neví, co to je trus, a ani ten americký tatínek to nevěděl, takže pan
1: Není
0: Fiala...
1: to anglicky ta stopa?
0: Ne, já si myslím, že to trus bude znamenat, že to nebude mít jenom jeden překlad, že to bude soubor slov, že to znamená, my toho Putina porazíme a Ukrajina zvítězí a pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a demokracie a tak dále. Já si myslím, že to všechno je v tom trus obsažené.
1: Mm-hmm. Já taky nemluvím, takže si z toho nemůžu moc dělat čprťouchlata, ale on nějak hloupě něco překládal?
0: No on, jak to říct, no mě překvapilo, že poté, co si tady zvláště lidé z ODS dělali legraci s paní Schillerové, že neumí anglicky, tak najednou nastoupí pan premiér na poměrně důležité akci a nikdo si ho neveme do parády, aby s ním trošku propiloval, vypiloval to, jakým způsobem to říká. A on tam takovou vysloveně českou angličtinou, Petr Holec ve svém streamu říkal ukrajinská angličtina, taky hezký termín, jo, tak tam prostě převyprávěl něco, co měl napsaný na papíře. Ono to bylo v podstatě dost podobné tomu, když měl tady ty premiérský rozcvičky, jo, ale tam tolik necvičil, tam je pravda, že s tou gestikulací byl umírněný. Asi ho strašně vyčerpalo soustředit se na ten anglický text, ale přednes byl teda za pětku s hvězdičkou.
1: Bylo to horší než Sobotka?
0: Já si myslím, že to bylo na stejný úrovni jako Sobotka. Ale u toho Sobotky to aspoň bylo vtipný. Tady měl člověk pocit, že je to fakt trapas.
1: Jo,
0: já toho Fialy nečekala, já jsem čekala, že jako akademický, já jsem samozřejmě věděla, že jeho rodný jazyk je němčina, že jo, nebo posltovská benština.
1: Spíš oblíbený.
0: Takže on s tou angličtinou jsem čekala, že jako by nemusel být na tom úplně špatně jako člověk, který strávil velkou část života na akademické půdě. Přece musel jezdit někam na nějaké kongresy, akce, přednášky, semináře v angličtině. No a on tam potom chlapec předvede tohle. Trus.
1: A musí umět anglicky premiér?
0: No měl by umět.
1: Víte, co říkal Ivan Mládek? U nás v rodině se učí cizí jazyk jenom ten, kdo nemá na tlumočníka.
0: Tak to je sice hezký, ale Petr Fiala by pochopitelně měl umět anglicky. Všichni vrcholoví politici by měli umět anglicky. A měli by umět anglicky nejenom na to, aby se domluvili. Že? Další takový expert, který neumí anglicky, tak je pan ministr zemědělství, ten se tím chlubil. Ten se tím chlubil, jak si nedávno povídal s anglickým nebo s německým ministrem, s polským ministrem, s několika ministry najednou a jak se tam rukama, nohama domlouvali, jak to byla hrozná legrace.
1: Tam bych to tak nějak ani nečekal, tu angličtinu.
0: No, tak ono od těch ministrů se toho dá čekat čím dál tím méně, ale prostě vrcholoví politici by měli mít tu angličtinu, nejenom, že by s ní měli být schopni komunikovat, ale měli by jí mít i na takové úrovni, aby to prostě neznělo tak, že to člověka tahá za uši.
1: A pan Stanjura prej mluví polsky, jsem někde četl.
0: To je mi sympatický.
1: Oči vyšči, že tak.
0: No, já jsem taky jednu dobu mluvila polsky, ale...
1: No, Je to málo, že? Polsky.
0: Já se pamatuju, když jsem byla na vysoký, tak nám tam jeden pan profesor říkal, že bychom měli umět dobře na úrovni, nevím, co to je za úroveň, jak proto byly ty Ačka, Bčka, Cčka, tak prostě na té nejvyšší úrovni, že bychom měli umět jeden světový jazyk. A potom k tomu přibrat ještě jeden nějaký méně známý jazyk nebo méně frekventovaný, třeba právě polštinu. On mluvil slovinsky, jo, něco takového trošku jako fajnšmekrovského, no ale každopádně je potřeba aspoň jedním jazykem vládnout dobře. A to se teda panu Fialovi zvládnout nepodařilo, jedním jazykem vládnout.
1: No odpustíme tohleto. To bych mu odpustil.
0: Tak vy jste takový velkorysý, tak mu to odpustíme.
1: V tom to určitě. Ale co teď já nemůžu odpustit, viděla jste poslední Reportéry ČT?
0: Ne.
1: Jak tam pan Wollner uváděl tu, já jsem o tom rozsáhle mluvil na streamu v pátek, reportáž o chlapci, který ukradl ten reproduktor. Tak on tu reportáž uváděl. A policie vyšetřuje matku chlapce, který poponesl reproduktor na akci Andreje Babiše. Dneska je to, paní Karol, tak kdybyste někde něco ukradla, řekněte, no, že jste to poponesla jenom.
0: A to jsou vždycky taková slova, která jako alternativní za to ukradnutí, že jo. Měli jsme tady odklonit, to bylo taky takový hezký slovo, místo krádež, tak jsem to odklonil, tenhle ten to poponesl.
1: No.
0: Zdemokratizovat, to je další místo krádež, že se používá
1: majetku.
0: Zdemokratizovat, demokratizace majetku.
1: Ale víte, v čem je rozdíl? Když to řekl ten ministr Kocourek tenkrát, že no, odklonil, tak to prostě jeden člověk, ten něco, ale tady to říká Česká televize, která má být první, kdo věci pojmenuje tak, jak jsou.
0: Mm-hmm.
1: A která má říct, že krádež je krádež. Na mě koukáte teď? Jak...
0: No já na vás tak koukám, protože je vidět, že jste sice radní České televize, ale z naivity vás to ještě pořád nevyléčilo, vůči tomuto médiu.
1: Musím si tady mobil skovat, abyste mě ho neponesla k vám domů dneska.
0: Vy máte nějaký nový jablíčko,
1: jo,
0: ne?
1: Jo.
0: A počkejte, ale na to už máte docela odřený, na to že je nový, ne?
1: No, tak to víte, chodil jsem do dvou berlích. Takže, abyste mě ho nepoponesla.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu se dostaneme. Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, či tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzkova nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkovou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.

0: Pavel Buráň je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Pavel Buráň je muž, který byl v XTV už jednou před časem. Je tady po druhé, protože sledujeme příběh pana Buráně, který je skoro jako námět na velký americký blockbuster, bych řekl. A ten příběh, toto všechno, co se kolem vás odehrávalo a odehrává, může být pro mnohé občany poučné, pane Buráni. A má to teď nějaký mezi výsledek a proto jste dnes tady a proto bychom rádi o tom s vámi mluvili. Já řeknu na začátku, že příběh Pavla Buráně je mimochodem součástí této knihy Zločiny beze zbraní Marie Formáčková a kolektiv a partnerem této knihy je také XTV. Pane Buráni, pojďme na úvod pro někoho, kdo by vůbec nevěděl, kdo je Pavel Buráň a co se přihodilo. Pojďme to nějak shrnout, ten váš případ, do této fáze, v které to je, a teprve potom se podíváme na jednotlivé jaksi podrobnosti.
1: Kdo je Pavel Buráň? Pavel Buráň je občan České republiky a to, co se stalo mně, se bohužel může stát každému. Takže...
0: Podnikatel, ještě abychom teda řekli, úspěšný.
1: Podnikatel, jestli jsem úspěšný nebo ne, to musí posoudit jiní. Stalo se mi to, že sedl věc na policii, policie tu věc zdárně vyšetřila, důkazy byly silné, nebo důkazně silné to mělo být, tak to bylo tvrzení té policie, šlo to na soud, soud to odsoudil, bylo mu to vráceno Vrchním soudem v Olomouci, soud to odsoudil podruhé, protože se našli

0: další důkazy, které jsme našli teda my, ale to je vedlejší, navíc k té práci policie, soud to podruhé odsoudil, aby se to znovu vrátilo, nestandardně vrátilo z Vrchního soudu v Olomouce, aby to ten soud krajský na potřetí zprostil s tím, že se ten skutek nestal, ale zprostil to velmi zajímavým způsobem, protože on vlastně popsal, proč toho člověka odsoudil, co se vlastně stalo, ale protože Vrchní soud v Olomouci má na to jiný názor, tak zprošťuje s tím, že se skutek nestal, což samou sobě je obezlička, kterou právníci vysvětlovali různě, že to chtěl znepříjemnit tomu Vrchnímu soudu v Olomouci, aby se teda naštěstí proti tomu odvolal státní zástupce, který proti tomu rozsudku, a šlo to znovu na ten Vrchní soud v Olomouci, kde já jsem obsáhle zargumentoval a vysvětlil všechny ty jejich připomínky k mé věrohodnosti. Stejně mi to nebylo nic platné, protože Vrchní soud v Olomouci teďka v lednu, nebo v únoru, bylo to zasedání v lednu. Ne, v prosinci, pardon, v prosinci minulý rok. Potvrdil rozsudek toho zlínského soudu s tím, že skutek se nikdy nestal. Což samo o sobě pro mě bylo... Já jsem nevěřil, že páni soudci z Olomouce budou mít takovou odvahu tohle udělat.
1: No, takže vy to popisujete velmi rychle, to jsem ostatně po vás žádal. Vrchní soud v Olomouci říká, že se skutek nestal. Já, když jsem se díval právě jenom na ty věci, které jsou z veřejných zdrojů dostupné, co je na internetu a tak, tak vy vysvětlete mi to, o co je to všechno opřeno, protože tam se například, a k těm detailům ještě půjdeme, stalo, že policie získala počítač toho vašeho bývalého společníka, neboli toho člověka, který vás měl unést, a tam údajně tedy podle článku na internetu jsou veškeré mapky, jak vypadá vaše kancelář, sídlo firmy, pracovna, plánky, fotografie, státní poznávací značky vašich aut. Krom toho je tady ještě kauza odposlechy, tak pojďte tyto dvě věci teď nějak vysvětlit.
0: Tak jak jsem říkal, důkazy, to má být velmi silný případ. Já to těžko zhodnotím, protože jsem laik, ale z toho, co z toho spisu vím, tak to, že se rodina toho mého bývalého společníka na ten skutek připravovala, to je zřejmé z těch důkazů, které tam jsou. Tam jsou fotky, videa, plánky. Potom, když se to začalo vyšetřovat, tak tam byly odposlechy, o kterých se vybavíte, kde se jasně mluví o tom, že ta kauza je potřeba dostat do Olomouce, protože tam to všechno dopadne. Je tam toho spousta. Je tam prostě spousta materiálu, která svědčí, bo když to řeknu úplně jinak, ten příběh nebo ta kauza je jasná. Tam není, co by prostě na tom se dalo zpochybňovat, kromě toho, na co přitakává Vrchní soud Olomoucí, že? A to jsou všechno argumenty obhajoby. Takže ten případ je poskládaný od začátku do konce na nepřímých důkazech, tvoří to to uzavřené kolečko, jak to říkají páni právníci, nedá se z toho velice kam utéct, obhajoba se snaží to zpochybňovat na malých hornostech, na ohnutých znaleckých posudcích, které si zadali, a mají nebývalé zastání v Olomouci, na Vrchním soudě.
1: Jak si to, pane podnikateli, vysvětlujete, tuto věc, nebo vaši právníci?
0: Tak kdybych to řekl, jak si to vysvětlují mi právníci a ostatní lidé, tak by na mě možná šla nějaká žaloba.
1: Unesete, ne? Ještě jednu žalobu navíc.
0: To je sice pravda, tak mluví se o pytlu peněz, že? Ale to je těžko říct. Dneska ta justice...
1: Vidíte v tom korupci?
0: Já jinou motivaci... Kamaráčov... Já jinou motivaci nevidím.
1: No a pojďme tedy, když o tom nechce tedy mluvit ten soud, pojďme o tom mluvit my. Kauza dopis ze dne 15.8.2014. Říkám to dobře. Pojďte vysvětlit tento samostatný malý, tu malou epizodu v tom velkém seriálu.
0: Já to zkusím uvést trošku. pan, můj bývalý pan společník se nechtěl k té kauze nějak obsáhle vyjadřovat, protože když se vyjádřil, tak si vždycky nabil. On nevypovídal u soudu, on pouze napadal to, co jsem tvrdil já. To samé byl dopis, to měl být dokument, kterým já jsem ho měl vyzvat k tomu, aby připravil tu sadu dokumentů, kdy jsem se jako fyzická osoba měl zavázat k tomu, že přistoupím k dluhu právnické osoby. Což by žádný normální podnikatel neudělal. Každý normální podnikatel nerad jako fyzická osoba podepisuje sněnky, ručení a podobné věci. To je základ podnikání. Dopis vznikl, nebo dopis napsal pan Novotný, to je doložené, že to je z jeho hlavy. Je na to znalecký posudek, který nikdo nespochybňoval.
1: Co ten dopis obsahuje?
0: Já v tom dopise mám vyzývat k tomu, aby připravil ty dokumenty, které se později u něho podepsali. Toho 7. října 14.
1: Takže to je dopis, abychom to divákům vysvětlili. To je dopis, který jste měl jako psát vy.
0: Ano.
1: Ale vy tvrdíte, že jste ho nepsal?
0: Ne.
1: A potom je tam ještě v souvislosti s dopisem, vy říkáte znalecký posudek, tvrdí, že to tedy psal ten váš bývalý společník. A pak je tam ještě jedna odbočka, jestli jsem to dobře pochopil, a to je Chorvatsko v kauze dopis.
0: Ano, pan Novotný se snažil tomu bránit tím způsobem, že v ten den, kdy se ten dopis odesílal z jeho pošty. Ty se odesílala z pošty v Uherském Brodě, která byla mimo nějaké mé... Já jsem tam prostě nejezdil, já jsem podnikal a žil jinde, pro mě by to bylo zajišťka. Byla tam stará původní adresa, kterou jsem už rok neměl, z které se to mělo odesílat. Tam je těch indicií více. No. Ale jedna z věcí, kterou se pan Novotný bránil, byla ta, že on ten dopis nemohl odeslat, protože byl v ten den v Chorvatsku. Byla to pravda. Dneska vím, že to nebyla pravda, protože přes hranice jel až o 2 dny později, než tvrdil. Ale to vím až dneska, to jsem si zjistil asi jinými zdroji. Důležité bylo to, že on tvrdil, že v ten den byl v Chorvatsku, ale jeho české telefony, jeho a jeho manželky byly v Čechách. Na což on ještě vysvětloval takovým způsobem, že on má chorvatské telefony a chorvatské čísla a s těma do toho Chorvatska odjel. Ale už nevysvětlil, jak je možné, že ty české telefony po těch Čechách jezdily.
1: Proč jste se ho na to neptali?
0: Na to se optal soud. Na to se ptal soud, ne já.
1: No a tak musel tomu soudu něco odpovědět, ne?
0: Neodpověděl nic. Tady u tohoto se nad tím zavřela voda. To byl zlínský soud, kde ho odsoudili, kde prostě ten soudce se snažil tu kauzu nějakým způsobem prostě jí přijít na kloub. Vrchní soud v Olomouci je druhý soud, kde má to neobvyklé zastání. A neříkám, že jsem s prací soudu ve Zlíně spokojený, možná by z ní byl nadšený, ale odvedli normální standardní práci, možná to trošku hnali, možná byli nedočkaví, možná se měli víc věnovat detailům, ale vrchní soud v Olomouci, tam to vždycky leželo rok a půl nebo hrozně dlouhou dobu, ale jediné, co oni dokázali, bylo to, že přisvědčili nebo přitakali nebo se opřeli o obhajoby argumenty. Nikdy nepolemizovali s důkazama, které svědčí proti panu Novotnému.
1: 7. října 2014 potom následoval ten samotný únos.
0: Ano.
1: Tak o tom už jsme mluvili v tom minulém pořadu, ale krátce to řekněme jednou větou, kdyby nás poslouchal někdo, kdo to minule neviděl.
0: Unesli mě 3 převlečení policisté, unesli mě do domu Novotných, tam je nějakou dobu drželi pod pohrůžkou fyzické likvidace mé osoby a mých dětí, mě donutili k tomu, abych podepsal sadu dokumentů. Poté mě opili, dopravili domů někde kolem půlnoci, 1 hodiny, a já jsem potom jel podávat trestní oznámení na zlínskou policii. Začalo vyšetřování.
1: Ty všechny znalecké posudky, které v té věci jsou, to znamená i ten pan Humhal třeba a jiní, protože jsem něco kolem toho hledal. Proč se dělali této věci jakési psychologické posudky?
0: Víte, já mám v tom takhle. Kdyby vás někdo unesl, tak vy se neobhajujete nebo nežalujete. Vás obhajuje státní zástupce. Takže z naší strany se dělaly znalecké posudky jako, buď to jako reakce na znalecké posudky obhajoby, a znalecké posudky obhajoby vznikly proto, aby nějakým způsobem svedli, odvedli pozornost, aby prostě něco vysvětlili. Tam je těch znaleckých posudků řada. Všechny jsme zpochybnili, protože všechny mají vady. Buď to vycházejí ze špatně položených otázek, nebo používají vyloženě nepravdy v těch posudcích. Prostě jeden posudek vedle druhého není normální. Někteří znalci se dokonce sami naběhli, protože, já nevím, teďka ten pan Humál, to je zdravotnictví, nebo?
1: No, to je z psychologie.
0: Psychologie, no.
1: Pak je tady nějaký pan Libíček, paní doktorka Kasalová a tak. Ale Humhál, abych to řekl s dlouhým A.
0: Pan Humhál napsal, že pan Novotný je ctnost sama, že nikdy nelže, vysoce inteligentní. Prostě já, kdybych měl takový znalecký posudek, tak si ho zarámuju v obýváku a každému ho ukazuju. Ale pan doktor Humhál měl dispozici spis. A třeba na jednu z otázek, kdy se ptal pana Novotného, který je teda já tak důvěryhodný, zda byl trestán, tak mu pan Novotný řekl, že ne. A není to pravda.
1: No a potom posudek...
0: Což ten znalec z toho spisu měl zjistit, že? Takže ten člověk, který se nechal vyšetřovat, tomu znalci lhal. Pan Novotný byl trestán 5krát. Má pouze zahlazené tresty.
1: Pan Novotný, to znamená ten váš, aby bylo jasno, bývalý společník a muž, kterého vy tedy podezíráte, že vás nechal unést.
0: Nepodezírám, to jistota.
1: Dobře, ale já jsem to nebyl, tak z vašeho pohledu jistota. Ano. Potom je tady posudek z antropologie, což jsou tedy ty jednotlivé, kdo koho pozná, kolik procent a tak. Tak tady jste spokojen?
0: Posudek z antropologie jsme si zadávali my nebo já, a to z toho důvodu, že zase Vrchní soud v Olomouci, potažmo obhajoba, tvrdí, že díky tomu, že byli zproštění únosci, tak já jsem nedůvěryhodný. Zapomněli dodat to, že byli zproštění kvůli procesním pochybením typu, že policista, který protože na jednoho, na každého z toho únosu něco bylo, nějaké důkazy. Bylo to v prvé řadě mé poznání z fotek, mé poznání naživo a potom k tomu měli nějaké drobné důkazy. Na jednoho z těch únosců třeba vyšla pachová stopa, ale bohužel se zjistilo, že člověk nebo ten policista, který mu odebíral kontrolní vzorek, tak později u soudu řekl, že nebyl proškolen na to, aby mohl odebírat kontrolní vzorek. Proto ho ten soudce, já teďka nevím, jak se to řekne latinský, ale v pochybnostech vlastně zprostil. Protože těch důkazů je... Protože těch důkazů bylo málo.
1: No, pochybnost ale prospěch obviněného.
0: No, ano, no. Ano. Ale vrchní soud to samozřejmě, nebo vrchní soud, obhajoba to otočila, že když byli ti únosci zproštění, tak je jasné, že já jsem si to vymyslel a že se ten příběh tak nestal a jsem nedůvěryhodný. No a vrchní soud, já už nevím, jaký použil termín, ale buď to přivodil, přisvědčil nebo přitakal, že to tak je.
1: Pane Buráni, ještě posudky...
0: Pardon. To, že soudce v rozsudku napsal, že je přesvědčen o tom, že všichni ty tři únosci se toho zúčastnili, ale bohužel pro nedostatek důkazů, o tom se nezmiňuje ani obhajoba, ani vrchní soud. Z toho důvodu jsem udělal, protože byla úplně na začátku nějaká antropologie, kdy já jsem dělal sestavoval jsem kit nebo portrét těch pachatelů.
1: Identikit.
0: Tehdy z toho vznikl jeden obrázek, já jsem tehdy prohlásil, že ti lidé si byli víceméně podobní a že se to prolíná tím obrázkem, že jsou možná rodina. A taky jsem řekl, že tak na 60% to souhlasí s tím, co nebo s těma tvářema těch únosců. Potom jsem je poznal z těch fotek asi měsíc později a potom jsem je po roce a půl poznal naživo z klasické rekognice.
1: Rekognice.
0: Jestli říkám dobře to slovo. A Protože tohle všechno shodili ze stolu z toho důvodu, že je soud pustil zase z jiných důvodů, protože bylo málo důkazů jiných nebo padly, tak já jsem se tomu snažil bránit tím, že jsem vzal fotky těch únosců a nechal jsem si udělat znalecký posudek z té antropologie, aby mě ten znalec řekl, na kolik jsou si ti lidi podobní. A vyšlo to zhruba tak, že ti lidi jsou si podobní na těch 60-70%, to znamená, že to, co jsem ten týden po tom skutku namaloval na tom obrázku, souhlasí s těma tvářema, které jsem později poznal na fotkách a naživo.
1: Pane Buráni, řekněte nám ještě, víte, někde na internetu jsou uvedena některá fakta kolem toho vašeho případu a mimo jiné je tam napsáno, že byly získány odposlechy těch vašich únosců a odposlech je přece věc, kterou ten soud přehlídnout nemůže. Co v těch odposleších vlastně je, když teď ve světle toho, že vrchní soud v Olomouci řekl, že skutek se nestal?
0: Jsou to odposlechy, které potvrzují to, co jsem říkal já. Jsou to...
1: Co tam je?
0: Snaha o ovlivnění lidí, bývalých policistů, státních zástupců, o vytvoření dokumentů. Je tam toho spousta. Je tam toho spousta.
1: A mohl byste třeba citovat nebo parafrázovat jednu nějakou větu, která tam je, abychom...
0: Víte, padaly tam různá jména. Když se uzavřelo policejní vyšetřování, tak mě ti policisté řekli, že to je důkazně silné, že tam prostě není kam uhnout. A taky mě řekli, že to určitě neskončí tady tímto vyšetřováním, protože to, co se dělo při tom vyšetřování a to, jaké lidi ovlivňovali, takže to se bude vyšetřovat dál, že budou padat hlavy.
1: Pane Buráni, ale víte, proč já se na to ptám a ptám se na ty konkrétní odposlechy? Protože to o té situaci vypovídá. Jo? Tak tady třeba jsem našel konkrétní citaci. Je stěžejní na toho hajzla něco najít. A to je odposlech, který měl říkat ten pan Novotný, pokud vím, nějakému pánovi, což nevím, kdo to byl, podle mě, to je jedno. Proč vy jste tyto věci tomu vrchnímu soudu nepředložili, protože tady je přece jasné, že se něco dít muselo?
0: Vrchnímu soudu jsme předložili spoustu argumentů a veškeré důvody, pro které jsem měl být nedůvěryhodný, dostali na papíře. Dostali to s odkazem na konkrétní stránky spisu, na konkrétní odposlechy. Takových věd, o kterých se teďka vybavíte, je tam řada. To není ojedinělá záležitost.
1: A nikoho to nezajímá?
0: Ne, vrchní se o to nezajímá.
1: Tak já ještě jednou řeknu, že v té vaší kauze, o které jsme se bavili tady v tomto pořadu už dvakrát a hodláme ji sledovat dál, tak zatím ten vrchní soud řekl, že se skutek nestal.
0: Ano.
1: Je to tak. Co budete dělat vy dál? Kde teď stojíte vy?
0: Já se budu samozřejmě bránit, sečně budou síly stačit a dělám to i proto, že něco podobného se může stát komukoliv v této republice. Prostě není normální, aby tři pánové, jedno kde sedí na jakých pozicích, dokázali jasný případ, podle mě ano, otočit úplně o 180 stupňů s tím, že se jim vůbec nic nestane a nic jim nehrozí, protože se schovají za právní názor. Mm-hmm.
1: Myslíte si, pane podnikateli, že třeba v nějakém dalším pořadu, nemyslím vy, ale někdo, třeba obhájci nebo někoho bychom vymysleli, je schopen našim divákům tady ty jednotlivé věci, jako třeba odposlechy, jako třeba ta fakta vys Chorvatsko a dopis, ukázat, doložit třeba na obrazovce už z toho důvodu, že to může potkat toho kohokoliv jiného. Myslíte, že to je možné?
0: Já si myslím, že to možné je a nejvhodnější by na to asi byli mý advokáti, protože ti můžou a ti vědí, které jména můžou citovat a co si můžou dovolit.
1: Já ještě jednou připomenu, že váš příběh je součástí této knihy Zločiny bez zbraní od Marie Formáčkové a jejího kolektivu. jak jsem říkal, XTV v této kauze nekončí, naopak míní pokračovat, tak já doufám, že budete třeba vy nebo někdo z vašeho okolí ochotní přijít do našeho studia zase někdy a pro dnešek vám děkuji za návštěvu.
0: Držím palce. Určitě, já vám taky děkuji.
1: Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Pavel Buráň.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru, s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
1: Nevím.
2: No, ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No, věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt 16.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Ty volby prostě podle mého názoru nic nezměnily. A teď říkám odvážný názor. Samozřejmě vyměnili některé hráče na povrchu. To ta jména jsou jiná, ale na podstatě toho vládnutí to podle mého názoru nic nezměnilo. To se tam snažím popsat a vysvětlit v tom svém příspěvku do toho nového sborníku, který bychom chtěli vydat v posledním týdnu srpna. Mm-hmm. Tak o tom bychom si tady potom mohli promluvit. Já si nejsem jist, že letos to bude nekonečně jiné.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví
2: v librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
2: ano.
1: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno. Oni
1: tomu říkají minerály dokonce.
2: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká
2: mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím.
1: Já vás mimořádně rád vidím.
0: Potřebuji poradu.
1: Rady, to je můj obor.
0: No já si říkám, vidíte, zvedají se ty ceny všeho. A na streamu mém v neděli byli dva muži, kteří rozumí těm cenám energií a tak. Jo. A když jsem to pospátku sledoval, já jsem byl úplně vyděšený. Co budeme dělat, pane Tlustý?
1: Napřed se to pokusíme pochopit. Tím to začíná. Ono, když to pochopíme, tak pak už se s tím dá něco dělat. Dokud to nechápeme, je to marný. Můžu vám něco přečíst?
0: Je to hezký?
1: No, je to dobrý. Slouží to k pochopení. Václav Krása. Dlouholetý šéf postižených, hodný, schopný, slušný člověk. Píše. Pan premiér nás pořád straší, že nám hrozí zastavení dodávek plynu z Ruska a po panu premiérovi to opakují všechna média. My ne, dodává. Není to však pravda, protože Rusko žádný plyn do České republiky nedodává. Přichází z Německa. Všechen plyn odebíráme z Německa a jak se zdá, některé německé firmy již za plyn platí v rublech. Jinými slovy, přistoupily na ruské požadavky. Jinými slovy, budou-li dál platit v rublech, nepřestanou odebírat, my nepřestaneme odebírat. Ale pan Krása pokračuje. Média uvádějí, že platíme za plyn z Německa čtyřikrát tolik, než platí německé firmy za plyn z Ruska. To už začíná být zajímavé, jo? Čtyřikrát tolik my platíme do Německa, než Němci platí do Ruska. Pan Krása pokračuje. Pokud je to pravda, tak nerozumím tomu, proč naše vláda nejedná s Německem o snížení cen. Pokud skutečně platí

0: Máme čtyřnásobek, není to obchod, ale lichva. A pak to pokračuje, to už nemusíme zkoumat, ale to je jádro k pochopení. Když se totiž zeptáte na elektrickou energii jiných odborníků, tak ti vám řeknou, že naše elektrárny prodávají za 50 haléřů plyn v Lipsku a naši dodavatelé ho
1: do
0: tam...
1: Lipska, jakoby.
0: No, do Lipska, do Lipska. Naši dodavatelé ho tam za, a teď je celkem jedno, jestli 5, 6 nebo 7, se kupují pro nás. Jo? No to je přeci hodně podobný. Tak teď to zkusíme pochopit. No my bruselští úředníci a my chudí Němci potřebujeme, aby nás někdo platil. Jo? Aby jsme si udrželi tu životní úroveň. Už se těm našim ekonomikám tam v té staré dobré západní Evropě nedaří tak dobře, no tak nám to někdo musí poslat. Jo? Ono je to trošku egyptské obilí do Říma. To připomíná. Takže milí občané, vy všichni, co máte soucit s námi, bruselskými úředníky a s námi chudnoucími Němci, čtyřnásobek je málo.
1: Plaťte.
0: Připlaťte, možná to bude osmkrát víc, jo? My to nutně potřebujeme, teď my tady jinak schudnem. A vy na to máte, no tak se tam trochu brodíte po kolena v blátě, ale čertovém. No a už nám k tomu chybí jenom jeden detail. Bylo by blbý, kdybyste na to přišli. Jo, ono těch nadšenců, co nám chtějí platit, zase není až tolik. A ve chvíli, kdy se doví, jak to vlastně je, oni budou skuhrat. Možná i sebou bouřit, jo. No tak jim předhodíme toho strašného zlýho Putina, řekneme těm našim ovečkám, že ten za všechno může, všechno. On totiž navíc, ta válka opravdu ještě bude asi vytvářet další tlak na růst cen. No, kdo se v tom potom vyzná, jo? Češi to hezky zaplatěj, uvěřej tomu, že za všechno může zlej Putin. Já teda rovnou řeknu, abych nebyl podezřelý. To není hodný člověk, jo? Ten nás chce taky zkasírovat. A strýček sám, který nám chce dodávat břidlicový plyn, který vítají ekologové, asi nevědí, že se pumpuje kyselina sírová do země, ten taky chce trojnásobek, jo? Já bych z toho udělal závěr. Oni nás ty tohle slovo, vládci světa, všichni chtějí zkasírovat. Jo?
1: Co budeme dělat?
0: No napřed musíme pochopit, že potřebujeme vládu, která tomu nebude pomáhat. Jo? Vládu, která nebude pomáhat ani jednomu, ani druhému, ani třetímu. Jo? My potřebujeme vládu, která bude říkat.
1: A to kdo třeba?
0: Zatím mě nevidíte.
1: Zatím mě nevidím.
0: Oni se narodějí.
1: Narodějí?
0: No jo. Oni taky se v Egyptě našli. Ty, co říkali, že blahoříše římský není tak důležitý jako blaho tady u nás.
1: Máme dlouhý úvod dneska.
0: No a to je podstata věci.
1: Já vím.
0: Jo, to když se pochopí, pak už jde všechno samo.
1: Tak, Rusko už je ze zbraní na Ukrajině nervózní. Ohrožujete celý kontinent, vzkázal Peskov. Chrastit zbraněma je vždycky nebezpečný pro všechny zúčastnění. Co i nezúčastnění?
0: Nechte toho. Rusáci, nechte toho. Vy jste mě poprvé vyděsili ve 68. To jsem běhal po Slaném a psal jsem tam i dítě da můj vragy. Jo, už tenkrát.
1: Za chváčiky se okupanti řekli.
0: Oni se mě pak odvděčili. On mě projednal okresní výbor KSČ a napsali, že jsem nevhodný pro studium na vysoké škole. Jo, tak už poměrně dlouho mi lezou na nervy. Tatínek potom prohlásil, že mu to neměli dělat, že z osvoboditelů se stali okupanti. Jo? Tak zalezte domů, strčte si ty tanky někam. Já pevně věřím, že k nám nedojedou a rychle toho nechte, jinak za všechno budete moct.
1: Rozumím. No a víte, ta věta ohrožujete celý kontinent.
0: Celou země kouli.
1: Celou země kouli.
0: No jo, jasně, celou země kouli.
1: Jako máte pocit, že ta naděje, ta možnost, že by někdo zmáčknul nějaký konflikt tady je?
0: Ano, tak ukazuje se, že všechny předpoklady je třeba škrtnout. Já teď se tady přiznám, já jsem si myslel, že se bude harašit se zbraněma, myslím, jsem to tady i říkal dokonce, ale že by vyjeli tanky, tomu jsem nevěřil, a že by lítaly rakety a drony a že by umírali 10 000 lidí, to jsem si neuměl představit. Takže potom, co teď prožíváme, nic není nemožný, ale pak je to konec celé planety, a pak bych se s tím nelámal hlavu.
1: No nebudeme To jsem si říct, že neuděláme nějaký mejda na rozloučení.
0: Užijme dne, Xavere.
1: Ano, tak. Je tu pekelná kombinace macešské nekompetentní vlády a drahoty kvůli ČNB. Střední třídě hrozí chudoba. Vůči Rusku je třeba postupovat společně jako EU. Říkal Babiš, Andrej, ex-premiér a seděl tady všude, seděl, kde sedíte vy. Včera, předevčírem.
0: Já ho budu trošku opravovat, jestli smím takovou osobnost opravovat. Pekelná kombinace. Tak ano, rozhodující jsou dva faktory. Jeden už jsem pojmenoval, prostě my jsme tady loajální vůči říši římský. My chceme, aby v Římě byl chleba zadarmo. Jo, no tak se tady trošku nadřem. Jo, tak a máme tady vládu, která říká, to je výborný, oni v tom Bruselu myslejí na naše blaho. Mě to trošku překvapuje, že to takhle říkají, protože přeci to, co se odehrává na Ukrajině, ukazuje řadu věcí, ale jedno to ukazuje taky. Oni se záchrany z Bruselu nedočkali. Jo? Tak jak může naše česká vláda říkat, že třeba pojedou konzultovat situaci v zemědělství do Bruselu, to říkal náš pan ministr zemědělství, když vidějí, že ukrajinští představitelé konzultacema v Bruselu ničeho nedosáhli.
1: Tak oni nejsou členy.
0: No, ničeho nedosáhli. Tak faktor jedna, abych neutíkal od tématu, děláme blaho říši římský, teda říši bruselský, tak to holt něco stojí. Jo, stojí to hodně. Dokud budou lidi chtít udržovat životní úroveň v Bruselu a v Německu, tak to tak bude. A dokud tady bude ta vláda, která tomu fandí, protože v tom má pan Babiš pravdu. Máme, no, macešská nekompetentní, no tak jsou to dobří římští úředníci, jo, kteří pečují o blaho Říma. Ale druhý faktor, a to už bude pan Babiš asi nespokojený s mou odpovědí, on je hlavní tvůrce té strašné inflace. Ne jediné, to by bylo nefér tvrdit, že 100%, ale já bych mu tak s čistým svědomím připsal 2/3 dnešní inflace jeho dílo. Ty jeho strašné dluhy, takzvaně v boji s covidem, dneska už se začíná objevovat, že to s covidem souviselo jenom trochu málo, jen třeba čtvrtinka, třetinka těch peněz šla na opravdová protikovidová opatření. Jinak ty 100 miliardy dluhu, který vyrobil pan Babiš a jeho ministryně financí, to jsou ty natištěné peníze, to je ta inflace, to je ten růst cen v obchodech, který už dneska všichni vidí. Takže já je nepotěším ani jedným. Budou-li nám vládnout římští úředníci, budeme solid. Pokud je vystřídá tady pan inflace, jak bych mu tak říkal, pan a paní inflace, když nám budou vládnout, tak tady budou dál rodiny zírat nad tím, co se děje. A rovnou řeknu příklady. Už je to tady. Předevčírem opravář z Velvar říká, kamarádovi přišel dopis, místo 16 000 splátek hypotéky 23. Co se to děje? Kde na to máme vzít? Tady pan inflace na to odpovídá. To je jeho dílo. A včera v jedné firmě ve Slaném mi řekli, že jim změnili úrokovou sazbu ze 2% na 7%. A pak tomu dodám, aby si lidi nemysleli, že to souvisí s válkou na Ukrajině, to ne. To bude souviset. Případné další zhoršování s tím bude souviset. Tak jeden známý pod tlakem událostí v České republice si kupuje dům v Portugalsku, nabídl mu tam v realitní kanceláři 1,9 úrokovou sazbu. Takže není to v celé Evropské unii. Tohle blaho máme jenom my tady v České republice. Kombinaci pana Babiše a pana Fialy.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí se Svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit. A chci je měnit poměrně dost razantně. Ale... Na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice. Tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie se za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenceschopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu. A Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie a tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dál a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
2: Kolonizuje
1: ji v podstatě. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pánbu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku, od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský sajus v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí, co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Oldřich Lichtenberg je naším hostem. Zdravím tě, Oldo, ahoj.
1: Ahoj, Luboši.
0: My se známe roky, tykáme si, tak i když budeme hovořit o vážných věcech, tak nebudeme na naše diváky nic hrát. Oldřich Lichtenberg je právník, producent, zejména člověk, podnikatel, člověk, který zná politické prostředí české velmi dobře a muž, který se občas popere za to, v uvozovkách popere, za to, aby mohla česká soukromá divadla fungovat. Ty jsi spolumajitelem divadla Broadway,
1: ano,
0: abychom divadla to řekli Broadway. Přesně. No a teď se k nám dostávají nějaké zprávy, že naše strana a vláda, jak se říká, připravuje zvýšení DPH a vstupenky do divadel by podle té přípravy měly být v 21% sazbě. A ty, Oldo, tvrdíš, viděl jsem v rozhovoru s paní Bobošíkovou, že to je pro tebe jako pro podnikatele v divadle likvidační. Jak to?
1: Ono je to vlastně jednoduchá matematika. Za prvé mě trošku mrzí, protože rozhodnutí o tom, kde kultura bude, v jaké sazbě DPH, je rozhodnutí skutečně ne ekonomické, ale politické. To znamená o tom, jestli kultura jako ta nadstavbová část je součástí nějakých státních priorit nebo není. Jak se ukazuje, tak není. To znamená, ta soukromá kultura, která obhospodařuje drtivou většinu té kultury z hlediska koncertů, z hlediska populární hudby, z hlediska ale i takového muzikálového divadla, tak najednou dostala jasnou červenou.
0: Co to znamená konkrétně pro fungování divadla, když se z vyšší DPH o 11%, říkám to
1: ano,
0: dobře.
1: Ano, o 11.
0: Ty jsi u Jany Bobošíkové říkal, že to je likvidační. Pro tebe a pro divadlo.
1: Tak. No, ono totiž nejde, to navýšení DPH nejde automaticky přenést do ceny vstupenky, protože to, co já už jsem říkal, je, že ta cena vstupenky dneska osciluje na tom maximu, co jsou vůbec lidé ochotní dát. A to se bavím o té vrcholné ceně vstupenky, protože my máme samozřejmě, a nejenom my, ale každé divadlo, každý koncert má rozfázované ty ceny lístků podle sektorů a podle možností. A ty nejdražší lístky, ty, které se dneska prodávají nejhůř, nedělají tu největší podíl těch tržeb. To je pořád ta střední kategorie lístků kolem těch 500-600. To znamená, zvednout to o těch 11% znamená vlastně si zlikvidovat kompletní příjem divadla.
0: Oldo, když by toto prošlo, tak já to vím roky, že ty se vždycky, jak jsem říkal, popereš za celý ten segment, nejen za svoje divadlo. Koho všechno by to postihlo? Kdo všechno by byli ti, kteří budou platit víc?
1: S výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a městem a těch pseudonevýdělečných organizací, kterých jsou v podobě nějakých spolků a těch jiných právních forem, všechny soukromé subjekty, které pořádají koncerty nebo provozují divadla. To znamená všechny obchodní společnosti nebo všechny soukromníky, kteří jsou plátci DPH. Ona ta nerovnost je vlastně obrovská v tom, že příspěvkové organizace mají trojí zvýhodnění proti nám. To znamená, za prvé v rámci prodeje vstupenek neplatí DPH, takže jim ze 100 korun zůstává 100 korun. Mně nějakých 80
0: takže
1: něco
0: korun. Takže to je
1: třeba
0: kdo? To je třeba Národní
1: to
0: divadlo?
1: To je nejenom Národní divadlo, ale pro srovnání z našeho žánru třeba Hudební divadlo Karlín. Druhá věc je, oni mají pod zadkem obrovské dotace od milionových do miliardových. Jako Národní divadlo dostává ten příspěvek, který je zhruba miliardu korun. Karlín, abych mu nekřivdil, je to v řádech desítek milionů korun. To je ta další nerovnost. Mm-hmm. A třetí nerovnost je v tom, oni netvoří zisk. To znamená, neplatí daň ze zisku. To znamená, my jsme velikými přispěvateli do státního rozpočtu trojího, jak z DPHčka, tak, nebo dvojího, jak z DPHčka, tak samozřejmě z těch přímých daní.
0: Těch 10%, což je aktuálně sazba, tam je to ještě únosné, to je ta hranice, kdy jste schopni fungovat navzdory covidu, navzdory ceně energií, která, jak víme, vyskočila, to ještě pořád je únosné.
1: 10 je v pořádku a my jsme jako připraveni s tím pracovat a je to, a i chápeme, jistou dočasnost těch 10%, protože my jsme plátci DPH z 10% jenom v té covidové době, kdy nám tehdejší, já nevím, jestli to byla vláda nebo parlament, myslím, že parlament schvaluje ty změny sazeb, schválilo tu ještě nižší sazbu. My jsme byli v té tehdy, tuším, 15% sazbě a díky těm následkům covidu nám to snížili, abychom se zpamatovali na 10%. Do toho ovšem přišlo zvýšení cen energií, o kterých se obecně tvrdí, nebo čtu v novinách, že bylo zvýšeno 65%, nám to vylítlo asi o 420%. Jenom elektrická energie. To znamená další věci, inflační nájem. Ale vždycky zatím každá vláda, která tady vládla, držela kulturu v té nejnižší sazbě DPH tak, aby byla co možná nejdostupnější pro tu širokou strukturu lidí. Aby i ti chudí, i ti bohatší měli stejnou šanci vidět stejné představení, jenom jít na stejný koncert. Tohle se úplně likviduje.
0: Ty jsi teď řekl, Oldo, že to chápeš jako dočasnou sazbu. Mám tomu rozumět, ta dočasnost spočívá v tom, že byste jednou skočili do těch 21 anebo na nulu. Jako ta konference.
1: Ne, nejsme tak. My jsme začínali a byla tady kdysi 5% DPH a s tou jsme začínali a to je kalkulace. Tak se to postupně měnilo, že my jsme skončili v té nižší sazbě, ale 15%, která nám byla snížena na tu 10%. To znamená, pokud budou tři sazby, je to pro dostupnost nejlépe tak, aby jsme zůstali v té nejnižší sazbě. A pokud budou sazby dvě, tak se skřípěním zubů asi bychom byli ochotni, teď mluvím ale opravdu ryze za sebe jako divadlo Broadway, akceptovat 14% DPH, to ano, ale těch 21 o dalších 7 bodů, to je úplně už mimo mísu pro mě.
0: Ty seš člověk, který dobře zná politické prostředí. Mluvil jsi o této věci třeba s ministrem financí?
1: S ministrem financí ne, ale mluvil jsem o tom a dopisujeme si s panem ministrem Baxou, který mi napsal, že to ještě nejsou žádné schválené věci, to znamená to, o čem se obecně mluví. A samozřejmě jsme napsali dopis jako Asociace hudebního průmyslu, ale vím, že tak činí i další, všem ministrům, včetně tedy předsedy vlády, ministra kultury, ministra financí, jsme napsali dopis a tam popsali tu situaci, jak ten soukromý sektor si stojí a tento čtvrtek nás pan místopředseda Havlíček vyzval k jednání v Poslanecké sněmovně. Takže jdeme ve čtvrtek za panem místopředsedou Havlíčkem.
0: Oldo, ty jsi člověk, který vyprodukoval spousty muzikálů, když to řeknu jednoduše, spoustu muziky za ta léta. Seš vystudovaný právník. Řekni mi, chápeš tento krok, kdyby měl být uveden v život, jako akt čiré zoufalosti, anebo proto máš svým způsobem pochopení, protože jak to vypadá, tato země zadlužená až po uši?
1: Já tam totiž nevidím ten ekonomický prvek, já tam vidím jenom ten likvidační, kulturní. Tak za prvé logicky, zvýší-li se DPH, znamená to, že to bude se utrácet za lístky jakoby v rámci toho víc peněz a spustí se laviny, další inflační krok. To znamená, zvyšování DPH je jasný proinflační krok, tomu vůbec nerozumím. Chce-li někdo ušetřit na rezortu kultury, tak prosím, ať se soustředí na dotace, které jdou ze státu a z obcí, krajů, protože tam já vidím neskutečné nešetření, vidím tam plýtvání prostředky. Celý princip příspěvkových organizací je o tom, že když poslední dva měsíce před koncem roku mají lepší hospodářský výsledek, než plánovali, tak utrácí jako zběsilí, aby hospodářský rok skončili nulou, to znamená v zásadě ztrátou takovou, kterou činí ten příspěvek, aby se jim o to ten příspěvek neskrátil. Je to tak demotivační systém, místo toho, aby stát jednoduchým administrativním krokem nařídil přeměnu všech těchto příspěvkových organizací, což notabene je institut z 50. let socialismu. To není nic, co by přetrvávalo od Rakouska-Uherska. A aby se z nich staly akciové společnosti SROčka, byť dnes obchodní společnost nemusí mít jediným cílem vytváření zisku. A ten majitel, kterým je stát nebo město, to přece může hlídat přes představenstvo, valnou hromadu, dozorčí radu. A najednou ty organizace se dostanou do stejného módu a do stejné soutěže. Jenom prostě nejde soutěžit v pečení mouky. Když někdo má elektriku zadarmo, nájem zadarmo, mouku zadarmo, no tak ten rohlík může prodávat mnoho levnějc než my, kdy si všechno musíme platit. Mm-hmm. To je ten zakopaný pes hlavně.
0: Umíš odhadnout, o jakých konkrétních sumách se tady bavíme, když pomineme, že tvoje divadlo je jednou součástkou toho celého systému, tak kolik by to tak mohlo do toho rozpočtu státního přinést?
1: Já si myslím, že to zvýšení DPH vlastně ne vůbec nic, protože o to se sníží prodej těch vstupenek. Bude se jich prostě prodávat méně, bude lidí míň chodit, protože si to prostě nemůžou dovolit, protože pokud v ty vyšší sazbě budou položky, bez kterých nejde žít, jako je například vodní, stočný nebo některé potraviny, no tak první zbytný výdaj, to je podle všech průzkumů, je kultura. To znamená, lidi do toho divadla prostě přestanou chodit. A my v době covidu jsme si dělali takový rešerše a já nevím, jak se jmenují ty instituce jako Národní rozpočtová rada někde. A tam jsme si vytáhli čísla, když jsme právě požadovali různý ty kompenzace za části ztrát, které jsme utrpěli, tak celý show business je větším přispěvatelem do státního rozpočtu než třeba rezort zemědělství. Takže my nevytváříme malý peníze. My jsme opravdu obrovští donátoři státního rozpočtu a vlastně z něj nedostáváme nic. My až na opravdu ty minimální dotace pro ty soukromí v úvazovkách podnikatelský subjekty jenom odevzdáváme, nic nedáváme. A co mě mrzí, a taky už to mockrát říkám, je, že když si čtu nad těma mýma nářkama nebo nářkama mých kolegů ty komentáře těch diváků nebo čtenářů, tak jsou vesměs nenávistný. Ale pořád vidím, jak vlastně jsme ztratili díky špatnému vysvětlování toho, kdo je příjemcem těch dotací. Jak jsme ztratili čest a prestiž ve společnosti. Teď to byli herci se studentama, který před, já nevím, 33 lety objížděli republiku. Dneska nás všichni posílají na pole nebo k soustruhu.
0: No jo, a nemůže to být také tím, že některé vaše hvězdy, vás, lidi ze show businessu, se tak s takovou vervou vrhají do politiky?
1: Hele, já nikomu nechci brát právo na svůj názor. Já ho mám taky a ty víš, že je dneska menšinový, že jsem podporoval a podporuju někoho jiného, než dneska vládne. V tom případě je plná svoboda. Na druhou stranu se strašně mi vadí, že z toho mnohdy leze něco za něco. A to ten volič nebo obyvatel brzo pozná.
0: Je to případ 18 milionů pro divadlo Bolka Polívky?
1: Ale vůbec to nechci komentovat, protože zaprvé jsme s Bolkem dlouholetí známí, takže to nechte, já jsem to neviděl. Já nevím, jak je to v tom vtipu. Odtěl to tak vyzerá.
0: Zvonku to tak vyzerá. No, dobře, ale je to, i kdyby to tak bylo, tak je to špatně nakonec?
1: Ale je to špatně, protože by prostě ty divadla neměly dostávat nic za A, anebo by měly dostávat všichni. A měly by je dostávat podle pevně stanovených kritérií. Protože bude-li nějaký dotační systém, což jistě někde je nutný, protože je-li divadlo, který má 80 míst nebo 100 a produkuje tu nejkvalitnější tvorbu, tak jistě se nemůže uživit jenom ze vstupného. Ale měly by na tom být jako kritéria, které jdou zkontrolovat. To znamená, některý ta kritéria by měla být návštěvnost. Nemůže být jediným kritériem kvality to, že to představení vidí méně diváků, než je na jevišti herců. To nemůže být. A to dneska vidím, že je ten základní princip kvality. To, na co se nechodí, je dobré. To, na co se chodí, je brak. A to je prostě špatně. A druhá věc je, že to nehospodářství s těmi dotacemi, já moc nevidím ty zpětné vazby. To znamená, někdo dostane dotaci, ale aby si někdo dal tu pozornost a zkontroloval, jak to skutečně vypadalo, jak to fungovalo, jestli ty dotace byly užity správně nebo ne, to je bohužel špatně. Proto já bych celý ten dotační systém rozbil a postavil ho na dvou kritikách. kritériích. Za prvé návštěvnost, což je v trtivé většině světa, a za druhý pak nějaké posuzování toho o náročnosti nebo nenáročnosti toho. Ale zásadně bych ty dotace proškrtal, ale obrovsky dolů.
0: Bez ohledu na to, jestli je to tvoje divadlo nebo Zlatá kaplička.
1: A bez ohledu toho, jestli je někdo na billboardu nebo není. To znamená, reálně chápu, že když je Zlatá kaplička, tak má obrovský náklady za energie, udržování toho domu. Ale na druhou stranu tam vidím taky tu obrovskou přezaměstnanost lidí, těch strašný kvantum zaměstnanců. Když si uvědomíš, já to vůbec nechci srovnávat a Národního divadla si velmi vážím, když my celý divadlo provozujeme v zásadě ve třech stálejch lidech nebo ve čtyřech, kdežto tisíce lidí proti tomu to je nesrovnatelný. Jistě to nejde z tisíců udělat na tři, ale jistě omezení té přezaměstnanosti a vylepšení podmínek pro ty lidi, kteří tam pracují, je cesta, jak zlepšit hospodaření. Ale druhá věc je taky hlavně zrušit ten systém těch příspěvkových organizací, to znamená ten demotivační systém skončit rok nulou.
0: Do jaké míry s váma lidma od tohoto biznisu komunikuje, řekněme, vláda nebo zákonodárci obecně?
1: Ale upřímně málo, protože pořád, ať je to vláda levicová, ať je to vláda pravicová, a já to dlouhou dobu říkám, nikdo ze stávajících ministrů kultury nedosahuje ani popaty Pavlovi Dostálovi. To byl ministr, u kterým jsme řešili tehdy možný zvýšení DPH 5%, a ten Pavel Dostál, protože tu situaci znal, protože chodil do divadel odleva doprava, tak prostě ten Pavel Dostál vstal a říkal, tak já rezignuju. Jestli to budete řešit proti vůli ministra kultury, tak to tak nebylo. A nebylo.
0: No dobře, ale na druhou stranu všechno má nějaký vývoj, teď se střídají různé strany u vlády, tak nám řekni, kdo kromě pana Dostála, protože to už je dávná historie, kdo ještě je nebo byl z těch lidí, kteří fandili tady tomu a koho by mohli vlastně návštěvníci divadel pochválit?
1: No já to moc nevidím, musím říct, že pan ministr Baxa aspoň komunikuje. Výsledky zatím teda jsme nedosáhli fakticky žádné, ale musím říct, že se s ním komunikuje nejpříjemněji. Nejhorší, a to i z osobního hlediska, byl samozřejmě Zaorálek, který napáchal tolik zla a tolik nepravostí v rámci toho rezortu, který mimochodem sklízíme my jako soukromníci i já, protože s tím jsem ve soudním sporu s panem ministrem Zaorálkem. To je prostě špatně a mám pocit, že pan ministr Baxa podědil tu strukturu ministerstva po Zaorálkovi a zatím se asi tam upřímně uvnitř toho baráku moc nezměnilo, protože my dlouhá léta usilujeme o to, aby se vytvořil jakýsi odbor soukromé kultury nebo oddělení nebo nějaký úředník, aby on měl vůbec přehled, jak funguje. Já jako za příklad dávám nějakou televizní debatu, kterou jsme měli kdysi v době covidu, kde byl Michal Kocourek, já, Zaorálek a ještě někdo. Bavili jsme se z půl hodiny předem, hodinu na debatě a Zaorálek se pak zeptal Kocourka, a vás zřizuje kdo? Hlavní město Praha? Po dvou hodinách debaty, jak fungují soukromí divadla. Takhle to je, oni se o nás všichni nikdo nezajímá, protože my vlastně do doby, když jsme fungovali před covidem, jsme nikoho nepotřebovali. Vzali jsme na vědomí, že je tady nějaká nespravedlnost, ale uměli jsme si i za cenu toho, že jsme byli označováni za příliš lehký žánr nebo něco, vydělat a i odevzdávat do státního rozpočtu. Ale pak přišly ty morové rány. A ty morové rány jsme si z drtivé většiny zase zaplatili sami. Ty škody z covidu i hlavně ty ceny z hlediska energií. A když se vytahujou sumy, které ti lidé z kultury nebo ty instituce dostali z té soukromé kultury, u nás to bylo třeba velká suma, tuším asi 11 milionů, ale pořád to je nějakých 38% těch nákladů, které jsme měli.
0: To, jak jsi říkal, že by stálo za to učinit nějakou revizi nebo nějak změnit ten systém, tak aby i ty příspěvkové organizace nedostávaly tak velké dotace, tak to by se muselo udělat změnou zákona nějakého, nebo to je jenom nějaká vyhláška?
1: Si totiž nemyslím, že k tomuhle je změna zákona. Ono obecně ten princip už byl vynalezen a jmenuje se Augeášův chlév. ale obecně každý zřizovatel přece má právo změnit strukturu té své zřizované organizace na jiný. Já pořád nechápu, ať je prostě struktura na magistrátu nějaká, na ministerstvu nějaká, proč k tomu nikdo nikdy nenašel odvahu. Nebo vím proto, protože se zvedne strašlivý odpor těch příspěvkářů, těch obdarovaných těmi dotacemi a vyvolávají prostě atmosféru, že to je ničení české kultury. Je to ryzí administrativní krok, na tom se vůbec nic nemění. Mm-hmm. To, jak hospodaří, přece naopak bude lépe kontrolovat stát prostřednictvím svých lidí nebo svých orgánů v ty společnosti.
0: Ať končíme nějak pozitivně. Co je teď největší šlágr tvého divadla?
1: Okno mé lásky, to je transformované písničky Petra Jandy do vlastně takové nové moderní formy, co udělal Markus Stran. A je to teda obrovský šlágr a co je dneska pondělí, pozítří máme premiéru první velký činohry na divadle Broadway, kterou napsal Lukáš Pavlásek, režíruje to Vladimír Morávek, takže jsme zcela v nevýdělečném sektoru. A jmenuje se to Já diktátor. A je to komedie o tom, že když diktátora přestane bavit práce.
0: Kdo v tom hraje?
1: Hraje v tom Lukáš Pavlásek, Tomáš Matonoha, Veronika Žilková.
0: Takže vězně obsazeno. No a ještě něco, co už můžeš prozradit, ale připravuje se to teprve.
1: Doběhl jsem teď z rozhovoru s hercema, protože na únor 2024 připravujeme muzikál, který se jmenuje Troja, ten už je z drtivý většiny napsán, režíruje ho Libor Vaculík a budou v tom hrát hvězdy, ty klasický jako Pepa Vojtek, Marian Vojtko, Petr Kolář, ale taky třeba Jitka Boho, krásná modelka, skvěle zpívající, takže se na to moc těším a připravujeme muzikálovou pohádku Lotrando a Zubejda.
0: Oh, no tak do té doby se určitě ještě uvidíme, protože oni ty věci se nějak pohnou a my tě pozveme, abys nás poinformoval, jak to vypadá. A držím palce, Oldo.
1: Rád jsem tě viděl. Milé, hezký den a děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Oldřich Lichtenberg. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo? A on tak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Jsem si, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do mekáče šup, ne?
1: Do mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere?
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo?
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně, potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo?
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No, jasně. A na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Kriste, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře, tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat. Protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělá mi ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakém tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Že se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A 5 kilíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak Renata Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To jí nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no, nevím. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: Mám služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak, a oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční, jo, Ukrajinci, jo, na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak, a já žertovně státní svátek, jako, a što vydělají tě, už jedu, jako jo, a já jsem říkal, mě vás možná, no tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
2: No, a co
1: vy? Je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: úplně? A tak by chtěli přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajajajaj.
1: Ale děli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má
2: povídejte
1: starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Ksavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Ksavere. Mám to celý...
2: Ksavere, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. To což by... je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já. Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
2: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Jestli jo, protože Xavere dneska nám

0: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
0: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
0: A tady vidí, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
0: Správnej, správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
0: Popravili, no. No jo.
1: No, pane holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
0: No měla si talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
0: Jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
0: To je kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
0: Monte Cristo.
1: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
0: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
0: No,
1: tak
0: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
0: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
0: jak tam probíhal? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám? Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál z pistolí. A Matocha už zapaloval
0: hranici. Tak si to jak představuju.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
0: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
0: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobočku?
0: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
0: No.
1: No, pane holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
0: Tak se vrátit teď papež a ředitel České.
1: Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
0: Tak důležitější asi ten generální na Krvčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
0: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
0: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
0: No, mě ne, Xavere je Maďara.
1: No, za papeže.
0: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
0: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
0: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru.
0: Jo.
1: Hlavně byste musel mít červený boty.
0: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
0: To vymyšlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
0: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
0: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
0: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
0: no,
1: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
0: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
0: Aby to Xavere nebyly poslední na Rosky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
0: To
1: proč?
0: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam...

0: Volá,
1: je
0: co?
1: Ponižující pro Součka. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
0: Já nevím, Sarem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
0: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevědí.
0: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
0: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
0: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
0: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
0: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
0: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
0: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
0: I spojovatelku.
1: I spojovatelku.
0: No, víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, to všichni víme.
0: No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
0: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
0: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
0: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
0: No jasně.
1: A tak nenavezím do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
0: Nebo nebrknem Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
0: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
0: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
0: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
0: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
0: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
0: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
0: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
0: A z toho 8 bylo Dezolátu, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
0: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
0: Ale počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
0: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, to Ksevr. Já o tom nic nevím, takže...
1: Nebyl jste taky obět nakonec?
0: Ne, ne,
1: Ne?
0: naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Hřích Ksavere, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
0: Jasně.
1: Všechny, ne?
0: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
0: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Ksavere.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
0: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
0: Ale to se to zazvěděl.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký
0: tak,
1: příjmení.
0: Ale tak
1: to...
0: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: lidé. To ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
0: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: jo?
1: To.
0: Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A?
1: Ještě tohle, já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No, protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
0: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžem chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Tak tam bude občerstveníčko.
1: To nebude chlebíčko vášu.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? Nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení, máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, oni chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: Jo. To jsou jako. On teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
0: Už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: Vy taky.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost? Ne,
2: ne, nechci jsi naznačovat, ne, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohleto, to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je i jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je
1: to taky, si už také nakousl.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych jí v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou.
1: Vůbec.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, s kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, Ty Zelenský mu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám jí Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v úzovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
1: Přímo to vovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Naším hostem je Cyril Svoboda. Několikanásobný ministr s 5 jmenovacími dekrety a také někdejší předseda KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte v XTV.
1: Dobrý den.
0: Evropa musí odolat tlaku, stát se nohskledem Spojených států amerických a vyvarovat se zavlečení do konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy ohledně Tchaj-wanu, řekl to francouzský prezident Emmanuel Macron po návštěvě Číny. Jeho slova rozčílila některé české politiky, Macronovo prohlášení označují za ostudné, chybné i za podraz. Je kritika na místě?
1: Mně se to v jeho vyjádření líbí, no, takže já nepatřím ke kritikům, protože Macron ví, že si nemůžeme dovolit rozpoutat ještě nějakou další válku, potažmo celosvětový konflikt. Takže v tomto ohledu má podle mě Macron pravdu.
0: Ten konflikt nebo ta válka by hrozila v případě Číny?
1: Tak víte, že říká to i čínský prezident, že se připravuje na reálnou válku. Dneska jsem se díval na francouzské zprávy, tam zase byla i o tom reportáž, že trénují ponorky a simulují skutečně jako reálnou válku. Tak já myslím, že Macron má pravdu, že stačí nám ten obrovský konflikt, který máme na Ukrajině, a neotevírat další konflikty.
0: Dobře, ale co potom na to Spojené státy americké, protože třeba podle pana poslance Marka Ženíška je to naprosto ostudné a chybné, to, co řekl Emmanuel Macron, a že by měla Evropa odolat úplně jinému tlaku a se Spojenými státy vyvažovat právě Čínu.
1: Tak to je pohled Marka Ženíška. Já si myslím, že určitě Macron nechce ani vystoupit ze Severoatlantické aliance a už vůbec neoslabit Evropskou unii, nemá nic proti spojenství se Spojenými státy, ale chci ukázat, že minimálně se musíme chovat k sobě jako partneři, a samozřejmě, že Macron teď hraje roli vůdce Evropy, protože kancléř Německa je neviditelný, neslyšitelný, nevíme o něm, takže Macron má velký prostor a tak ho využívá. Takže já si nemyslím, že destrukce přátelství nebo spojenectví, ale je to politický postoj francouzského prezidenta, a proč ne?
0: Postoj francouzského prezidenta, a do jaké míry si myslíte, že jednání Macrona reflektuje nelibost Francouzů s tím, jakým způsobem Francie zasahuje do konfliktu na Ukrajině? Přece jenom pro ně ta válka je vzdálenější než třeba pro nás. Oni řeší svoji drahotu, cenu benzínu a tak dále, důchody. Tak do jaké míry tedy jsou to Francouzi jako občané?
1: Určitě je tam francouzský vliv vnitropolitický.

0: vliv, protože ta reforma důchodová se nám zdá neuvěřitelná, protože posunutí odchodu od důchodu z 62 na 64 let, jestli stojí za takové bouře, které se děje ve Francii, ale stojí to. A já si myslím, že ta reforma je vlastně jenom vnější efekt, že to není ta podstata, že Macron cítí, že se něco děje hlubšího ve společnosti, že ty dva roky odchodu do důchodu za takovýhle odpor vůči vládě a vůči prezidentovi nestojí. A asi to tak vnímá, že i postoj Francie se výrazně mění. Má menšinovou vládu, takže on musí reflektovat domácí politiku a zároveň ví, že nebude už víckrát zvolen, tak se tím může dovolit víc a proto třeba i toto osamostatnění a solový part, protože on už neriskuje, že nebude zvolen, protože nemůže kandidovat.
1: Hmm. Prezident Macron také zdůrazňoval svůj plán, respektive teorii o strategické autonomii Evropy, patrně vedené Francií, která by se stala třetí velmocí. Čína toto přivítala. Bude Macron, nebo torpéduje to Macrona mezi lidi, kteří budou jednat s Putinem?
0: To nevím, protože on takhle se velmi rád pasuje do role Charles de Gaulle, no ale on není de Gaulle. Když si dozná životopis Charles de Gaulle, tak ví, že to byl člověk, který zápasil celý život. A celý život čelil velkému odporu a ten odpor ho formoval. To Macron dosud nezažil. On nezažil nikdy skutečně masivní odpor, takový, jako zažíval celoživotně de Gaulle. Takže de Gaulle vyrostl ve velkého státníka, protože ho formoval odpor. A takže jestli nový odpor, který možná teď bude proti Macronovi, ho vystaví novému tlaku a bude formovat do dobré formy, to uvidíme, tak je to nakupnutý balón.
1: Ale dá se říct, že je tomu blíže?
0: No, určitě
1: tímto
0: bych,
1: krokem?
0: Určitě bych chtěl a naznačuje, že opět Francie chce hrát vlastní part. Diváci si vidí, že Francie taky řadu let nebyla ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance, že to je tradice francouzské politiky. Takže Francie bude chtít být jako nukleární velmoc, dominantní v Evropě jako vyvažovatel vlivu Spojených států amerických.
1: Hmm. Jaká je a jaká bude role Číny v konfliktu na Ukrajině? Přece jenom čínský prezident říká, že Čína je v konfliktu neutrální, byl na třídenní návštěvě Ruska, pozvání Volodymyra Zelenského zatím ignoruje, zároveň ale Čína zveřejnila 12-bodový mírový plán. Tak bude Čína tím mediátorem v budoucnu?
0: Mně se zdá, že je zatím jediným možným, protože to je jediná mocnost, která může skutečně účinně zatlačit na obě dvě strany a zejména na Rusko, protože Rusko Čínu potřebuje z mnoha důvodů. Kvůli tomu, že Čína odebírá suroviny, plyn, ty víte, že se staví nový plynovod síla Sibiře 2, že kupuje ropu nebo další suroviny. A zároveň Rusko potřebuje čínské moderní technologie, čipy a podobně. Oni se navzájem potřebují. Takže je možné, že Čína bude tlačit a má na to, aby tlačila na Rusko. No a možná, že ve spolupráci s mocnostmi, jako je Francie, se vytvoří tlak na druhou stranu, protože mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem může být jenom tedy, když si sednou ti lídři ke stolu, a protože si nedůvěřují, tak si sednou ke stolu jenom, když tomu budou donuceni. Ne, protože by chtěli, protože když někomu nedůvěřujete, tak za ním nejdete s ním večeře obědvat a nejdete se s ním dohadovat.
1: Hmm. A Čína bude ta země, která se bude důvěřovat z obou stran?
0: No, to je ta pistole, kterou míříte na obě dvě strany a říkáte, tak to pochopte, to je ten náš argument, že musíte sednout a musíte začít jednat. Když se podíváte na to, co dělá Kissinger ve válce mezi Araby, respektive Egyptem a Izraelem po roce 1967 a 73, to bylo to tež, to byl cukr a bič, ekonomická pomoc a obrovský tlak Spojených států. Nikdy by si tyto partneři nesedli za stůl, Anwar Sadat a Menachem Begin, tak by si nesedli za stůl a nezačali jednat, kdyby tomu nebyli přinuceni.
1: No ale zatím Čína byla na třídenní návštěvě Ruska, jak jsem říkala, a Ukrajinu jakoby zatím ignoruje, řekněme. Tam se nechystá Xi Jinping.
0: Zatím ne. Možná, že přijde, protože pozvání od prezidenta Zelenského podle veřejných zdrojů má. Takže Čína tady asi zvažuje všechno, co udělá, ale je to, jak se ukazuje, jediná mocnost. Já jsem dlouho myslel, že to může být Turecko. A Turecko může být prostředníkem třeba dohody výměny zajatců nebo něco podobného, ale Turecko nemá takovou váhu, aby přitlačilo Rusko. To musí být váha, která přitlačí Rusko, že se musí jednat.
1: Ve Spojených státech došlo k úniku vysoce utajovaných amerických dokumentů ohledně Ukrajiny. Do jaké míry to může ovlivnit situaci na Ukrajině?
0: No, vždycky únik informací ohrožuje důvěru, vztahy a může taky ohrozit i některé na životech nebo na některých kontraktech. Takže samozřejmě to je vážná věc, ale ten základní postoj podpory ze strany Spojených států vůči Ukrajině to nemůže zásadně změnit. Může to být problém, ale nezmění to základní postoj.
1: Spojené státy také údajně odposlouchávaly ukrajinského prezidenta. Proč? Nevěří mu? Proč je potřeba ho odposlouchávat?
0: No tak v minulosti se dozvěděla Angela Merkelová taky, že byla odposlouchávána Spojenými státy americkými a o žádnou válku nešlo, byla úplně v údivu, že byla odposlouchávána. To zkrátka zpravodajské služby dělají, že se někdy odposlouchává i nelegálně a že se odposlouchávají hlavy státu. No tak mají odposlouchávat nás, ode mě se nic zajímavé nedovědí, to se dovědí od hlavy státu.
1: To musí vědět oni, jestli by se od vás něco zajímavého dozvěděli. Ve Spojených státech se blíží primárky, které budou na podzim, kdy budou strany rozhodovat o tom, koho vyšlou do boje o prezidentský post. Republikán a floridský guvernér DeSantis už řekl, že ochrana Ukrajiny není životně důležitým národním zájmem Spojených států. Joe Biden sice ještě neřekl oficiálně, že bude kandidovat, nicméně už ledasco naznačil, že tedy zřejmě kandidovat bude. Otázka zní, bude se právě pod tíhou prezidentské volby měnit jeho přístup, tím pádem tedy přístup Spojených států amerických k válce na Ukrajině?
0: No asi to bude mít vliv, protože Ukrajina bude tématem prezidentské kampaně a Ron DeSantis říká, že nejenom, že válka na Ukrajině není první prioritu Spojených států, on říká, Bidenovi říká, Biden jako prezident nemá strategii. On říká, budeme bojovat do vítězství, do posledního centimetru území Ukrajiny. On říká, no dobře, tak to je to finální vítězství, ale jako máš strategii celkovou, takže on říká Američanům, že má být tedy prezident ve Spojených státech, který by věděl strategii a oznámí ji, kterou chce sledovat. Takže já si myslím, že to hraje roli a bude hrát roli i věk. To si myslím, že při veškerém respektu americkému prezidentovi i k Donaldu Trumpovi jako případnému dalšímu vyzývateli Američani podle mě už nesáhnou tomu, aby volili někoho, komu, kdo je přes 80 let. Při veškerém respektu k oběma osobám.
1: Donald Trump se zase nechal slyšet, že by konflikt na Ukrajině vyřešil do 24 hodin, kdyby byl zvolen.
0: No, já bych
1: dokázal jediný, by to?
0: Ne, nedokázal to. To je stejně jako když se sešel s vůdcem Severní Koreji a říkal, kým je vůdce, já jsem vůdce, to si sedneme a za 2 hodiny to dohodneme a bude tady nové uspořádání mezi Severní a Jižní Koreou, sešli se dvakrát a výsledek je nula. To, jako těm bombastickým řečem Trumpa nelze přikládat velkou váhu.
1: Hodně často slyším takové to, kéž by Putina ranila mrtvice, kéž by ho někdo z jeho blízkých nebo z jeho okolí na něj spáchal atentát. Jak by vypadalo Rusko bez Putina a chceme vůbec takové Rusko? Bylo by dobré, lepší to Rusko, nebo by bylo potřeba se ho víc bát? Rozdroleného Ruska.
0: No, tak možná si někdo přeje, aby Putin co nejdříve zemřel, to určitě hodně lidí, ale všem doporučuji, aby se podívali na ruskou historii, aby mi našli jediný příklad, kdy došlo k převzetí moci v takové situaci demokraticky. To se nikdy nestalo. Vždycky byl nějaký palácový převrat. A to znamená, že se taky nedalo odhadnout, kdo bude vítěz toho palácového převratu. Takže dobře, Putin nebude prezidentem Ruska, což se jednou dnes stejně stane, ale kdo bude prezidentem Ruské federace, To nikdo neví, ani to nikdo neumí odhadnout. Takže abychom potom neplakali nad tím, že může být někdo mnohem větší nacionalista také v čele Ruska, nebo může být někdo, kdo bude třeba přijatelnější z jiných pohledů, ale nedovolí mu, já nevím, jeho okolí se stáhnout z Ukrajiny. My to vůbec netušíme, protože Rusko není demokratická země. V demokratické země můžete odhadnout. Třeba odhadnete, že když budou volby v České republice, odhadnete, kdo může být premiérem a můžete odhadnout i podle toho, jaká asi bude zahraniční politika. No ale v Rusku? To potřebujete věšteckou kouli.
1: Mně se vybavuje Libie a Kadáfi, který byl osvržen, byť to je samozřejmě
0: no ne,
1: ta Kadáfi, jiná země.
0: To zmíníte vážnou otázku, o které se v Čechách vůbec nemluví. Zkrátka rozval Libie je mimořádně závažný. A když se podíváte na celé pásmo střední Afriky, region Sahel, kde máte jeden ohroženější stát vedle druhého, tak všechno je pod těžkým ohrožením radikálních islamistů a to všechno živí Libie. To všechno jde především ze zdrojů bohatství Libie, takže rozvalený stát je to poslední, co bychom si mohli přát, jak některý sní, že se rozpadne Rusko. Říkám, no tak bacha na to, jako rozpadnout Rusko, to nebude nikdy jinak než konfliktu. A to bychom se potom mohli moc divit, kdyby nám operoval, jaké divoké soukromé armády by nám operovali všude možně, protože kdo nám zaručí, co se stane ve chvíli, se rozvalí tato říše, ta se nemá rozvalit.
1: A hrozilo by tedy rozvalení říše, rozvalení Ruska v případě, kdyby někdo spáchal atentát?
0: Já si myslím, že ne, ale jsou někteří, kteří o tom mluví, že Rusko je v takovém stavu, že se rozvalí a že některé autonomní oblasti se osamostatní, tak jako v dějinách se stalo lecos, ale v našem zájmu není rozval říše a ať se každý podívá, jak vypadá situace po válce v Iráku, jak to vypadá v Libii, a když se podívá do Eritreji a do dalších oblastí, jak to vypadá, jak se rozpadají státy, jaké to má důsledky. To nikdy nevede ke stabilitě.
1: Drží podle vás Putin Rusko stále pevně v rukou a dostává relevantní informace?
0: Jaké dostává informace, nevím. To netuším, ale určitě Rusko má stále pod kontrolou, protože Rusko je zvyklé celé své dějiny mít svého cara. Jedno, jestli se car jmenuje Mikuláš, nebo Petr Veliký, nebo Stalin, nebo Putin, to úplně jedno, jak se ten car jmenuje. Ale je to car a on dává Rusku jeho hrdost, jeho sílu. A Rusové můžou nadávat na všechno možné, mají těžký život, sankce nedopadají, je to určitě velmi těžké, ale on je pořád symbolem Ruska a hrdosti Ruska. A takže je to tak, že on je symbol taky, tak bude to snažší. No tak já si myslím, že ho může odstranit pouze nějaká klika kolem něho, ale ne proces ve společnosti, to ne.
1: Podle informací, které máte a které je těžké ověřit, je Ukrajina schopná provést rozsáhlou ofenzivu, kterou plánuje v řádech týdnů?
0: Já to nevím, já doufám, že si to podaří. Role se samozřejmě mění, protože, a to říká i náš prezident Petr Pavel, že buď se ta ofenziva podaří teď, a bude to velký úspěch, anebo nám hrozí tady zamrzlý letitý konflikt. A role se mění v tom, že paradoxně Ukrajina, která brání své území, ho bude bránit proti opevněným pozicím ruské armády, to znamená, že bude najednou v uvozovkách armádou v útoku a to znamená, že vždycky komplikovanější pozice a vždycky víc ztrát. Vždycky máte víc ztrát, když útočíte, než když se bráníte. Takže Ukrajinu čeká velký úkol, přejeme si to, aby to zvládla, úkol by zvládla, ale je to, jak říkají tedy experti, a věřím v tom i našemu prezidentovi, že buď teď, a nebo ta válka bude trvat leta letoucí.
1: Čili souhlasíte s prezidentem Pavlem, že Ukrajina má jediný pokus?
0: Ano, má jediný pokus, opak. No, opakování nebude. A samozřejmě Ukrajina má velký problém, a to je lidský potenciál, protože Ukrajina má 40 milionů obyvatel a podobné ztráty, jako má Rusko. Rusko má skoro 150 milionů obyvatel, takže pořád Rusko má ještě v uvozovkách z čeho brát. No a samozřejmě, že navíc, když válka vede k zabíjení takové množství mužů, no tak bude chybět v zemi, že mužská síla. Ty to třeba vědí, jak to bylo po druhé světové válce, kdy se Německo rozlíželo po celém světě. Nakonec to byli Turci, kteří pomohli a uzavřeli se dohody mezi Německem a Tureckem o tzv. Gasarbeitech. To vedlo poprvé k tomu, že se Turci dostávali mohutně do Německa. Dneska máme z toho velké problémy těch různých enkláv a přítomnosti tureckého, velké přítomnosti tureckých obyvatel, Turků v Německu. To vždycky po válce je strašně náročné. Chybí mořská síla, to je zapotřebí.
1: Taková poslední jednoduchá otázka na závěr. Kdy a jak podle vás skončí válka na Ukrajině?
0: Tak já si přeju, aby skončila co nejdříve. A tady opět souhlasím s Macronem, s tím, co řekl v Mnichově. Na konferenci bezpečnosti říkal, v Evropě, on užil slovo, je závěs, ne zeď nebo plot, který rozděluje Evropu na Polsko, pobaltské země, kteří chtějí vítězství Ukrajiny za každou cenu. A zbytku Evropy, kteří chtějí vítězství Ukrajiny, ale mír chtějí víc. To znamená, že už tehdy řekl v Mnichově Macron, že je-li nějaké řešení na mír, který nabízí stabilitu nebo dlouhodobost, takže má vyšší cenu než vítězství. Ale mír znamená, že musí obě dvě strany tak něco získat. Mír neznamená, že kapituluje Ukrajina, to v žádném případě ne.
1: V tuto chvíli ale není na stole varianta, že by se sešly obě strany nesvářené u jednoho stolu. To teď není, teď je pořád čas zbraní, kdy ten čas nastane.
0: Víte,
1: co se musí stát, aby ten čas přišel,
0: ano.
1: Aby se
0: když slyšíte ukrajinského ministra zahraničí věcí Kulebu, tak on říká, že se musí jednat, až to bude výhodné pro Ukrajinu. A zřejmě Rusové říkají, budeme jednat, až to bude výhodné pro nás. Nikdo neví, kdy to bude. A kdyby došlo k tomu, že by jedna strana měla velkou převahu nad druhou, no tak to nebude dohoda o míru, to bude dohoda o nějaké kapitulaci nebo ústupu. Ale kdyby to měl být mír, no tak je podle mě nejlepší tlačit ve chvíli, kdy to v uvozovkách je nevýhodné pro obě dvě strany. Protože žádná nesmí pocit, že jde k tomu jednacímu stolu z pozici toho, že to má snažší. Protože to se potom blbě jedná. Nevím, takže uvidíme, jestli se to podaří nebo ne a co dokáže velmoci. Protože přinutit Rusko a Ukrajinu jednat můžou jenom velmoci. Ale ti dva, Zelenský a Putin, si dobrovolně ke stolu nesednou.
1: Děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl...
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odezdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no, jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSK, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako prognózu. Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No podívej se, všechno je možné, my jsme se také svého času dohodli s Klausem, ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy. Mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tom to myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla. a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No co, k Trumpovu ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: A teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa jednou se tiše rozčílil, proč nacny dětí má zvadlá dospělost ukrutná.

0: kapu, klidně si vykopu bezinku. Napřes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám jako zpíváka.
1: Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Vypravy.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couhral, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle asi pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli dejchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková A řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měly aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapenal v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho vedle Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkovi, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard.
1: No,
2: ale funguje mu to.
1: To
2: Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rus to neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a
2: jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to se nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie, je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někde? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte
2: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde rozjísko.
2: No, proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no, je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no, tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Radio Ksaver.

0: Reichl je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Jindřich Reichl je předseda strany Pro, Právo,
1: Respekt.
0: Respekt, odbornost.
1: Je to tak.
0: Jak chcete, pane Reichle, zablokovat a blokovat budovy?
1: No, my jsme samozřejmě řekli to, že budeme provádět nějakou jaksi nenásilnou blokádu.
0: Blokádu, můžeme,
1: ano, ano, nemůžeme ještě jaksi úplně to prozradit všechny naše trumfy, ale každopádně chceme, aby to bylo jaksi jasné nenásilné gesto, aby se prostě ukázalo to, že tahle vláda ničí, devastuje tuhle zem a je potřeba prostě, aby lidé viděli, aby se odhodlali něco dělat. Tohle gesto je prostě něco, co by mělo zase pohnout k další aktivitě, protože to, co sledujeme v posledních týdnech, to už je úplně dobře, parodie na vládu.
0: O tom se určitě budeme bavit, ale řekněte mi, jak to chcete udělat fyzicky? To budou stát někde vaši příznivci a budou bránit lidem, co jdou do těch vládních budov, aby šli do práce, nebo naopak, aby šli z práce domů? Nebo jak
1: uvidíte, uvidíte. Nechte se překvapit, to nemůžeme takhle všechno říkat dopředu.
0: A nemůžete aspoň naznačit teda?
1: Jako... No něco takového, jak si nějaký takový hezký řetěz mírový asi provedeme, takže mírový. Něco v tom smyslu uděláme. No, protože samozřejmě dneska ty nejzásadnější témata jsou jak prosperita, tak zejména ta válka na Ukrajině. A já myslím, že v současné době už jednoznačně převažuje ta poptávka po tom, aby se našlo mírové řešení a ne aby se pokračovalo v tomhle nesmyslném konfliktu.
0: Máte nějak změřeno, pane Reichle, kolik v této chvíli ta vaše činnost, myslím ty demonstrace a tak, kolik to má příznivců?
1: To se těžko dá říct, samozřejmě úplně přesně. V momentě, kdy řeknu nějaké číslo, tak každý může říct, že jsem si ho vycucal z prstu, nebo že něco takového, jaksi je nějaký nekvalifikovaný odhad. Realita je taková, že na té demonstraci bylo kolem 100 000 lidí, mnoho dalších desítek tisíc nám poslalo SMSku, poslalo výraz podpory. Jezdíme všude možně po celé republice a teď, když jsem tady parkoval, tak mě pán chtěl vyhodit a řekl, že mě tam nechá stát, protože nám fandí a je s námi. Takže je to takové, že se to šíří po celé republice. To hlavní nejsou jenom ty demonstrace. Ta demonstrace je vždycky jednou za čas nějaká jaksi signál bych neměl říkat, to je rezervováno pro vrchního vysílače signálu, ale je to určité gesto, které by mělo prostě ty lidi zaktivizovat, ale ta hlavní práce se odehrává v rámci těch cest po celé republice, kdy se snažíme s těmi lidmi komunikovat a ukazovat jim, že oni jsou ti, kteří mají tu sílu něco změnit, nikdo jiný ne.
0: Kde ti lidé byli doteď? Neboli koho, co jsou voliči?
1: Já myslím, že to je v podstatě taky těžké říct. Myslím si, že v současné době tím, že přišly úplně nové výzvy typu covidu, typu ukrajinského konfliktu, tak ta mapa těch voličů se zásadním způsobem změnila. Vy máte vždycky nějaké priority, které máte nastavené. Vysoko vždycky byla, já nevím, třeba korupce a tak dále a tak dále. V současné době zcela jednoznačně vede ekonomika, právě ta mezinárodní situace ohledně války na Ukrajině, protože lidé prostě nechtějí, žádný normální člověk nechce válku. A samozřejmě to jsou potom taky otázky svobody projevu a další věci, které prostupně jsou tady utlačovány. A myslím si, že i ta mediální oblast z hlediska naprosté manipulace s fakty ze strany mainstreamových médií, které jsou tím hlavním držitelem moci v téhle zemi, je velké téma, které rezonuje v současné době v české společnosti. Lidé už mají dost těch lží z české televize a z dalších médií, které v podstatě drží tuhle vládu u moci. Kdybychom byli v normálním státě, tak tahle vláda už tady dávno není.
0: Ještě zpět. Vidíte na těch setkáních vašich, protože jezdíte po republice, tak ti lidé, co sedí proti vám, to jsou původní voliči ANO nebo SPD, nebo ODSky, máte to nějak jako...
1: Rekrutují se z různých stran, když se s nimi bavíme, často to jsou i nevoliči, protože velká část těch lidí v podstatě neměla stranu, za kterou by byla ochotná jít prostě skutečně se postavit a dát ten svůj hlas. Lidé často už nechtěli volit takovéto menší zlo. My jsme neustále slyšeli, že jdeme volit menší zlo a ti lidé už toho měli dost a chtěli v podstatě mít subjekt, u kterého skutečně cítí, že nechtějí tady vládnout proto, aby vládli, ale proto, aby sloužili téhle zemi. A myslím, že velká část nevoličů přešli lidé ze sociální demokracie, z ANO, i z ODS, SPD. prostě z různých koutů a samozřejmě velká část je toho milionu propadlých hlasů, která byla v těch minulých volbách, tak si myslím, že se přesunuje právě teď na naši stranu, protože vidí, že to myslíme vážně a že skutečně nabízíme reálná pozitivní řešení.
0: Jste si jistý, pane doktore, že v okamžiku, kdy hovoříte s občany, tuším, že jste byl v tomto týdnu v Děčíně, protože jsem viděl někde nějakou reportáž.
1: Dneska jedu do Varu.
0: Zítra Dačice. Ale řekněte mi, když člověk slyší, co tam říkáte, jste si jistý, že těm lidem slibujete věci, které jste schopen splnit?
1: Zcela jistě. Tak my se bavíme o některých věcech, které jsou konkrétní, ale zase bavíme se také o věcech, které jsou hodnotové. To je v podstatě segment, který bývá v politice velmi často opomíjen, kdy my se jenom bavíme jaksi o těch tvrdých datech a kvantifikovatelných číslech, ale realita je taková, že se musíme vrátit také k hodnotám, jako je morálka, mravnost, slušnost, to, co prostě tady propagoval v podstatě v každém svém projevu Tomáš Garrigue Masaryk a na co jsme tak trošku zapomněli, že ono to totiž není jenom o tom, jak ty věci nastavíte, ale v podstatě o motivaci těch politiků, kteří v těch veřejných funkcích jsou. Proto jsme také zvolili ten název Česko proti bídě, protože se odvíjí od citátu Tomáše Bati, který říkal, že každá ekonomická krize je pouze důsledkem a že příčinou je mravní bída lidí, kteří vládnou v té dané zemi. A pokud neodstraníme tu příčinu, což je ta mravní bída, tak se nezmění vůbec nic.
0: No a víte, každý slavný citát a přísloví a tak se dá s úspěchem rozporovat. Myslíte si, že to je pravda?
1: Myslím si, že to je hluboká pravda. Myslím si, že to je hluboká pravda, protože v současné době v naší zemi není nedostatek peněz. Těch peněz je tady dost, ale oni odtékají všem možným různým pijavicím, kamarádičkům, nasátým na ty veřejné finance a odtékají z této země pryč stovky miliard každý rok a my to sledujeme, neděláme proti tomu vůbec nic a prostě je nezbytné, abychom začali prostě využívat to bohatství, které produkujeme, abychom začali využívat pro sebe. Klasický příklad elektrická energie, elektřina. My jsme největším exportérem elektřiny v Evropě a máme nejdražší cenu elektřiny na světě. To je ekonomický absurdistán, který je prostě daný tím, že z české elektřiny vyráběné v českých elektrárnách nebohatneme a neprofitujeme my, ale vlastně celá Evropa. My jsme ti, kdo ten mejdan platí.
0: Jak to souvisí s morální bídou?
1: S morální bídou to souvisí tak, že tam je 30% akcionářů, z toho polovička jsou americké firmy, asi 16% jsou polské firmy a v podstatě ten stát, ti současní naši jaksi ministři a pan předseda vlády Fiala nedělá nic pro to, aby v podstatě se ty penězotoky nebo penězovody a toky těch peněz, ty financí přesunuly do státního rozpočtu, do veřejných financí. Oni jsou navázáni na ty různé lobbystické firmy, na ty velké energetické giganty, které prostě z toho profitují. Je nesmysl, aby ČES měl 80 miliard profit, a to ještě nepočítám ty peníze, které se tam jaksi postrácejí po cestě na různých pofidérních nákladech, a lidé tady platili naprosto nekřesťanskou cenu za elektřinu. To je prostě absolutní nesmysl. Tohle je věc, kterou musíme změnit, protože oni nepracují pro lidi v téhle zemi, oni pracují pro spřízněné skupiny, které je financují a které prostě jsou těmi loutkáři, které takhle drží na těch provázkách.
0: A tomu se neříká morální bída, tomu se říká biznis.
1: Tak to máme každý jiný terminologii, já tomu říkám morální a mravní bída, protože prostě ti lidé tam nejdou s motivací do té politiky, aby sloužili téhle zemi, aby sloužili lidem, jdou tam proto, aby se obohacovali, aby obohacovali skupiny, které je tam dostali a které jim tu kariéru politickou zaplatili.
0: S jakou motivací tam jdete vy?
1: Přesně s tou celou, kterou jsem řekl, sloužit téhle zemi, zanechat tady odkaz a postavit tuhle zemi do pozice, do které patří, protože já si myslím, že Česká republika má na to, aby byla rozhodně v té širší špičce Evropy.
0: Takže přichází spasitel?
1: To ne. Víte, někdo...
0: No ne, to tak zní, to, co jasně, říkáte...
1: Jasně, to není o spasení, to je o tom, že se politika dá dělat i slušně. My už jsme to tady dlouho nezažili, ale dá se to. A musíte tam mít prostě člověka, který to opravdu chce dělat jaksi s veškerým nasazením a s empatií prostě pro ty lidi, kteří v téhle zemi žijí a s láskou k té zemi, na kterou musí být hrdý. A já jsem velmi hrdý na Českou republiku a pro mě klíčové není se v politice obohatit, pro mě je klíčové zanechat tady odkaz k tomu, aby prostě čeští občané se měli lépe, aby Česká republika se dostala na pozici, která jí prostě právem historicky patří.
0: Aby jednou bylo nádraží Jindřicha Reichla.
1: Třeba i to. Ale to není to podstatné.
0: To je odkaz.
1: To už je, ano, to je to legacy anglicky, ale v podstatě to klíčové je, aby prostě lidé poznali, že politika nemusí být jenom špína, korupce a klientelismus. A oni si to prostě myslí. Oni nevěří politikům. Logicky jim nevěří, protože po tom, co tady sledují 30 let, tak se jim ani nelze divit. Ten klíč je v tom, aby lidé pochopili, že taky existují lidi, kteří to chtějí dělat slušně a poctivě.
0: Jak to chcete zlomit?
1: Svým příkladem, osobním příkladem, tím, že prostě jezdím, tím, že jim vysvětluju to, co je můj záměr. Ono také je to dáno tím, z čeho člověk vyšel, jaký má životní příběh, protože prostě to člověka formuje a to určuje jeho hodnotový žebříček. Takže je to o tom osobním kontaktu, je to daleko víc než všechno, co píšou média, všechny ty pomluvy a klevety. Prostě když s člověkem hovoříte z očí do očí a bavíte se naprosto normálně, neformálně, tak to vám to dá daleko víc než všechny ty mediální lži, které můžeme sledovat.
0: Četl jsem článek, kde vy naznačujete, že se v naší zemi zneužívají dávky pro ty Ukrajince, respektive že Ukrajinci běženci zneužívají. To je taková vážná věc. Pomalu by se to nemělo říkat nahlas, ale řekněte, vy proto máte nějaké opodstatnění? Tak, vy jste právník, tak...
1: Jasně. Když jsme to viděli, v novinách to proběhlo, že jedna ta Ukrajinka si přišla na 1,3 milionů.
0: Dobře, jak to je jeden zločinec.
1: To není jeden. Tady už máme...
0: Mezi advokáty se najde jeden lotr.
1: Jasně. Ale pozor, to není kritika na ty Ukrajince. Kdyby takhle hloupě nastavili systém Němci pro nás, tak úplně stejně ho budou Češi zneužívat Německu. To je prostě kritika na pana Jurečku a jeho podřízené, kteří nastavili systém tak, že je velmi snadno zneužívatelný. V současné době jsou ty dávky podmíněné tím, že ti žadatelé z Ukrajiny musí zaregistrovat nějaké bydliště, adresu nějakého bydliště, kde se zdržují. Ale to eviduje pouze cizinecká policie a ta nepožaduje žádný doklad o tom, že tam skutečně ti lidé jsou. Takže teď už jsou tady desítky kauz, které jasně dokazují, že si tam tu adresu vymyslí, nikdo to nekontroluje, no a oni tady prostě potom vůbec se nezdržují, jenom si přijedou pro tu dávku a zase odjedou a ten systém je prostě nastaven tak, že ho kontroluje nějaký robot a už bylo prostě několik článků, které jasně prokazují, že z toho utíkají miliony v podstatě každý měsíc. My jsme na té pomoci utratili za loňský rok 9 miliard korun. A je to pomoc, která není efektivní, protože správně bychom měli pomáhat těm lidem, kteří skutečně trpí tou válkou na východě té Ukrajiny. Ne těm, kteří si sem mohou přijet v drahých autách pro to, aby si zinkasovali měsíční podporu a zase odjeli. Takovou pomoc já bych podpořil kdykoliv. Těm lidem, kteří tam skutečně trpí tou válkou a kteří se s tím dnes a denně potýkají.
0: Pane Reichle, vy připravujete další demonstraci na Václavském náměstí, tuším na 16. dubna, což je teda za pár dnů. V čem bude jiná než ta předchozí?
1: Bude kratší. Ta předchozí byla v podstatě tím prvním krokem, kdy jsme, tak jak jsme to říkali, my v podstatě od začátku 7. února, kdy jsme to vyhlásili, tak jsme říkali, že primárně chceme, aby vláda splnila ty naše požadavky v těch čtyřech oblastech, které jsme formulovali.
0: A splnila?
1: Ne, ani nám neodpověděli. Aha. Dokonce nám neodpověděl ani pan prezident Petr Pavel, který pořád říká, že chce ten dialog a chce se bavit se všemi, tak s námi se asi bavit nechce. Myslím si, že tady jenom se zase dokazuje to, že i ta vláda, i ten prezident se baví jenom s těmi, kdo jim jaksi naslouchají, nebo respektive kdo jim umetají cestičku a souhlasí s nimi. S těmi, co s nimi nesouhlasí, s těma se už moc nebaví a označuje nálepkou pro ruský troll a tím to končí. Ty požadavky jsou naprosto legitimní, zkvalitnili by život všech našich občanů a to byl v podstatě základ, který my jsme formulovali. Toho 11. března to bylo o tom, že jsme chtěli ukázat, že máme dostatečný mandát k tomu, aby s námi někdo mohl jednat. Že to není výmysl nějaké skupiny tady malé, která se chce nějakým způsobem domoci slyšení u předsedy vlády, ale že je to skutečně prostě požadavek mnoha desítek, možná stovek tisíc, možná jednotek milionů lidí v naší zemi. A v současné době tohle proběhlo, myslím si, že ten mandát se jasně ukázalo, že máme, vláda a prezident se s námi dál nebaví, tudíž chceme přikročit k tomu, že skutečně uděláme pochod Prahou a následně se dostaneme k nějaké vládní budově a tam prostě setrváme nějakou delší dobu.
0: Toho 16.
1: Toho 16. a pak to bude pokračovat.
0: Kdo budou řečníci?
1: Budou tam ti tradiční řečníci, ale máme určitá překvapení. Nicméně já zcela úmyslně moc ty řečníky nezmiňuju, protože to není pro mě to podstatné. Lidé si musí uvědomit, já neustále slyším, a tam musí být ten, a musí tam být tamten. Ne, nemusí tam být vůbec nikdo. Nemusí tam být dokonce, nemusím tam být ani já. Lidé si musí uvědomit, že to jsou oni, kdo tu sílu drží a že tam nejdou si poslechnout nějakého konkrétního řečníka, ale že tam jdou kvůli sobě, kvůli budoucnosti téhle země a kvůli vlastním dětem. Kvůli tomu tam jdou a není podstatné, kdo tam na tom pódiu mluví. To je sekundární věc.
0: Co to očekáváte, toho 16.
1: Věříme, že to zase tak, jako ta minulá akce zásadním způsobem rozčeřila vody, v podstatě na 14 dní ovládla tady celý mediální prostor. Samozřejmě my jsme žádný prostor nedostali, pořád se mluvilo všude o nás bez nás na různých televizních stanicích, rozebírala se demonstrace ze všech stran, ale že by tam pozvali někoho z nás, to ani náhodou. Protože samozřejmě my bychom říkali ty věci tak, jak jsou, a ne tak, jak si je přejí média prezentovat. A teď chceme, aby jsme dále stupňovali tlak na tu současnou vládu, protože ta vláda ukazuje, že se nehodlá bavit s tou druhou polovinou lidí, s těmi oponenty, že si snaží za každou cenu prosadit svoji vlastní pravdu, která je neudržitelná, která je prostě likvidační pro tuhle zem, pro ekonomiku i morálku téhle země, a pevně doufáme, že to nakonec vyústí prostě v demisi této vlády, protože tahle vláda už podle mého názoru nemá nejmenší mandát v téhle zemi jakýmkoliv způsobem spravovat věci veřejné.
0: No a co bude dál? Tak proběhne to, co naznačujete, toho 16. Bude z toho zase nějaké komuniké nebo něco, nějaké požadavky?
1: My říkáme, že požadavky jsou pořád stejné. My říkáme, že je potřeba, aby se probudily i ty další složky, které tady jsou. My reprezentujeme ty lidi, kteří přijdou na to Václavské náměstí, a mnoho dalších, kteří nemohou přijet. Ale teď je potřeba, aby se přidala parlamentní opozice, která musí prostě si pochopit, že tady je kvůli lidem a ne kvůli svým křeslům v Poslanecké sněmovně, a zejména, aby se přidali odbory. Odbory mají tu největší sílu všude na světě, kdekoliv prostě něco začnou, tak okamžitě prostě ten tlak vyústí v nějakou rezignaci, buď to jednoho ministra, nebo třeba pád celé vlády. Nejnověji teď v Polsku musel rezignovat ministr zemědělství kvůli tomu, že se na polský trh dostala ukrajinské obilí a polští zemědělci nemají šanci nic prodat, protože cenově nejsou schopni konkurovat. Ne, jenom se to postavilo, musel rezignovat ministr zemědělství v Polsku. Kdyby tady například odboráři z České pošty, kteří na to mají teď plné právo, protože dochází k likvidaci této firmy a má být propuštěno až 950 lidí, tak v momentě, kdyby oni vyhlásili stávku, mohli se připojit další odborové organizace, tak to by mohlo vyústit skutečně v tak silný tlak, že by ta vláda mohla padnout. My tu stávku vyhlásit nemůžeme. Musí vyhlásit odbory, my můžeme jenom podpořit a rozšířit dál.
0: Jenže si pořád říkám, pane doktore, když padne vláda, co dál?
1: No to je takhle, nemůže být hůř. Nemůže být hůř.
0: To byste koukal.
1: Tahle vláda je nejhorší vláda, kterou jsme kdy měli. Je to jako s přehledem. Já s oblibou říkám, že proti Rakušanovi byl i Štrougal genius. Prostě skutečnost je dneska taková, že tahle vláda opravdu...
0: Nevím, to přirovnání, promiňte, ale jako Štrougal nebyl určitě hloupý člověk.
1: No právě. No.
0: Říkáte, že ani Štrougal. No.
1: No ne, no tak jako, víte, jak to myslím. To je.
0: Nevím, jak to myslíte, protože taková. Myslím, že zrovna Štrougal.
1: No ne, tak proti téhle vládě...
0: Vy jste řekl Bilak nebo někdo, tomu rozumím.
1: Tak i Bilak. Taky byla. Prostě proti tahle vláda je složená z lidí, kteří v životě nic neřídili. Nejsou to manažeři, jeden je učitel, druhý je prostě akademik. Vy pokud chcete něco řídit, tak musíte mít s ním nějaké zkušenosti. Tahle vláda neřídila nikdy nic.
0: Vím, ale lidé si je vybrali.
1: No bohužel, no, protože uvěřili tématu Antibabiš, které bylo zástupným tématem, a bohužel ta vláda těch opravdu neschopných lidí přišla do Strakovky v momentě, kdy jaksi nastaly velké problémy z hlediska prostě vypořádávání se s covidem, s inflací, s ukrajinským konfliktem, a ta vláda to evidentně nezvládá. To je, myslím, jako v tuhletu chvíli 166 miliard sekera za první 3 měsíce. O čem se bavíme? To by v každé normální zemi ta vláda okamžitě musela položit.
0: Takže by padla vláda, vy byste očekával nové volby?
1: Pak jsou dvě možnosti. V podstatě postavení jiné vlády na půdorysu současné poslanecké sněmovny, což nepreferujeme, nebo nějakou dobu úřednická vláda, případně dovládnutí téhle vlády v demisi, ale zcela jednoznačně předčasné volby. Nemůžeme čekat do roku 2025, protože tyhle dva roky, které jsou před námi, budou velmi turbulentní a budou hodně rozhodovat o budoucnosti naší země. A tahle vláda s tím neschopným kormidelníkem prostě už nemůže tuhle loď jménem Česká republika těmi rozbouřenými vodami vést.
0: Jak dopadla vaše nabídka pro olympionika sportovce pana Svobodu, kterého jste byl ochoten zastupovat, co by právník zadarmo?
1: Zatím reakci nemám, ono je to tady velmi krátké, je to já nevím, 2 nebo 3 dny, kdy jsem tu nabídku mu vyslal. Nicméně já myslím, že ani nepřijde, protože David Svoboda, já ho neznám osobně, ale mluvil jsem s Lukášem Polertem, který ho zná, a v podstatě i s dalšíma lidma všichni říkají, že je to jako nesmírně hodný, slušný člověk, čemuž já naprosto věřím. Myslím si, že to je opravdu jako sportovec a strašně slušný chlap. A on si zažil na jeden den ten tlak, kterému my čelíme 3 roky. Ten tlak je neskutečně nepříjemný. Není to jenom na něj, bude to určitě na jeho rodinu, na jeho přátele, na lidi z Dukly a tak dále. A v tu chvíli, jak si mu vyčítat, že tomu tlaku podlehl a raději odvolal, nebo respektive tak, jak si z toho vycouval, tomu nemůžeme vyčítat. Já za ním stojím, mě daleko víc mrzí to, že další sportovci, kterých jsou desítky, možná stovky, kteří si myslí přesně to samé, co David Svoboda, tak mlčeli a nepodpořili ho. Kdyby to udělali, kdyby tady vystoupili desítky, možná stovky sportovců a řekli, v žádném případě nemůžete trestat sportovce za jeho svobodný názor, tak ta Černochová musela vycouvat.
0: Vidíte, a vy očekáváte, že padne vláda.
1: No jasně, ale víte, tyhle ty profese typicky, které jaksi mají co ztratit, umělci, sportovci, tak oni většinou bývají poplatní té době, málo kdo je tady hrdina, typu prostě Jana Husa, aby se šel pro pravdu nechat upálit, to tady opravdu není, ale věřím, že prostě těch lidí se probouzí neustále víc a že už prostě nebudou ochotni dál tolerovat tu naprosto devastaci svojí země.
0: Kdyby vás chtěl někdo vidět osobně, tak 16. dubna na Václavském náměstí, nevím v kolik hodin.
1: To ve 14 má, hodin.
0: Ve 14 hodin. A může se zapojit i do průvodu, tak jsem to pochopil.
1: Přesně tak tomu je a budeme tam dlouho mít prostor si spolu povídat a já všechny srdečně zvu, ať se přijdou podívat třeba i naši oponenti a přesvědčí se o tom, jestli to, co o nás říká Česká televize a další mainstreamová média, jestli je to pravda nebo lež. Na vlastní oči se vždycky přesvědčíte nejlíp.
0: Těším se na příště, naschledanou.
1: Já také, děkuju moc krát, naschledanou.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, puste si to, nebo puste si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné věkové chvíli. ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaily za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit. A dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsi politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem. A myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat o papeži Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl osmé jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pozbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany.

0: západní hodnoty. Promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
1: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem vám chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
0: No, Trumpa už jsme řekli.
1: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
0: teď
1: projevy.
0: Teď bych opustil ironii,
1: okamžitě vidíte, že to je...
0: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
1: to není
0: v těchto
1: ironie,
0: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
1: Víc
0: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
1: Sever, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým, Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
0: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
1: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými

0: hvozdy, nebo jak se to skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotu.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Umpranox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno. Já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho já ho teď neumím citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu. Musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80. letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se je? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zas, jo. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká, to, co říkala Šilo.
2: Tyš, ono jí to nejde, Markétě, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: To mě to je líto, že, mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Ferry? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je,
1: no.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda. Jo?
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno by šlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na náves ochranku.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
1: Meda už zvedla prst.
2: Já vím, tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor,
2: jo,
1: pozor.
2: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markét. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
1: No
2: a
1: vy?
2: A co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Markét, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten,
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako stranovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký. Já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím. Na a to už je pryč.
2: Úplně ne. No, to
1: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to řekněte, nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím, no řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No a já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okromká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo. Teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
2: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markét někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já se spíš myslím, že na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ona je taková
1: ale
2: žena
1: ze sídliště. Ale to není ne? Prestižní. Jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: kůžete
2: na Václaváku.
1: Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová
1: Pekarová hodinová skurna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Markét.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
1: Já si to
2: Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Markét. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně.
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: A to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane Holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní slečna dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Ale... Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme a... předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá, mám našlápnu toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě. Ksem.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale... druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čel, už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět. Ale
1: a tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane Holče.
2: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
2: Víte, to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam nevíte
2: nikdo. Nenajde, Xavier.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xavere.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm nejlepší minister financí.
1: Kvůli minister financí.
2: Že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně. No.
2: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: To je, jak říkal Schönehaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si, ta si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký,
1: to není možný.
2: Angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: ona
2: nesahám.
1: Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježíš, já to, chci, snad ani ne, ne?
1: Abys... On má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, to vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
1: No, no nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne?
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha, aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no
1: Babiše,
2: tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
2: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii. A já to beru jako,
1: to říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesedí, přiznává, to, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí. On je jak nahý v terní. To není Babiš.
2: Já to si není to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal? Slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co z nějaké bubliny zóny, kde on kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak si je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všimte si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je, to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: A, no ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte
2: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil Vesty, ne? Aby Vesty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
1: kdo?
2: Let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: To říkal. Říkal. Ale to je přece blbost.
2: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím...
1: Jestli si telefonem. Nevolali, no.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on je, on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
2: no. Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský, ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne, ani kačo. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc...
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčan, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
2: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? V oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Borelkou?
2: S legendou, ze Jezerky.
1: Tam hraje Borelka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
2: No.
1: To v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
2: Fuj, Tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: Od zvod pracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, a že kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomášová. To bude primářová.
1: To je Tomik. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžké, kde je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
2: Já tam nevím, kde je paní, kde je pán.
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Počkej, nebude se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, jeďte.
2: Ale na Davídková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na vlzonku otázal Ksavre.
1: A Zalka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Wilsonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Wilsonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
2: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, postříčkou.
1: No, tak já mám mansardu.
2: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
2: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To byt vám rychle udělám.
1: Jo.
2: Jo.
1: Ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
2: No my nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí je spekulant?
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání.
1: Bytečku,
2: Xavere.
1: Však to připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím to, půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář.
2: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude před posledním před volbama.
2: Vážně?
1: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
2: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, jo? No? Papírovou. A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Wilsonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: Jo.
1: Vezme si...
2: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
2: Tak to tam připište, až budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo. Tak za těch 300 tisíc
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý.
2: Jo, jo.
1: Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě
2: říkejte.
1: No, ne, no to... to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
2: Tak hájeli, já vím, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: Bohatý. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
2: Nebo Čiča Xaver.
1: Čiča. Don Čiča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
2: Parubkovi.
1: Jo, Parubkovi.
2: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když
1: jasný,
2: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem.
1: A

0: vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, já chyme. Já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemá kačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít RR.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: No, tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
0: Budem tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky.
0: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: A nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Set me free.

0: Tak tady je vážná věc a já bych vás poprosil o minutu ticha za pořad o fake news, prosím. Česká televize v tichosti zrušila propagandistický pořad o EU i taškařici o fake news a dobře udělala, píše tady pan komentátor a já jsem z toho smutný, protože tam Halina dávala ty líbísky.
1: Já jsem veselý, protože podívejte se na Halinu, já myslím, že ten pořad vypadal zhruba tak, jako ten její výraz ve tváři tady. To podle mě byl vlastně fake pořad. Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad není možný. Jestli je to satira, kterou nám, jako politická, kterou nám Česká televize, která
0: ne,
1: se...
0: To byl fake news boj.
1: Ohání BBC tam... a které se bojí, tak jestli tohleto jako je, má být ono, protože to byl výsměch a... A Česká televize vždycky, když vymyslí nějaký příšerný pořad, tak tam skončí ale žámá Halina Pavlovská. To už je tradice. Tak...
0: Nebo Koptež.
1: Jo. Takže tohleto je určitě dobrá zpráva, že to skončilo a jen doufejme, že ale žáma s Halinou Pavlovskou se za dva měsíce objeví v nějakém jiném stejně kvalitním pořadu na České televizi.
0: Jdeme na to. O vás nepsala půl roku ani regionální příloha Rudého práva. Vynadal Novotný delegátům Občanské demokratické strany.
2: To byl sjezd, co? To byl sjezd na lyžích.
0: Díval jsem se na to.
2: Mě nejvíc zaujala vize Alexandra Vondry, který přednesl myšlenku, že bychom si my Češi měli vybrat svého národního ptáka. To jste zaznamenal.
0: Zaznamenal.
2: Národní pták.
0: A říkal, který je volný.
2: No, takhle, já jsem potom někde zachytil, to on neříkal na tom sjezdu, ale že on už má favorita. A to je ledňáček říční. Viděl jsi někdy ledňáčka?
0: Takový barevný.
2: Barevný, ale jak barevný? To je ta pointa. Ledňáček říční je modrej, čili klasický modrej pták, jak u ODSky má být.
0: Ano.
2: Ale na prsenka a celý břicho je oranžový. Socani, rozumíte? Zobáček u samiček ze spodní části rudý. A u mladých kousků ledňáčka říčního pozorujeme zelenavé zabarvení.
0: To je propaganda.
2: To je Greta, rozumíte?
0: Jo,
2: čili to složení té politické struktury České republiky ve vizi Alexandra Vondry je ODS, levice socani nějaká lehce stříknutá červeným zobáčkem u samiček a mládí na zelenavé barvy. Čili takhle vidí Alexandr Vondra budoucnost České republiky politicky, jsem z toho vydedukoval. A to pro mě byla zajímavá zpráva.
0: Ať jdou do voleb, bylo by to poctivější. Politik od Klause mladšího vyzval milion chvilek. Hoho.
2: No tak s tím se dá leda tak souhlasit, protože... A já myslím, že k tomu pomalu jako dochází teda, no, mimochodem. Jo? Protože já jsem zaznamenal posun u chvilkařů teďko. Oni zahajují akci Opozice hledá superstar. Oni budou jezdit po těch krajích. Normálně, jako my jsme jezdili. A tam budou vždycky... První večer se bude řvát Babiše do koše, že jo? A až se dostatečně vykřičej, tak druhý den budou debatní fóra. A tam budou zvaný do debaty místní zajímaví mladí lidi, což je docela správný, řekl bych. Tak to by se mělo postupovat. A ty lidi, a tam bude v porotě, budou sedět ty moderátoři, že jo? Chvilkaři hlavní, budou takhle sedět a budou je kritizovat. Ty máš špatný šaty, ty šišláš a tak dále. A budou doufat, že se tam objeví nějaká skutečně superstar, nějaký dobrý politik a tam budou lovit ty talenty, což je prostě pěkný. No,
0: že jsem tak smělej, budete v porotě?
2: Nezavolali mě
0: to
2: ještě.
0: Počkejte, ještě můžou.
2: Tak já nevím, no, tak uvidíme. No. Já nevím, jak to? Je to placený, ale víte co. Oni s těma prachama jsou takový tajemný. To je jak Česká televize, ale prostě uděláte... nevíte, kolik berou. No tak to by mi zajímalo, kdybych měli do práce.
0: A to uděláte pro naší zemi, Ondřej?
2: Ne, to ne.
0: A ne
2: to,
0: pro
2: to,
0: nějaký...
2: To je tvrdá práce být v porotě, to si nemyslete, že to je nějaká brnkačka. Jako, to pak v noci se vám o tom zdá.
0: Teď jste mě zklamáte úplně. Já jsem myslel, že jste na tom podobně jako já.
2: Teď nevím, co myslíte.
0: Že jste ochoten naší zemi prospět.
2: Jo, tak snažím se, ale všechno má svý meze, že jo.
0: Já vás tam navrhnu do té poroty asi.
2: Zkuste to, já vás taky pošlu, někam navrhnu.
0: Pošlu dopis a dopis.
2: Ale je to pravda, prostě měli by být politická strana, aby jsme se vrátili k tématu. Jo,
0: já
2: prostě
0: nemyslím,
2: ukázat nějaký pozitivní program a
0: jít do soutěže. Nemůže být politická strana, to jsou dva lidé, prosím.
2: No ale teď budou bobtnat.
0: Nevěřte tomu.
2: Ne? No tak ne, tak na to nemají. Tak to nedělají. Ale to se uvidí.
0: Vy jste dneska takový, buď to tak, nebo tak, buďte trošku demokrat.
2: Jo,
0: tak,
2: jo,
0: dobře. Sluší vám to.
3: Děkuju.
0: Já to dneska říkám rád, protože vy čekáte děťátko.
3: Ano. Jenom jedno.
0: Jenom jedno, ale musím říct, že se nechcete poradit s našimi diváky o jménu. Já jsem chtěl udělat anketu na internetu.
3: Tak tu si můžete udělat pro sebe, čistě nezávazně, ale my už máme vybráno.
0: Takže vy nesmýšlíte demokraticky, jo? Hlas lidu a...
3: Pokud jde o jméno mého dítěte, tak určitě ne.
0: A já jsem vám v polském kalendáři našel krásné jméno Malgořata, kdyby to byla holčička.
3: Je mi líto, že jste si s tím musel dát takovou práci a přišlo to vniveč třeba příště.
0: Já jsem měl za hodinu a půl vybraný.
3: To, no říkám, to musel dát hroznou práci za tu hodinu a půl.
0: No a jsem rád teda za to, to musím říct a gratuluju za kolegy.
3: Děkuju.
0: Donald Trump nebude sesazen z prezidentské funkce, Senát ho osvobodil. A to gesto, že?
1: No.
0: Doník, pane Tlustý. Myslíte, že měl horký chvilky, nebo že to bylo jasný od začátku?
1: Tak oni netuší ti kritici, že mu pomáhají. To je jasný. Co vás nezabije, to vás posílí. Mm-hmm. To bych řekl, že znáte. A on dělá úspěšnou ekonomickou politiku. Někde jsem si přečetl, že má nejvyšší preference za dobu svého fungování, od okamžiku zvolení.
0: No, takže... prý jsou zase dvoje nebo troje, co jsem já viděl na internetu a někde zase ukazují.
1: Tak... Plní své ústřední heslo Amerika na prvním místě. V rámci toho všem dělá potíže zbytku světa, to dá rozum. Když chcete, aby váš národ byl ta jednička, no tak se musíte pustit do obchodní války s Čínou a s Evropou. A teď například tady je věc, o které se málo mluví, ale ten pošetilý nápad s takzvanou digitální daní, neboli Češi se rozhodli zkasírovat velké americké firmy, musíme to nazývat, no tak oni nám to nedarujou. Rozumíte, jako zkasírujte velké americké firmy, my zkasírujeme ty vaše. No a tady ten americký hrdina v tu chvíli pro Českou republiku a českou vládu už není takový hrdina. Už je to silný protivník, tak bych skoro řekl, pane Babiš, bacha na něj. Mm-hmm.
0: Zajímavá věc,
1: já se bojím.
0: Zejména pro vás, prosím, Facebook smazal desítky podvodných účtů a skupin. Stopy podle něj vedly k ruským tajným službám. Už je to tady?
1: Já nevím, jestli k ruským tajným službám, ale jak jsem viděl to logo Facebooku, já jsem se lék. Víte, co by mi způsobilo největší radost? Až jednou Facebook, až se probudím a uvidím, Facebook oznámil, že smazal Facebook ze zemského povrchu.
0: Já myslím, že to nenávidíte, ten Facebook.
1: Protože je to zlo. Já myslím, že Mark Zuckerberg je největší zločinec poslední doby. On stvořil monstrum, které odšpuntovalo ty nejhorší pudy v nás. Narcisismus, vulgaritu. Jste na Facebooku?
0: No, jistě.
1: Jak se tam jmenujete třeba?
0: No já se jmenuji stejně.
1: Opravdu? A jste tam muž nebo žena, nebo jak tam vystupujete?
0: Jsem tam jako muž, podivu.
1: No. No. A pácháte tam nějaké zlo, dobro, nebo...
0: No odšpuntovali se ve mně ty nejhorší pudy.
1: Tak vidíte, to je fakebook. Říká se tomu fakebook, to je to správné jméno Facebooku. Já jsem tam kdysi byl taky, ale když jsem najednou viděl, co se tam na mě řítí, chtějí se mnou kamarádit lidi, který jsem v životě nepotkal, nevím, co jsou zač, viděl jsem tam fotky jejich prostě největší perverznosti a hlouposti.
0: Počkejte, to má a ty perverznosti, je to určitě Facebook, na co se díváte?
1: Myslím facebookový perverznosti.
0: Jo, takhle, jo. Abychom měli...
1: Ne, zůstaneme jako v kolejích slušnosti.
0: Takže vy toto prostě nenávidíte a jste pro zrušení.
1: Ne, já se toho děsím, já vidím ty efekty toho, to nás kdysi mělo propojovat a měli jsme se kamarádi všichni a podívejte se, co to způsobilo. A to je ta rovina mezi lidmi, ty mezilidský vztahy a to, jak tam lidi vystupují, je jedna věc. A druhá věc je, jak to ovlivňuje politiku a to je mnohem vážnější.
0: Tak pojďme založit milion chvílek proti Facebooku. Já se
1: něco podepsat hned? Jsem pro.
0: Ještě vydržte. Spíš než podepsat, kdybyste spíš přispěl na transparentní účet.
1: A vy si pak vyplatí. Já vím, vy jste se přiučil a vy si chcete přilepšit život.
0: Jasný.
1: Já vidím do vás.
0: Ale dobrý názor. Křeček je novým ombudsmanem.
2: To je fotka teda jako za milion dolarů.
0: Já myslím, že mě taky pobavila. Slib složil do rukou místo předsedy sněmovny Okamury. A já nevím, proč mi to přijde vtipný.
2: No ne, to je tak, že když se dělají blbosti, tak ono to pak vždycky blbě dopadne. Jo, a tohle to já chápu, že to musí spoustu lidí jako pobouřit, jako, aniž by věděli vůbec, o co jde a kde je pravda a co je správně a tak dále, ale prostě když už se tady udělá úřad ombudsmana, mě vždycky fascinoval už ten název, ombudsman.
0: No.
2: Jo. Co, to je švédsky, to víte, že je to švédsky.
0: Švédsky ještě.
2: No, to je švédsky. My máme prostě úřad, který se jmenuje švédsky. Jo, to je jako taková móda, whistleblower, že jo, taky se dlouho nevědělo, co to je.
0: No, to jste vy.
2: Pro boha. To je
0: rozfoukávač ohně.
2: Ne, vůbec, to se sfoukáním nemá nic společného, to je pískání, to, ten blowing tam, jako whistle já je pískot.
0: Říká se, že to jsou lidi, ti whistleblowery.
2: To jsou, teď už je nový slovo, oznamovači. Oznamovači. On je ve firmě a vidí, že jeho šéf prostě řekl sprostej vtip sekretářce a už to napráší. Už to oznámí a to je ten, jo, pozor, vyslublové. No a stejně tak ombud, já jsem se dověděl, že ombud je švédský úřad. A man je teda muž, člověk, jako, a ombudsman je ten, co prostě běhá po úřadech. Jo, že zkrátka občan, když má pocit, že se s tím nechce párat, tak zavolá ombudsman a řekne, ombudsmane, vyřiď mi tady ten můj problém se sousedem, protože on tam má psa, který štěká a tak dále.
0: A rozčiluje vás to, že Křeček byl zvolený?
2: Vůbec ne, já si myslím, že to odpovídá tomu úřadu, jako, že pan Křeček je na to úplně ideální postava, který se nebude míchat do té velké politiky, ale skutečně třeba pomůže těm lidem, já nevím, s tím úřadem, s nějakým nájemným a tak dále, to je jeho specialita. Byl tam už 6 let, je to rutinér. A trošku mi štvalo teda, že se do ní naváželi, že je starý. Tak ať se podívají přesně zase do té Ameriky. Tam to jsou všichni kluci s 80 na krku. Jo, Bernie Sanders, Mike Bloomberg taky, že jo, Joe Biden, no, tak Doník je mladý, tomu je nějakých 74, jo. A taky, no, takže to mě mrzelo, to jako, že na ní takhle útočil. Já myslím, že to je dobrý, já to schvaluju.
4: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: to se nesmí.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
3: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
2: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
3: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
2: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
3: Ani to ne,
2: ročně.
3: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
2: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
3: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají, a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak rázem máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
2: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
3: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
2: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
3: Nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolení číslo 2. Tak ETS 2, tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je takové mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu super hrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021, a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si neřekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni, pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
2: No, protože někdy pokud ty vím, malé tak hnutí strany...
3: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
2: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
3: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet super hrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
2: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
3: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
2: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
3: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
2: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
3: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
2: A ta předvídatelnost výše daní?
3: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
2: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
3: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
2: No a právě,
3: bude
2: právě...
3: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena prvním roce po těch volbách.
2: Mm-hmm. Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, ano, méně rychle zadlužovala Českou republiku než Hnutí ANO, protože Hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
3: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
2: Z toho 5% myslíte? Dobře, pojďme.
3: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
2: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
3: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
2: Za tu tunu.
3: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. a také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
2: Čili pojistí si těch 90 eur?
3: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf. Já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní. Tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
2: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
3: naprosto přesně.
2: Ti se propadnou třeba do chudoby energetické.
3: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
2: Tak.
3: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250
2: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
3: No, oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
2: Takže změnit to datum?
3: Pokud, bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
2: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
3: Podívejte, to je...
2: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
3: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
2: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.

0: Ondřej Dostál je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ondřej Dostál je právník, pedagog, vysokoškolský, ale zejména muž, který se specializuje po léta na vztah pacientů a zdravotnictví.
1: Nebo
0: lze říct taky na práva pacientů.
1: Ano.
0: A to se, pane doktore, v čase lepší, ten vztah nás, pacientů a občanů a zdravotnictví, nebo horší? Co myslíte?
1: Zdravotnictví se sice zlepšuje co do práv, která mají lidé v zákonech, ale ten faktický stav, řekněme, stagnuje, zůstává stejný. Je sice krásné, že lidé mají právo na časovou a místní dostupnost zdravotní péče potřebné kvality, že můžou teoreticky i žalovat třeba zdravotní pojišťovnu, ale faktický stav je takový, že když potřebujete o svátcích sehnat praktika nebo dětského praktika pro dítě, které má angínu, tak to není úplně snadné.
0: Kde je chyba?

0: Chyba je v organizaci péče. Soustava zdravotnických zařízení, která byla budována tak, aby ty jednoduché věci řešili praktici v primární péči, pak aby byla dostupná v každém okrese kvalitní nemocnice se základními obory a jenom ty nejsložitější věci putovaly třeba do fakultních nemocnic, tak ta se bohužel rozpadla. A rozpadá se nejprve v regionech, což i vede k tomu, že třeba lidé odcházejí do jiných měst, protože prostě chtějí být někde, kde ta péče je.
1: Často slyším názor, že ten náš český zdravotní systém, pojištění a všechno, co je na to navázáno, je zbytečně velkorysý v porovnání s tím, jak to chodí třeba ve spokojených státech amerických. Tak jaké to je? Je to zbytečně velkorysé?
0: On je velkorysý, pokud bydlíte v ulici Rentgenova, což je ta ulice, která je mezi obrovskou miliardovou nemocnicí v Motole a druhou obrovskou nemocnicí na Homolce. Tam ta dostupnost péče je skutečně suprová, ale pokud jste, řekněme, člověk bez sociálního kapitálu, který není ani finančně schopný si předplatit žádnou prémiovou péči, bydlíte v regionu a potřebujete dostat babičku k lékaři, aby jí udělal CTčko, jestli to, co má v břiše, náhodou není rakovina, no není to úplně snadné. Čili ten systém je hrozně velkorysý na papíře. Nárok máme zdánlivě úplně na všechno. Dokonce pokud člověk splní obříka právních znalostí, tak se k tomu i dostane. Ale bohužel toto už neplatí ani pro většinu populace.
1: Co jste myslel tím zaplatit si nějaký mimořádný poplatek nebo pojištění nebo něco takového? To přece u nás neexistuje.
0: No, pokud člověk zaplatí daň za demokracii, jak teď používám slovo pana chudáka profesora Válka, tak se k té péči dostávají rychleji nebo lépe. Narážím na ten jeho komentář o tom úplatkářství ve zdravotnictví, kdy dokonce i ve státních nemocnicích ministerstva existují programy jakési prémiové péče, které neprodávají jenom lepší kafe v čekárně nebo, já nevím, televizi na pokoji, to jako budíš nic proti ničemu. Ale to, co reálně si ten člověk kupuje, tak je včasný přístup k péči tam, kde lidé, kteří přijdou, tak říkají z ulice, na tu péči musí čekat.
1: A to si koupí občan kde? O čem mluvíte? U své pojišťovny zdravotní?
0: Bohužel nikoliv. Zdravotní pojišťovna by sice tu bezplatnou péči měla vždycky zajišťovat každému bez rozdílu, chudému, bohatému, bezdomovci, bankéři, pokud má kartičku pojištěnce, ale reálně ty zrychlené nebo lepší přístupy k péči, nebo třeba k tomu, aby bez problému byla předepsána rehabilitace, tak to už někdy stojí peníze. A samozřejmě za bezplatnou péči právně nemůžete platit, to je zjevný nesmysl. Ale protože ta bezplatná péče, jak už jsme si řekli, není běžně dostupná každému, tak ten, kdo se k té péči skutečně chce dostat, tak zaplatí sponzorský dar, regulační poplatek, prémiovou kartu, krásné věci.
1: Prémiovou kartu, to mi pořád nedochází. Si občan může koupit u koho?
0: No, pokud se podíváme třeba, dám takový známější příklad, kauza Homolka Premium Care, která byla taková populární v časech pana ředitele Dbalého, později trestně odsouzeného, jo, tak to jsou programy, které zdánlivě prodávají nadstandardní nějakou péči, ale reálně spíše pomáhají těm lidem k reálnému přístupu k té jako péči, kterou mají hrazenou ze zdravotního pojištění.
1: Vy říkáte, že zdánlivě prodávají nadstandard, ale reálně za to dostanou to, co bych měl dostat za to klasické pojištění.
0: Ano, a toto je veliký problém, který vzniká už na tom, že systém slibuje více, než se dá za těch 465 miliard korun koupit každému včas a v řádné kvalitě. A proto ta předstíraná bezplatnost je zde reálně pouze pro někoho. A aby se člověk stal tím někým, tak k tomu potřebuje sociální nebo finanční kapitál. Samozřejmě ti, kteří mají sociální kapitál, známosti, tak se k té péči dostávají. Pak jsou samozřejmě stále mnozí, pro které ten systém funguje. Ale pak jsou taky takoví, kteří prostě, pokud se chtějí k té péči dostat a nechtějí čekat, tak někdy jsou i vybídnuti poskytovateli, že musí zaplatit registrační poplatek.
1: Spousty let se mluví o tom, že bychom mohli mít takzvané nadstandardy v tom pojištění zdravotním, neboli mohl bych si vybrat, jakou variantu si budu platit, co v tom budu mít, ale pořád se do toho nechce nikdo pustit. Čeho se bojí zákonodárci?
0: Že by se muselo nejprve říct, co je ten hrazený standard. Nemám to slovo rád, ale prostě to, co je péče
1: standard,
0: hrazená.
1: Tak já se omlouvám.
0: Ne, v pořádku. Já nemám rád to slovo standardy a nadstandardy, protože zamlžují to podstatné. To podstatné je, že odvádíme těch 465 miliard ročně, což je hrozně moc. Na člověka je to přes 40 tisíc, ale protože ekonomicky aktivních je asi jenom 4 miliony, tak reálně táta od rodiny zaplatí nějakých 100 tisíc za to, aby fungoval systém solidární bezplatné péče. Ale ten problém je, že nikdo není ochotný vymezit tady ten nárok začíná a končí a co je nad ním, to už hrazeno není a můžete se na to buď pojistit, nebo si to zaplatit z kapsy. Ten systém místo toho lže lidem, že je hrazená veškerá péče každému, ale pokud by si pro tu péči skutečně všichni došli a všem byla naplněna, tak by nám nestačil ani trojnásobek těch peněz, které odvedeme.
1: No ale s tím ten systém počítá, že řada lidí nejde k lékaři 30 let, ne?
0: Počítá, což je v pořádku tam, kde ti lidé jsou zdraví a lékaře nepotřebují, ale není to v pořádku tam, kde člověk, který celý život platil, pak když něco potřebuje, narodí se mu dítě, kterému nemocné, nebo staří rodiče začnou něco potřebovat, tak naráží na to, že to úplně nefunguje tak samozřejmě, jak to vypadá.
1: Funguje v naší zemi ten systém, který známe často z amerických filmů, že už v čekárně u lékaře sedí právník a poté, co vyjdete, ptá se, co jste tam dělal, jak s vámi bylo zacházeno. Zkrátka a dobře, jsou tady soudní spory, které pacienti vyhrávají.
0: Ty spory tady jsou, ale jejich závažnost nebo tíživost z hlediska ekonomického dopadu je v porovnání se Spojenými státy naprosto mizivá. To, co mnohem víc ovlivňuje chování lékaře či poskytovatele zdravotních služeb, je to, jakým způsobem mu zdravotní pojišťovna platí. Zda mu platí paušálem, zda na něj uplatňuje nějaké regulační limity, které jej mohou vést k tomu, aby člověka, který potřebuje tu péči, přesto na tu péči neobjednal.
1: No a k čemu vlastně nutí ten aktuální systém nás pacienty? K tomu si vybudovat buď to sociální nebo finanční kapitál, jak jste říkal, anebo se domoci teda právní cestou. Když nebudu mít ani peníze, ani známé, tak půjdu za právníkem a řeknu, prosím vás,
0: tak.
1: Zkuste mě tam.
0: A právník, pokud bude dobrý, tak zjistí nejprve, co potřebujete, co lékaři popsali jako medicínskou péči, léky, pomůcky, které vám pomůžou. A pak se podívá do zákona a zjistí, že máte časovou a místní nárok na časovou a místní dostupnost dané péče. To znamená, pokud potřebujete neodkladně operaci, protože vás třeba bolí, kyčel, koleno, tak v takovém případě nemůžete rozhodně čekat déle než rok. Přitom jsou smutné případy, kdy pacienti na operaci čekají třeba 2 roky, 3 roky.
1: Počkejte, takže nebudu mít ten kapitál, tak do nemocnice jedině s právníkem.
0: Buď anebo se znalostí, se splněním bobříka právních znalostí. Naučím se několik základních paragrafů a s tím objíždíme i republiku, abychom lidi naučili, že jsou občany a mají svá práva. No a ty, když člověk řekne, tak se dostane mezi ty, kteří spíše odmítnuti nebudou.
1: No a myslíte si, že ty zdravotní sestry a třeba lékaři znají ty paragrafy?
0: Někteří je znají dobře, jiní spíš do slechu a spíše jsou vedeni jakousi faktickou situací, praxí, prostě toho, jak se to na tom oddělení dělá, do čehož vstupuje spousta vlivů, včetně toho, jak za to pojišťovna platí a tak dále. Čili tam uvést tu věc na pravou míru, vědět, že třeba když přijdu s pacientem v neodkladném stavu do nemocnice, že nemůže být odmítnut nebo nemůže být poslán do jiné nemocnice, tak to může být i život zachraňující.
1: Já si tu situaci neumím představit v reálu. Přicházím do nemocnice, něco mě bolí a řeknu, a pane doktore, prosím vás, mějte na paměti paragraf ten a ten.
0: Ano, konkrétně paragraf 48 zákona o zdravotních službách.
1: No to nikdo neřekne, pane doktore.
0: O, tak já třeba jo. A věřím, že moji posluchači z besed, po kterých jezdíme, tak alespoň někteří se to naučí. Dokonce na to sem tam píšeme nějaké příručky a pomůcky.
1: No nechcete si přece naštvat doktora, který vás má v rukou v tu chvilku.
0: To, k čemu vždycky vybízím, je k slušnému chování k tomu zdravotnickému personálu. Protože za ten rozpor mezi tím slibem a tím, co se skutečně dává, rozhodně nemůžou zdravotníci, nemůžou za to lékaři. To je věc, která je řešitelná jenom na úrovni organizace celého systému, ministerstva zdravotnictví. Zdravotních pojišťoven.
1: Jak je to aktuálně s tím případem takzvaných krytých a nekrytých stentů? Doufám, že to říkám dobře. To je ta věc, co se dává do srdce, když má někdo infarkt. A o tom se vedly kdysi v minulosti velké debaty, že když vás tam dovezou k lékaři ve špatném stavu, tak vám tam vrazí takzvaně nekrytý stent. Víte, o čem mluvím?
0: Vím.
1: Jak tohle to funguje, tahle ta konkrétnost?
0: Jedná se o zdravotnický prostředek implantabilní, který se operuje do srdce a má bránit nebo koronárek.
1: Do srdce, do tepny, ne?
0: Do tepny. A má bránit způsobem, který nechám lékařům vysvětlení, jejich ucpání a problémů s tím spojeným.
1: No hlavně má uvolnit tu chvíli teda.
0: Tak si nejsem přesně jist, necháme to lékařům, ale jsou některé, které jsou jednodušší, levnější a jiné, které jsou složitější a právě ten lék nebo ta látka, která je do nich zapracována nějakým způsobem, trošku pomáhá víc jako výdrži celého toho
1: řešení. Dražší.
0: Takže jsou dražší.
1: A kdo rozhoduje o tom v té kritické chvíli, jestli vám tam dají ten levnější nebo ten dražší? A zase ty si můžeme vlastně použít cokoliv.
0: Ono spíše půjde o záležitost nikoli v neodkladu, zrovna u těchto věcí, stejně jako když dostanete takzvaný budík, jo, kardiostimulátor, jo, nebo když vám operují defibrilátor, který má bouchnout, když se zastaví, jo, srdce, jo, zase vás rozběhnou, takže vám zachrání život. Tak všechny tyto záležitosti by lékař měl tomu pacientovi vysvětlit, jaké jsou možnosti, co ty jednotlivé věci umí. Pacient si z nich může informovaným souhlasem vybrat, anebo ten, který nechce, negativním reverzem odmítnout. Hrazený ze zdravotního pojištění, paragraf 15 odstavec 5, kdyby to někoho zajímalo, zákon o zdravotním pojištění, říká, že hrazeny jsou v lůžkové péči, v nemocnici, zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném vzhledem k potřebě toho pojištěnce. To znamená, že to nejlevnější, ale ne to nejlevnější na trhu, to nejlevnější, co mě ještě pomůže vzhledem k mému zdravotnímu stavu, tak to mám hrazeno ze zdravotního pojištění a nikdo po mně nemůže chtít peníze navíc. Když se ale vyberu něco navíc, někdy se mluví o tom, když pacienti chtějí, ne protože potřebují, ale chtějí třeba nějakou kyčel z lepšího materiálu nebo oční čočky z nějakého sofistikovaného materiálu, tak si mohou musí zaplatit to řešení, které si vybrali, s tím, že ale je to právně nijak nepřipravuje o úhradu té operace jako takové. Takže když někdo říká, když si vyberete lepší materiál, tak si budete muset zaplatit i operaci, je to nesmysl.
1: Vaše slova, která jste pronesl pro život v Česku docela nedávno, Česká republika bude vyhazovat miliardy korun za dodávky objednaných vakcín. Jak bude? Já jsem měl za to, že tento příběh už skončil.
0: Už vyhazuje, ale bohužel ta smlouva, podle které se objednávají a dodávají ty očkovací látky v množství výrazně převyšujícím poptávku, tak ta bude platit minimálně ještě příští rok. Takže i to, co už teď vylíváme, tak budeme vylívat i nadále.
1: Jako vyléváme ty vakcíny?
0: Oni počase takzvaně expirují, jo, není možno je udržovat v ledničce na neurčito. A pak se musí náležitě zlikvidovat, což samo o sobě taky stojí nějaké peníze, takže to, co jsme nejdřív koupili, ale nespotřebovali, tak bohužel musíme likvidovat.
1: Proč to tak je?
0: Je to tak proto, že smlouva, která se uzavřela už na úrovni Evropské unie, byla velmi nevýhodná pro kupujícího, tedy členské státy, a velmi výhodná pro prodávajícího, tedy ty farmaceutické firmy. Jak se to mohlo stát, to v tento moment řeší na evropské úrovni, i se o to zajímala prokuratura a někteří evropští poslanci. Z České republiky přišla objednávka, my jsme si mohli říct, kolik toho chceme, a objednalo se výrazně víc, než odpovídalo potřebě českých občanů. V podstatě museli bychom se všichni očkovat pětkrát, což jako nevypadalo už v ten moment pravděpodobné. Konec konců to očkování mělo být tečkou, to znamená, že v ten moment se ani nepředpokládalo, že budeme potřebovat každou chvilku další dávku. Každopádně ta objednávka byla učiněna. V tento moment je hrozně těžké se z té smlouvy vyvázat, protože, jak říkám, je psána výhodně pro tu stranu prodávající, takže by vyžadovalo soustředěné úsilí všech evropských států, aby přesvědčili ty farmafirmy, aby aspoň v něčem ustoupili a místo toho dodali třeba nějaké léky, které potřebujeme.
1: No ale kde je ten prapůvod toho? Máme v tom my, občané a poplatníci tedy toho zdravotního pojištění určitě v mnoha ohledech, tak máme v tom hledat podvod?
0: Určitě při nejmenším velikou nešikovnost na úrovni stávající Evropské komise při sjednávání té smlouvy a budou evropské volby, takže bychom si to měli zapamatovat aspoň do příštího roku. A pak také na úrovni Českého ministerstva zdravotnictví, které určitě mohlo rozumněji nakládat s objednáváním toho množství podle té smlouvy celoevropsky uzavřené, tak abychom to, co draze koupíme, pak nemuseli vyhazovat.
1: Co podle vás v tom covidu ještě byl takový jako průšvih, kromě těch vakcín, že se na tom tolik prodělalo? Byly to testy nebo byly to ty roušky?
0: Určitě suverénně největší průšvih jsou testy, protože plošné testování nás stálo 10 miliardy korun. To ani, když dáme dohromady všechny ty praktiky a zubaře a dětské praktiky a léky pro vzácné onemocnění, už děláme z toho hromadu, tak nám to nevyváží v ročním rozpočtu ten náklad, co se dal na plošné testování, které při nejmenším v těch pozdějších fázích už bylo poměrně dost k ničemu. Takže to bylo obrovské selhání jak vlády, tak i akademické sféry, která do toho mohutně kecala, že jsme tuto ztrátu utrpěli.
1: No jo, ale bylo těžké se v tu chvíli rozhodovat bezesporu, ať už rozhodoval kdokoliv. Kde myslíte, že byla chyba v tom, přiznejme si, že to bylo za vlády Andreje Babiše, a koho měl Babiš poslouchat? Měl poslouchat ty odborníky, nebo měl poslouchat nějaký hlas srdce, nebo já si taky nemůžu představit, jak bych rozhodnul.
0: Takhle, hygienická služba, kvalitní, která je, má i vědecké zázemí, ta se nebude z roku na rok, a selhání všech těch vlád předtím byly, že naši hygienickou službu, která byla vynikající ochranu veřejného zdraví, tak nechali jako hodně steřit. Takže pak, když přišel ten veliký průšvih, tak tam chyběli lidé současně přesvědčiví, průbojní, věci znalí, kteří by nás vedli třeba jako ve Švédsku pan Tegnell, který provedl Švédsko tou pandemií s nejmenšími ztrátami a současně nejmenšími restrikcemi práv obyvatel. Ale bohužel to se nestalo, a jako v ten moment rozumím, že to bylo hrozně těžké pro třeba Adama Vojtěcha se rozhodovat, když tam spousta nejrůznějších aktivistů jako z úplně jiných oborů, prostě jako od matematiky nebo filozofie, prostě kecala do epidemiologie, které vůbec nerozuměli. Ale přesto měl odolat a v tomto objednávat a pracovat s těmi veřejnými prostředky i svobodami lidí, tak jako to Švédsko třeba.
1: Nemáte povědomost, pane doktore, jak nakonec dopadla slavná kauza IZIP? To, že tam někdo ukradl miliardu, myslím, že 700 milionů, a že zatím stáli poslanci ODS, Ouský a Cabrnoch, to vím. Ale vypátrali se ty peníze někde, vrátili někdo do toho systému?
0: To je kauza stará, dávno pohřbená, a pokud vím, tak z toho nebyla vyvozená ani žádná trestní odpovědnost, ani žádná majetková odpovědnost. Jo, čili jako tohleto je pryč.
1: No pryč, ty peníze
0: jsou pryč.
1: Ty jsou pryč, jo?
0: Ty jsou pryč. Nemyslím si, že by z toho vyplynula v podstatě nějaká náhrada. On ten IZIP jako takový, pak pokud vím, několikrát jako to změnilo ještě majitele a pak to víceméně odumřelo. Mimochodem, už je to jako zbytečné, protože teď je nový zákon o elektronizaci zdravotnictví, který v podstatě něco takového má zavádět na celostátní úrovni. Jo, čili všechny tyhle ty projekty byly marnými, protože teď se to bude stavět znovu na úrovni ministerstva a pokud vím ÚZISu.
1: A tak zbytečné to, pane doktore, není, protože miliardu 700 milionů, kterou tam poslanci ODS někde zašantročili, bychom měli najít, ne?
0: Ono, všechny tyto věci, ať už toto, nebo ty covidové záležitosti, nebo hromada jiných průšvihů, vyžadují jednu věc, kontrolu na ministerstvem zdravotnictví. Protože pouze to má přístup k tomu, kdo vlastně co udělal, umí popsat ten skutek, vykopat ty dávné věci. Stejně tak má přístup do zdravotních pojišťoven, na kterých v případě fakt velkých průšvihů může vyhlásit nucenou zprávu. Ale bez kontroly ministerstva zdravotnictví zvenčí, k tomu říkám, že zjistit ten skutečný stav tak, aby to bylo podkladem pro trestní stíhání, extrémně složité.
1: A to je kdo? To je NKÚ? Nebo kdo může kontrolovat?
0: Samozřejmě NKÚ napsal velké spousty velmi kritických stanovisek k hospodaření fakultních nemocnic, zdravotních pojišťoven a dalších rezortních organizací, ale bohužel z těch nebyly vyvozeny důsledky, které vyvozeny být měly, což je zase selháním politického procesu.
1: Vás, pokud jsem to dobře pozoroval, rozohnila takzvaná kauza Svoboda. Vy jste se k tomu vyjádřil z několika stran. Právník kroutí hlavou, tady čtu. Co si o tom celém myslíte s tím, jak to končí, že se nakonec pan Svoboda omluvil, nasypal si popel na hlavu a pojede na převýchovu někam do Libavé?
0: Víte, já jsem v tomto formalista a jsem přesvědčený, že svoboda projevu je extrémně důležitá, a to ještě více v časech krize, kdy musíme nechat občany mluvit o tom, jaké může být směřování České republiky. To, že některé ty názory prostě jsou trefnější a jiné méně trefné, to je druhá věc, ale prostě omezovat svobodu jak s velkým, tak s malým, a zavádět cenzuru je špatně. Ono to má spoustu vedlejších aspektů. On byl šikanován v podstatě mimo jiné proto, že je sportovec a ještě k tomu zrovna jako za armádní klub. Kdyby hrál hokej v NHL, tak normálně nastupuje jako proti Ovečkinovi nebo s Ovečkinem, a jako co si tady jako někdo jako říká, to by mohlo být úplně jedno. Jo, ale protože z relativně jako chudého sportu, který funguje zrovna pod státní organizací a ještě zrovna pod ministerstvem obrany, tak byl vystaven těmhle věcem.
1: Když si k tomu připojím ještě teda tu skutečnost, že pan Fiala minulý týden prohlásil, že je potřeba bojovat proti špatným názorům, tak neotáčí se něco v té naší zemi s opravdu směrem k cenzuře?
0: Jako bojovat proti špatným názorům, nějaká ideopolicie, to je, kdyby se takový výrok propadl z 50. let anebo z Orwella. Tohle to se mi velmi nelíbí. Nelíbí se mi to stejně, jako se mně nelíbily zbytečné zásahy do základních práv v čase covidu, kde se obávám, že už motivací té cenzury není ani tak snaha chránit nějaké zahraničně politické zájmy, ale zamezit kritické debatě o české politice, která jde od 10 k 5.
1: Jsem rád, že jste přišel. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Naším hostem byl Ondřej Dostal.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistráci je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo v celku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 000 korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo. Zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení, a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války. Teď mu jich uteklo
2: přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku. paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
2: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že
2: chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového? Ne?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
2: To je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No,
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím po Praze z letiště, a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu. Zase jako... To chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc, a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce, až se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Počkejte, že nechali nějaké paní uříznout prsa, jo?
1: Ne, nakreslili paní, která vypadá paní jako pán a jo, má uříznutý prsa. Pije tam to kavčo, má na sobě nějaké trenýrky a tohle je oslava, prosím vás.
0: Ona pěkně měla určitě onkologický problém, paní Karol, ta paní.
1: Neměla, no ne, to, tam se... je, to si nechala uříznout, aby mohla být chláp.
0: Jo, takhle.
1: No, proto
0: oni to bylo tam... z přesvědčení.
1: No jistě.
0: Pane bože.
1: No, ale mně se na tom líbil ten argument, že to je oslava LGBT.
0: Oslava,
1: to je
0: někdo,
1: oslava,
0: že někdo takhle trpí. No. To jsou ale blbci, paní Karol.
1: No, jsou to blbci, kdyby radši prodávali kafe místo ideologie.
0: No, to se to s tím úplně rozhodila. Teď to mám na 1,5 úplně.
1: Vidíte?
0: To je představa, že si z toho to někdo dělá srandu.
1: A to ještě nejste ani v Británii, už to máte na 1,5. Představte si, kdybyste se teď nacházel v hlavním městě Spojeného království, jak by vám asi bylo.
0: A to bylo tam, jo?
1: Jo.
0: No tak to sem dorazí, ne?
1: Tak už jsem dorazila ta informace, takže asi časem to se může taky dorazit. No, my jsou taky progresivní, moderní, všechno musí podporovat.
0: Paní Karolo, a toto je, myslíte... myšleno vážně, anebo si někdo chtěl udělat srandu a řekl si, pojďme děcka, uděláme tuhle tu debilitu, uvidíte, že ta Stoněková v České republice, ta se na to chytne a bude si z toho dělat téma, a nebo, víte, ještě to může být nějaká jaksi nadsázka, no.
1: Není, to mysleli vážně a vymlouvají se na to, že ten obrázek byl jaksi součástí nějakého celku obrázků, které tedy měly všechny oslavovat tu LGBT komunitu, a že se na té dodávce objevil zatím jenom tenhle jeden obrázek, takže je to jakoby vytržené z toho ještě oslavnějšího LGBT kontextu. A ten, kdo se toho chytil, tak to nebyla vůbec až tak dalece Stoněková, to byly hlavně britští politici.
0: No ale vy jste říkala, že to je kresba nebo fotka?
1: Je to kresba.
0: Namalovaný, takže taková...
1: Jasně, taková koláž nebo animace.
0: Ale co to je za oslavu? Mají oslavovat tak, že s námi přistoupí na náš alegorický vůz a budou křičet sláva... Je to, co málem řekl, tu zem. Budou křičet sláva manželství pro všechny, ale ne si řezat prsa. Ježíši Kriste, jak to musí být bolestivý, paní Karol.
1: No tak, jak se říkávalo za mých mladých let, každá sranda něco stojí, že?

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Hmm. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Hmm. Jo. Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

dalších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže. A už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida, i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

noci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků. Ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uherákem.

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

0: žili jsme hodně. Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být plný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, to jich nedělá konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošleme Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni Ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Ale jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím. Prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly. Protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalejto prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udrželi provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v objížděm republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo. Tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebuje, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripety, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident, který by jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme jaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
1: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
0: Horký září?
1: Horký září, no venku.
0: Jako babí léto?
1: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
0: Babišákovo léto.
1: No, je měsíc Berlín, ne, hodnotovej, co?
0: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
1: Ano.
0: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraň, Xavere.
0: To je naše zbraň.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický tříd,
0: Xavere. Přesně, protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: Já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli.
0: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
0: Jako smutečný. Babišovi.
1: No, jako, že to je ohavný. Jako
0: že myslíte pozůstalý a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
0: je,
1: si,
0: je.
1: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
0: Dobře, ale pane Holče.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě...
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil. Co?
0: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně. Pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: ale to nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska.
0: No a je tam něco o nás?
1: Máme tam síbr nějakou dotaci.
0: Říkají to v programu, že
1: není
0: to podpoříme
1: tam. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
0: Opravdu celý,
1: Ksaver.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
1: jo.
0: No nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
0: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer,

0: až z Petrohradovi. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost, ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Xaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějíce posranej.
1: Jo, jako takhle, vějíce, jo, jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo? A...
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si to přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte těmhletěm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
0: No já nevím, já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký,
1: no.
0: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
1: Jo. No jož, šifr telefon.
0: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu. Že my nemáme ty šifrované telefony.
1: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
0: Ale kde se to bere?
1: Tak to zaříte někde.
0: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
1: To ne, to bych nedělal. To
0: no,
1: bych... Já bych se bál trošku o život.
0: Proč?
1: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
0: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
1: Takový hodnoty samý.
0: Hodnoty. Ne? Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
1: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
0: No, budou v opozici. No. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu, bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
1: Ten je hustej. To je lhář, Xavre.
0: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
1: S billboardami?
0: S billboardami.
1: Odkud je?
0: Z Brna.
1: A tak to vysvětluje vše.
0: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
1: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam,
0: no, tak pozor,
1: tam to dává jistý smysl.
0: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
1: dobře,
0: něco jiného.
1: Dobře.
0: Brno nám leží u nohou.
1: To jo.
0: Brno si Ptičnov vpucuje boty.
1: To je na vás vidět.
0: Jo, to je jako, buďte v klidu. No ale řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
1: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
0: No. A z které on je strany?
1: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
0: On je bratr taky.
1: Ježišmarja.
0: Tak to do toho
1: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
0: Tomu začínám rozumět.
1: Ale on je hrozný lhář. Tady já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
0: To já takhle říct neumím,
1: já, protože... Jo.

0: No, nesuďte, pane holče.
1: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
0: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
1: Na světě se... ano, ale víte, kdo Xaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
0: Svatý Petr.
1: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
0: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
1: Jo, tak ale já jsem vám dopsal čas.
0: Mě to taky chvilku trvá.
1: Jo, tak co?
0: Je,
1: ale dojde vám to.
0: Dojde mě to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
1: No a co?
0: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
1: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
0: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
1: Co byste mu dal?
0: Tělo Kristovo.
1: Já bych se dal berličkou.
0: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
1: Já taky ne.
0: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
1: Mm-hmm.
0: Kvašáky mám zase.
1: A nebo kladívkem.
0: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
1: No, já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
0: Počkejte, to mi neříkejte.
1: To fakt?
0: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
1: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
0: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
1: Jste byl slabší dílna?
0: Já jsem byl svině hlavně.
1: Jako, tak to vám zůstalo?
0: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, mm-hmm. si vzpomenete. A který byl ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
1: Mm-hmm.
0: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
1: Přiznal.
0: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna. Kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
1: No, tak víte, to byly časy, co?
0: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
1: No.
0: Dílen. No a ten Rakušan je učitel, ne?
1: Rakušan je učitel.
0: No, tak já... Víte, kam jeřím.
1: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
0: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
1: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
0: Tak do dílen, ne?
1: No, do dílen.
0: Do dílen. A nebo do dolů.
1: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
0: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
1: Už u nás se skoro nic už netěží, ne?
0: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
1: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
0: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
1: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
0: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl no. kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
1: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
0: Mlín?
1: Mlín.
0: Fakt Mlín.
1: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
0: Kdo se dostane do Mlín.
1: Tak, tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
0: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru.
1: Kobra je daňová, ne?
0: Daňová jsem, Kobra, že... to musí pod vnitrem, ne?
1: Pod, tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
0: A celní správa
1: ale,
0: pod vnitrem.
1: A ne, Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
0: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
1: To teda.
0: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
1: Tak to bylo ale vznešený rozhovor.
0: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
1: pěkný. Řekl, že svině?
0: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
1: Ne.
0: Že bude sloužit této zemi.
1: Ježiš, jen to ne.
0: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
1: A paní Tachecí taky ne?
0: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
1: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
0: Fakt? Jo, ty, jo. No tak já to nevidím. Jako
1: no, jo,
0: taky. Na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
1: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
0: ano,
1: dobře, tak to tak
0: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
1: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
0: Ostrá teda.
1: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
0: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
1: Co?
0: No, Báru.
1: No.
0: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
1: Když já si ho pamatuju... Nevím, už to jméno,
0: Kovadlina,
1: jasně.
0: Ne? Nebyl?
1: No něco, to je jedno. Takový já vím, úplně vím přesně,
0: ale on tam byl. On tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
1: Jasně.
0: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
1: Jo, já vím.
0: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
1: Pestrost?
0: Názorová.
1: Tak, Xavere.
0: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
1: No,
0: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
1: Xavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltín chce pracovat pro tuhle zem.
0: Jak to?
1: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
0: No je to děsivý.
1: No tak vidíte.
0: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
1: jo. A jak to dopadlo?
0: Pro svoji říši někteří.
1: Taky.
0: Ale to nebude ten případ, pan Foltín.
1: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
0: To nevím. To,
1: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
0: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
1: to není pravda,
0: naději, co? Dává vám budoucnost.
1: Nemáte
0: a vy chcete
1: tam
0: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltín.
1: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
0: Pro vlast?
1: Jo.
0: Pro kterou vlast?
1: Pro svoji i pro vaši.
0: I pro Smíchov?
1: Jo, třeba se snažím, dělám všechno pro
0: to. Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
1: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
0: Pane holče!
1: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
0: Jindra?
1: Jindra to říká.
0: Náš Jindra?
1: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají.
0: Tak toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
1: A oni...
0: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
1: Já musím.
0: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
1: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
0: Kdykoliv začnu šťastný.
1: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
0: Maria
1: chyba
0: Gloria.
1: Příští vlády by byla zrušit nás.
0: No, oni chtějí sloužit
1: chtějí dál
0: zemi.
1: Sloužit. Jo.
0: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
1: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
0: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
1: Jo, to jo.
0: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
1: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
0: Ne,
1: budovatelský kverš.
0: On recitoval.
1: No, jasně, on se za to, on to má Mindra.
0: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí ve Řesem. Říkám to dobře?
1: No, bylo to 7.
0: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
1: Je to krásný.
0: A já, když si to dneska vybavím,
1: jenom být vámi,
0: jsem dojatý.
1: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli tam leží, tak to vymažu.
0: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
1: No to já úplně vidím.
0: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
1: Fakt?
0: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
1: Jo, tak...
0: Mě dali tu recitační dovednost.
1: To je jasně.
0: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
1: No, nedělá moc.
0: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
1: To říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
0: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
1: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
0: Jo, protože...
1: on je to
0: ještě mimo zákon.
1: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
0: Pepi Dvořáka?
1: Ne, Pepi Pávka.
0: Pávka!
1: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se tady vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
0: on je vyžírka, ne?
1: Jo.
0: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
1: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere. Protože on se tady specializuje...
0: Okay.
1: Taky. Ale on se tady specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi,
0: ještě
1: že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
0: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
1: Zavolejte mu.
0: Já na ně nemám telefon.
1: Tak mu napište mail.
0: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
1: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
0: A on přijede?
1: Jo.
0: A přijede na motorce, nebo?
1: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
0: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
1: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
0: Ty noční vlci, ne?
1: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
0: Jsou Rusové ti vlci?
1: Jasně.
0: Oh.
1: Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a symbol,
0: 66.
1: jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
0: Pěkná blbost.
1: Co?
0: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
1: A je to super, já třeba jezdili autem.
0: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
1: Jo, jo.
0: Na
1: já tohle na Americe mám
0: na
1: právě
0: hezky,
1: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
0: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na... Na pomoc.
1: Že taky, že asi bude vzít nás muset obát.
0: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
1: No, ale počkejte, já mám pointu.
0: No.
1: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
0: Meda.
1: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
0: Dobře.
1: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
0: Orbán.
1: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
0: Ještě lepší
1: kádr.
0: Tak Fico jedině.
1: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
0: Ne.
1: Jo.
0: No zelenina.
1: Zelenina ne. Vlad?
0: Car?
1: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
0: No to se Meda sekla.
1: Jo.
0: Ježíš,
1: Meda, no, co byste čekal.
0: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
1: teď pan je...
0: 50 přebaluje, uspává.
1: A je to pan teda, jako když to...
0: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
1: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
0: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
1: Ale tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
0: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
1: Já jsem se složku.
0: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
1: Nemáte nějakou nahrávku?
0: No, četl jsem 14 stránek.
1: Aha.
0: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
1: Jo, jo.
0: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
1: Jo,
0: není
1: jo.
0: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
1: Jejich sabré spousta.
0: No, jejich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
1: Pravdu, přístav pravdy.
0: PPčko.
1: Dobrou věc.
0: Přístav pravdy. No.
1: Tak sabré, poslouchejte.
0: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
1: KHčko je co?
0: KHčko. Ne, to je kniha Řichu.
1: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
0: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
1: Ale Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
0: Je,
1: byla vaše premiérka, Xavere.
0: Ale já bych to fakt chtěl.
1: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
0: Ještě to promysl.
1: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
0: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct. Ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích, ale tam nic neříká na těch fotografiích.
1: Jo. Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
0: No.
1: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
0: No.
1: Jaké přijetí?
0: Přijetí. To je jako audience.
1: No to jo, ale
0: no jestli... asi byla tady, nebo byl.
1: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
0: Prevítkovo.
1: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavera. Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
0: Pane Holče,
1: no.
0: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
1: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
0: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane Holče.
1: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
0: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
1: Jo, není to škoda?
0: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
1: Samere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
0: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
1: Vidíte, jak já jdu do sebe.
0: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
1: Možná v těch dílnách od toho učitele.
0: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
1: Okres na severu je
0: tam... On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
1: To byl Moučka.
0: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
1: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
0: toto?
1: Tak to víme.
0: Co to znamená?
1: V Praze nikdo neřekne toto.
0: A co jsem řekl toto?
1: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
0: A co je na tom blbě?
1: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
0: Řekne totok?
1: Tohle.
0: Tohle?
1: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
0: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
1: Toto je krásný.
0: No to je... To je, já zas...
1: Tam je ten Tišnov, Xavere.
0: Ale pane, oče, zase vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To ještě lepší.
1: Počkej, rád, ne, Bartoňček?
0: Rád?
1: Hm?
0: Je ze Slovácka?
1: Myslím si, že jo.
0: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
1: Ne, on je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
0: Jo.
1: No má to bodrý srdíčko velký.
0: On je dobrý.
1: Jako vy.
0: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
1: Má
0: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
1: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
0: Já to myslím dobře.
1: Dobře.
0: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že... Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
1: Komunista. No tak tam je to jasný.
0: To je jasný.
1: Mm-hmm. Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
0: Jo, takže no. Martu Semelovou.
1: Martu Semelová, to je jejich kádr.
0: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
1: Mm-hmm.
0: Ale, pane Holče.
1: Ta je dobrá, ne?
0: No je to ta stará garda.
1: Ta je hustá.
0: To jako rudou barvou dneska září.
1: Mm-hmm.
0: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
1: Bude to těžké, co?
0: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
1: Já tak.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách. Viděl jsem to na sociálních sítích. Dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
1: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3. Takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Polu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická
1: čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry. To je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka, radikalismus je prostě druh orientace, tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost téze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl. Já tě, myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin, Zelenský a Putin, Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost, Ksavere. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No, já bych chtěl být radar, nevím, jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minulé.

0: sešít. Tak to je.
1: No dobře, ale když si nevšimáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
0: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
1: Víš, k severe.
0: Jednoznačně kompasáci.
1: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
0: Řekneš jednu?
1: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
0: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
1: optimistické zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
0: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
1: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
0: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne, já to znám od tebe vždycky u kafe.
1: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Pojďme. Máme minutu?
0: No jasně.
1: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem z kotelny, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
0: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
1: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: Počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
2: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací. Já znám paní, která se mazlí zadem.
2: A to je krásný zvíře, bez debat.
1: Jak pro koho?
2: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
2: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
2: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
2: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
2: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
2: No, když na vás takhle otevře, to je vlastně to, to je to poslední, co vidíte, tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
2: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým uchovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
2: Se všude hledal.
1: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco

0: a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slabý celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Posloucháte rádio Xaver. Často se

že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo. A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální člověk, normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy, u alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jo. Jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležitý tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Mm-hmm. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas abstinenti Jablonec.
1: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a A ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: Že? A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to je.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Jo, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Hmm. Nebo strašidelných do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nějak zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tímž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.

Recitoval bych moc, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nezačínáme vůbec z vesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
2: Já jsem ty si dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších a prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení od téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teď zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teď posuzovat celé to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Představte si.
1: Ksavere, to tak letí s tím Petrem Fialou, protože... No počkejte s těma dobrýma zprávama od něj. Těch je tolik, člověk úplně se nestačí počítat ty dny ani. A najednou je tady zase čtvrtek.
0: A jaký dobrý zprávy?
1: No samý, Ksavere, samý.
0: Jste dlouho nebyl v obchodě.
1: No teď mu do toho trošku hodili vidle zase statistici, no zas mu to zkazili.
0: Zkazili. Já mám pro vás opravdu dobrou zprávu. No.
1: Já se bojím trošku, Ksavere, já se bojím. Jakou?
0: Já jsem byl včera v zelenině.
1: Jo?
0: Já teď chodím nakupovat jenom do zeleniny.
1: No to vidět na vás.
0: No není, ale zabřednul jsem tam hovor s takovým mladým pánem a paní, kteří zjevně jeli od někud od vody a říkali, že mám pozdravovat pana Holce a že jedou do Itálie a že vám dovezou víno.
1: Ano, to je krásné.
0: No a na to je jediná správná odpověď, ne?
1: Jaká?
0: A co dovezete mě?
1: Tak
0: jako, já jsem říkal, choďte do zeleniny, kam chodí Holec, jako. Ne, sledujeme a mají nejraději Vilzonku a tak. A přijdou se sem podívat a jsou to lidi, kteří se vám budou líbit, protože jsou hned okamžitě, to jelo Pekarová Fiala, všechno okolo Jurečka.
1: Tak je mají rádi jako my.
0: No,
1: tak to je dobře, akorát, to jsou naši.
0: A akorát jim tak nevěří, jak vy.
1: Tak já prositám furt. No, teď mě trošku nalomili ty statistici. Podívejte se, jak nám Petr Fiala říkal, jídlo zlevňuje, paliva zlevňujou a teď do toho přijdou statistici, vyšší inflace, řeknou, jídlo zdražuje, paliva zdražujou. Chápete to? Já myslím, že tam by měl vlítnout Foltín, ne?
0: No,
1: tohle to už je dezinfo, Ksavere.
0: Víte co, já to vlastně říkám proto, že my jsme tam stáli dobře 4 hodiny. A ten pán byl takový, bylo vidět kreativní, vtipný a říkal, proč vy s tím panem Holcem nezaložíte nějakou asociaci českých sviní? A já jsem říkal, co? Jak to myslíte? No, my bychom se tam přihlásili, že, nevím to jméno už, že Mařenko nebo něco. No jasný. Pane Holče, jestliže člověk, který hovoří za vládu, říká, že jsme tady část lidí svině, neměli bychom my svině se nějak organizovaně prát o svoje práva?
1: Ksavere, čtete mi myšlenky. A ty lidi taky. To je vidět, jak to působí stejně na veřejnost, ne? Protože tohle je už... Jako to je, že jo, jedna věc za hranou po druhý. A tak teď jsme svině. A od mluvčího vlády, mimochodem.
0: No a ty příkopy se budou vykopávat.
1: No a mě poprvé v životě napadlo, že já bych fakt normálně se v něčem angažoval. Já jsem se vždycky angažoval jenom jako streamy a komentáře a tak dál. A teď poprvé jsem si řekl přesně asociace sviní, nebo pohár Otakara Foltína o největší svině, nebo něco takového. Prostě, že už si to o to říká. Víte?
0: Pohár nevím, ale mně to přijde nějaká taková v uvozovkách organizace.
1: Prostě je totálně zesměšnit, že jo, ty svině.
0: No tak to pojďme udělat.
1: Já jsem pro.
0: No ale na to potřebuje někoho, kdo na to má čas, komu se chce chodit chvilku po úřadech, to není tak jednoduchý.
1: Vy, to byste mohl být vy?
0: Já nevím, pane Holče.
1: No někoho najdem.
0: No tak najdem. Tak víte, jak to bylo s knihou Hříchu, ne?
1: A neskusíme samotného Foltína, že by nám píchnul?
0: No já si myslím, že on se s náma nebude bavit. My jsme pro něj svině.
1: No to by musel mít radost.
0: No ne.
1: Měl by svině stělesněný, chápete? Velký svině.
0: Chcete mít na místě, kde parkujete před XTV vykopaný příkop?
1: Myslíte, že to tady bude?
0: To bude obehnaný určitě. A bude v tom voda nebo něco, vodka nebo já nevím něco.
1: Klamak, Ksavere. Já bych mu to postrčil, ať nám to tady vykope.
0: No ne, tak na to budou fondy, určitě. No,
1: jasně.
0: No.
1: Já bych ho do toho namočil.
0: To je pro mě moje subjektivní hodnocení. Mi říkal právník, že to mám vždycky takhle říkat. Mm. Moje subjektivní hodnocení je, že ten člověk, že z ní na první pohled je, cítí, že to je zlej člověk.
1: Mě říkal právník můj, aby říkal, že jsem slyšel. Tak já říkám, já jsem slyšel.
0: Jo, to taky je dobrý. No.
1: Jo.
0: No. A nebo je možné, že...
1: A kde jste to slyšel? Já už nevím. Já jsem šel a slyšel jsem to, ale už nevím kde.
0: No ono se prý dokonce říká, to jsem taky nevěděl. A to se nás, pane Holče, bude brzo týkat, že u soudu musíte vypovídat, ale nemusíte si pamatovat. Že tam můžete přijít, že já už nevím.
1: Ale víte, já mám tip, koho si najmeme jako právníka. Už to mám vymyšlený. Jiřího Pospíšila.
0: On je právník?
1: No, ne, je. To nevíte?
0: No, ne,
1: on se právu nikdy nevěnoval až doteď, když šel podat to trestní oznámení kvůli té kampani SPD, kvůli
0: Černochovi. Tak to je reklama, že jo, to víme.
1: No jasně, a je to celý pitomý jako Pospíšil, ale najmeme si ho, to bude taky super reklama.
0: A to už je advokátní kancelář Meda?
1: Je to možný, já nevím.
0: Ho úplně vidím u toho soudu, jak sedí v tom taláru, hladí toho čoklíka. Tak neupřímně.
1: Počkej. Chcete říct, že Jiří Pospíšil dělá něco neupřímně?
0: No je, tak co, je to marketing, ne? Co myslíte?
1: Já jsem vždycky, jak jsem mu díval do očí a viděl jsem tam upřímnost. I když teď se mu do očí skoro nedá podívat, on nemá takový zalitý...
0: To nevím, ale to bych neřekl, že je neupřímný. Já jsem s ním mnohokrát mluvil a musím říct, že jako dobrý. Jo.
1: Já jsem s ním mluvil taky a musím vám říct, jenom z málo kterého politika jsem cítil tak jako přehlíživou a sofistikovanou neupřímnost jako z něj.
0: Tak to já říct nemohu.
1: Tohle já říct mohu.
0: To vy říct... Ne, dobře, tak ne. A aby jsme nebyli zlí, já si jenom upřímně myslím, že kauza Čokly je v tom, že už nemá o čem mluvit. Tak kupuje to, že rádlo těm
1: svým... Jo, já nevím, třeba se dívají na Bonda doma. Tam byl jeden ten paruch, hladil, myslím, měl tu bílou kočku, ne? Měl v náručí kočičku a hladil ji a zatímco nechával žrát lidi krokodýlama, tak může se dívat na tohle a jenom kočičku by měl za pejska, nebo za pejsky.
0: No ale on měl, teda, on teď hraje toho svatýho, jo? Ale on není moc svatý.
1: No proto mu tak nejde, Xavere.
0: Víte, on měl vedle sebe nějakého pana Fremra,
1: což... ten byl ještě svatější než
0: on. No, a ten je zamotaný přece v dozimetráku.
1: To je váš subjektivní pocit?
0: To jsem slyšel.
1: Dobře, dobře.
0: Slyšel jsem, že?
1: A u soudu to když tak zapomeňte.
0: A ten možná dávkoval ten kokain do těch konečníčků. Nevím, co tam
1: tak uměli žít, ne, hoši?
0: Jo, tak to bez zesporu, to se jim asi nedá vzít.
1: Prachu nakradli dost, tak aby si to
0: nemusili. Nevím. To nevím,
1: to jsem slyšel.
0: A nebo je to vaše subjektivní hodnocení?
1: Je možné, že jsem to slyšel, jsem si to takhle subjektivně ještě vyložil.
0: No jo, pane Holče, tak my máme problému málo, já si myslím, jo? Že ještě je potřeba přitopit. Ale což o to, on už se nikam necpe, ten Pospíšil, on pochopil...
1: Tak Xavere, teď jste prokázal neznalost. Jiří Pospíšil, jestli na něco si můžete vsadit, že Jiří Pospíšil se vždycky někam cpe.
0: Tak teď,
1: na to si vsaďte.
0: A kam se cpe teď?
1: Vždycky jsou nějaký volby nebo někde funkcička. Jiří Pospíšil se zásadně cpe všude. A na několika frontách.
0: No a proč by teda nekandidoval do eurovolb teď?
1: Jo, tam Markéta nepustila, no. To bylo jednoduché. Markéta ho nemá ráda.
0: Jak to?
1: No je to hodnotový, ale nemá
0: ráda pejsky.
1: A možná spíš Jirku, než pejsky. Nevím, jak je na tom s pejskama, ale Jirku úplně ráda nemá. A Jirka nemá úplně rád jí.
0: Ale povídejte.
1: No to bylo jednoduché.
0: To slyším poprvé, já jsem myslel, že tam
1: Jirka jí sehnal podporu na to, aby se stala šéfkou Topky a za to ona mu slíbila, že on bude místopředsedou. Odvolil se předsedkyně, stala se jim Markét. Volil se místopředseda a Market na to zapomněla, no, na ten slib. A pan Jiří místopředsedou není.
0: No a je ještě podstatné, kdo je předsedou Topky?
1: No docela, když jste v té partaji, tak jo. Třeba když se rozhoduje o kandidátka.
0: Podívejte, kolik má procent.
1: No, víte, proč je to tak důležitý v TOP 09? Protože všichni členové jsou vlastně předsednictvo.
0: Jo, takhle. Takže oni na Medu zapomněli?
1: Zapomněli. Spíš, jak se říká v biznesu, Market ho prohodila prostě. No.
0: Prohodila?
1: Prohodila, no.
0: To se mně nezdá taková seriózní žena.
1: A já vidím takovou souběžnost časovou, že on od té doby se upnul místo na Market na ty pejsky.
0: To teda koukám, to jsem vůbec nevěděl. No a jakou roli hrál Strejda Kalous?
1: No tak ten nechtěl Market taky, že jo?
0: Nechtěl, jo. Ten chtěl Jirku našeho.
1: No ten chtěl hlavně svýho toho, že jo, Černína.
0: No a tam by býval Meda zabodovala?
1: No je to možný, že jo. No. Třeba byl Černín, byl taková, jako, jak se říká, větší rovinka.
0: No a to mě vysvětlete, pane Volče, už rok slyším, že bude mít pan Kalousek, on je bratr Kalousek bývalej.
1: On je bratr furt, ne? On je...
0: Je bratr.
1: Zbožnej takový člověk.
0: Je zbožný.
1: Pravdomluvnej a to.
0: Myslíte, že zbožný?
1: Určitě. Ne. No tak on určitě má jakýho soukromýho boha, ne?
0: No já si to o některých lidech vůbec netroufám říct, jestli to je velký zásah do soukromí, ale ať
1: no,
0: je nebo
1: není... No teď si to subjektivně nějak vykládáte, ne?
0: Já jsem to slyšel, jo. Že nevím. Jo, ale řekněte mi, pane Holče, rok se mluví o tom, že bude mít bratr Kalousek novou stranu a pořád nic?
1: Ale ten se musí bavit. Jak jsou ty novináři, by to mě, jak furt mu volají, ale rozhovor a on zase vypustí tu svoji mlhu, ne? A jsou ty titulky z toho.
0: No, tak má nebo nemá? Nemá.
1: Zatím nemá.
0: Ale kdo by tam byl druhý, třetí, čtvrtý? Že by...
1: No třeba... nevím, tak jako předpokládáme, že knížete asi už nebude exhumovat, i když on je na to cynik velký. Tak no, já myslím, že hledá toho svatýho, no.
0: Ale pravda, kníže mu pomohlo.
1: No ježišmarja, ten ho udělal. Ten ho vzkřísil, ten ho polil živou vodou Kalouska. Byl dead?
0: Kníže ho vzkřísilo?
1: No jasně, tak když u lidovců by skončil. Ty už ho měli dost.
0: Lidovci, to je strašně zajímavý. Já teď začínám mít pocit, že se tam něco mele. V XTV byl pan Čunek a nevyloučil nic.
1: Ksavere, bratru Čunkovi, já hrozně fandím.
0: No bratr Čunek je absolutní favorit.
1: No protože bratr Čunek je poslední, nebo jeden z posledních opravdových lidovců, ne? Skutečných. Který nezměnil svoje, jak bych řekl, Fiala hodnoty, je to konzervativní člověk
0: pořád. Tak ještě Cyril Svoboda, ještě ten Wolf pražský.
1: Jasně, říkám, jeden z posledních.
0: Jeden z posledních, no.
1: A Marian Jurečka se vám nezdá, že drží hodnotově?
0: No nezdá, já, pan Jurečka je člověk, kterýho si z mnoha důvodů nemohu vážit.
1: Tak on je usvědčený lhář, jo, no.
0: A to ale, by ne, nevadilo, tak každý
1: to by vám nevadilo?
0: Ne, ale vy taky lžete, pane Holče, já taky lžu.
1: No ale nejsem usvědčený ještě.
0: Dobře, tak jasně, ale základním výrobním prostředkem každého politika je lež.
1: Ksavre, ale je lež a lež. A tak ví, jako je lež a Fialovská lež a je lež a Jurečkova lež. A ta Jurečkova lež byla v souvislosti s tím masakrem na Fildě.
0: Jasně,
1: což je...
0: jasně a to mu nelze zapomenout.
1: A my lžeme oba tak hezky, ne? Jako příjemně, ne? Sympaticky.
0: Ne, my lžeme tak sametově, pane Holče.
1: Tak, dobře. Ale zpátky k bratru Čunkovi. No a já mu fandím, on když uspěje v senátních a krajských volbách, tak říkám vám, že bude kandidovat na šéfa lidovců, že má velkou šanci, aby se jim stal a že pak je velká šance, že se rozloží trojpodvod Spolu a mohl by taky skončit hodnotovej Fiala.
0: Fiala je věčný jako Lenin.
1: No jeho duch jo, ale jeho premiérská funkce dost záleží nebo závisí na Spolu.
0: Já si to neumím představit, že by byl ostřižený Fiala od těch prachů, protože si pořád říkám, co by si počali barmský ženy, co by četli za brožurky.
1: No kontexty, ne?
0: No tak kontextu, to se tiskne asi 10 kusů.
1: No tak, já myslím, že to je na barmský ženy a žáš.
0: No ne, tak rozumíte, má to všechno svoje a my přece, pane Holče, chceme, aby se barmský ženy měly dobře a měly dostatek brožurek.
1: Samozřejmě, samozřejmě. My na to taky přispíváme slušně.
0: No jasně. A děláme to rádi, protože si říkáme, že barmská žena bez brožurky je úplně ztracena.
1: A nevíte, budou barmský ženy moc taky volit korespondenčně?
0: Určitě.
1: To je dobře. To je
0: určitě dobře. Tam přijde a řekne barmská žena, že je příbuzná někoho z Čech.
1: Z rodu Fialu, ne? Že možná má,
0: z rodu...
1: já to vidím, kořeny na Brněnsku, ne?
0: No, no, jasný, no, no, no, no. A nebo řekne, že rodina pochází z Křivoklátu a tak a oni dají razítko a ona už dostane přetištěný
1: volební lístek.
0: Lístek a jasně. Dostane za to
1: jedny
0: kontexty
1: no,
0: a jednu brožuru.
1: Vidíte.
0: Je to jednoduché.
1: Je to paráda.
0: No oni, pozor, pane Holče, z jedné věci je nemůžeme podezírat. Že by to měli
1: ženy barmské?
0: Ne, tady
1: Fialovce.
0: Barmský Fialovce. Že by to měli blbě vymyšlený.
1: No to ne, tak zatím jim spousta těch leváren a lží prochází.
0: No, ale zpět k tomu Jurečkovi. Vy si myslíte, že ten člověk s takovouto pověstí, s takovýma katastrofálníma výsledkama a s tím, když slyším, že dvě třetiny té členské základny jsou na něj alergičtí. Takže on se odváží si říct o hlasy? On si myslíte, že bude kandidovat?
1: Saver, Jurečka je... To si říká boží hovátko, ne? Tak myslím, milé.
0: Tak sametově.
1: On je takovej cynik, Saver, bez skrupulózní a bez hamby, že by to klidně zvednul. Teď on už měl dávno skončit a podívejte se, jak tam drží, jak je tam přilepený.
0: A
1: u lidovců už vážně si říkají, že jeho drzost nezná mezí a že by klidně na tom sjezdu našel v sobě drzost kandidovat znovu.
0: Tak já se ho musím zastat. Musím být bratr Xaver v této chvíli. On nemůže jen tak skončit, pane Holče. Uvědomte si, že jeho bratr bere dotace 300 milionů korun.
1: Já to chápu.
0: Víte, co to je 300 milionů korun? A pro celou tu rodinu budou Vánoce, každý z nich má narozeniny, děcka chtějí iPhone, teď bratr potřebuje 10 traktorů, teď on to všechno tu firmu přepsal na někoho, že aby... Pozor, pozor.
1: Počkejte, to já vím, že nemůže skončit kvůli tomu.
0: No, tak.
1: A proto říkám, jak tam drží, to i vysvětluje to, proč tam drží. A ten se, Jurečka, ten si nenechá stát nic v cestě.
0: Já si představuju, že až bude ten sjezd těch lidovců a on bude kandidovat, to bude teď na podzim, ne?
1: V říjnu.
0: Tak, že to bude tak, že si představte, to bude v nějakém hotelu, před kterým bude velký parkoviště. Na tom parkovišti bude takový ten pán v tom oranžovým, v té vestě, co tam organizuje to parkování. A teď budou přijíždět ty autobusy a on bude říkat, Jurečkovi, tady zaparkovat, Jurečkovi, tady zaparkovat, Bělobrátkovi, a teď tam budou ty příbuzní, co jsou, no, budou nominovaní, tak tam budou připraveni a venku bude stát Jurečkův bratr, co pobírá ty dotace a bude říkat, teto, prosím tě, musíš tam zafajfkovat, jak se mi křesním, Jurečka?
1: Marián.
0: Musíš tam zafajfkovat našeho Maroše, jinak nebudou prachy. Teto, ty taky, strejdo, prosím tě, tady na tu ceduličku potom musíš napsat Mariana.
1: Já myslím, že budou všude i rozvěšený kasičky na Milodary pro Mariana, Xavere.
0: Pro Mariana? Víte, že jsem nad tím nedávno přemýšlel v noci.
1: Nad čím? Nad Marianem?
0: Ne, tak to není pro mě, to je prostě odepsaný člověk politicky a toho já bych rád viděl v teplákách, ale...
1: No, jste na poli nějakých pracovních? Nebo?
0: No, třeba když jednotí řepu.
1: Jo.
0: Vezme si tepláčky, pěkně, motičku. Ale já jsem přemýšlel, když se v kostele, třeba na Žilivi nebo někde, vybírají do té krabičky ty prachy, daní se to? A nebo je to včetně DPH? A nebo jsou z toho nějaký odvody z obcí?
1: Počkejte,
0: nebo ti se s tím to...
1: Platí se z toho spotřební daň?
0: Spotřební daň?
1: Ty jo.
0: A nebo to jde pánu bohu...
1: Já se Xavere ovám, že to nejde, že se z toho žádná daň neplatí, že to nejde ani pánu bohu, ale že to jde bratrům a sestrám.
0: No, dobře, to by ještě nebylo tak strašný. Já mám ještě horší teorii, kam to jde, ale jo, protože oni potom, ti kněží, když zneužívají ty děcka, tak oni se často s těma rodinama vyrovnají, mimosoudně, jo. A tady máte, maminko, 100 tisíc, já už vám toho kluka kurvit nebudu. Ale víte, jak je možné, že to nezajímá finančák? A nebo na to je něco? Já to fakt nevím.
1: Na to EET? Počkejte, to bylo zrušený, to zrušili. Možná, že ho zrušili kvůli tomu.
0: No něco takového, já si představuju, že takový ty naši slavní modláři, jako tady bratr Jurečka a bratr Bůh jaký a bratr Kalousek třeba, že tam sedí v tom kostelíčku, teď vypráví si s hospodinem a teď vyslechnou to kázání a říkají si, to je ano, takhle má pan velebnej pán pravdu. A potom jde ten ministrant s tou kasičkou. Tak vám garantuju, že pan Kalousek vytáhne 5 litr a nenápadně ho tam dá. A všichni občané také, co tam sedí, protože se na vás diví jak na vraha, když tam nic nedáte.
1: Možná proto zrušili to EET, ne? Že tam nechtěli mít ty registrační pokladny, ne, u toho?
0: No vysvětlete mi, co se s těma penězma děje. Je to někde evidované?
1: Já nejsem bratr Xaver, já to nevím.
0: Ale vy jste, pane Holče, člověk...
1: No já si říct, že vím všechno, ale tohle nevím. Já jsem nikdy bratry nekasíroval, já to nevím.
0: Dobře.
1: Vy máte, víte co, sedněte do obytňáku, Xaver jede a budete to testovat. Jak to je?
0: A jak to mám testovat? Já tam,
1: budete tam a
0: já tam hodím 100 korun třeba.
1: A uvidíte, co se s ní stane.
0: Já jsem dneska našel v kapse kraťasu, jak jsem mi vytáhl z pračky, tak jsem tam našel 100 korun vypranou. No.
1: Počkejte, takhle pan premiér našel doma milion.
0: No tak já peru prachy
1: tak takhle. Máte kilo ubohý.
0: Já co? Vypranou. A to kilo bych tam takhle vzal, hodil do té kasičky a jak zjistím?
1: Ksavere, vykašlete se na nějakou kasičku lidoveckou.
0: No mě to zajímá.
1: Vezměte to kilo, odneste to do té Fialovy záložny a za 5 let tam máte desetník.
0: Ne.
1: Uročení, fakt.
0: Desetník, no, aniž bych cokoliv dělal.
1: Aniž byste cokoliv udělal.
0: Šef, tak bej.
1: Odneste to tam.
0: Tak já to tam zanesu dneska odpoledne. A kde to je?
1: To já nevím. No někde na tom, ne? Na Zlínsku nebo Olomoucku.
0: No ale on, pokud vím, tak ten šéf té kampeličky už je tak...
1: Mezi bratrama a sestrama.
0: Pánu, no. Hmm? A tak to šéfu někdo jiný, jo? Dal tam Petřík někoho jiného?
1: To zařídějí, no.
0: Protože Věšek taky, že?
1: Ježišmarja.
0: A všichni tady ty...
1: Nějak odcházejí, co?
0: No, úplně z jiného filmu. Já jsem dneska viděl, pane Holče, titulek, který mě pobavil. Že se Rakušan a Stan dohodli s Agrofertem. Co to je?
1: To je neuvěřitelný, Xaver. No tak Rakušan, ale vidíte, zase jsme zpátky u plukovníka Foltýna. No Rakušan obvinil Agrofert, že ho odposlouchával. Že ho? Klasický rakušanovský lhaní a dezinfo. Tak a Agrofert dal správně k soudu. U soudu to musíte, v tomto případě, Xaver, nemůžete jenom zapomenout. To musíte prokázat.
0: No a nemůžu říct, že jsem to slyšel?
1: Tam je to málo. Tam,
0: ne?
1: Kdybyste tam udělal takhle, tak je to málo.
0: Málo.
1: A tak soud konstatoval, že je to málo. A tak Rakušan samozřejmě se teď musel dohodnout s Agrofertem mimosoudně a musel to stáhnout z webu, že jo, všechno. A to se mi líbí, že nakonec Rakušan se dohaduje s Agrofertem. Ne? Udělají společné prohlášení, ale zpátky k Foltýnovi. Vidíte, ten chlap fakt bude mít spoustu práce, protože já si říkám, Rakušan šířil klasický dezinfo. Mm-hmm. A říkám vám, že plukovník už teď sedí v tramvaji, jede na Letnou, na Vnitro a sedne tam na to. Zasedne, zaklekne na Rakušana.
0: Jo, takhle to začne, myslíte?
1: Jo.
0: Ale na čem oni se vlastně dohodli?
1: To já nevím, mimo soudní.
0: Já si to představuju, Agrofert, Rakušan, jo. Tak... Oni se musí nějak vyrovnat, tak třeba musí teď Rakušan týden jít škubat kuřata do vodní.
1: To je jedna věc. A druhá věc je, že třeba teď Rakušan vzal si od svých dětí doma ten šifrovaný telefon, zavolal Míšovi Redlovi.
0: No a s čím by si hráli děcka to?
1: Tak na chvíli se třeba zabaví něčím, no. Zavolal Míšovi Redlovi a řekl mu, hele, potřebuji tady trošku něco na mimosoudní vyrovnání s Agrofertem.
0: Money play? Myslíte? No ale to...
1: I když počkejte, teď on ho nezná. Já jsem blbej. Teď Rakušan ho nezná.
0: Nezná, to oni se neznají.
1: Tak to udělá jinak, tak zavolá Slepičákovi, ne? Ten zavolá Polčákovi, ten zavolá Gazdíkovi a ten zavolá Míšovi.
0: Proč se vlastně tomu panu Hlubočkovi, který je vážený člověk, zastupitel bývalý, a to proč se říká tak hnusně Slepičákovi?
1: No protože jako... Vy před časem choval Slepičky.
0: Ale dobře, ale víte, co je Slepičák? To je stolice od Slepice.
1: No jo, a tak a choval Slepičky, no propad Slepička.
0: No to by nevadilo, ale proč mu říkali tak zleti jeho kumpáni?
1: Já nevím, já mezi ně nechodil.
0: Proč mu neříkali třeba Bruce Willis nebo tak něco? Zrovna Slepičák, to je tak zlý?
1: Tak já musím teda říct, že podobnost s Willisem jsem tam neviděl úplně, ale...
0: No pozor, oni jsou fyzicky na sebe strašně podobní.
1: Jo? Hmm? To říká Hlubuček nebo Willis?
0: To říkám já.
1: Jo.
0: Já jsem ho viděl na fotce, to pan Hlubučka.
1: Tak to se mi zdá jako vaše subjektivní vysvětlení.
0: Tak mě taky všichni říkají, že jsem strašně podobný tomu DiCaprio.
1: Tak to chápu. Tam je to opodstatněný, ne?
0: Jo, každé, to trošku no. Takhle, když si takhle hodím nahoru, ne?
1: Ale jako mladšímu DiCapriovi.
0: Mladšímu než nějaký mladší?
1: No, Když byl mladší, ne? Ještě tak to myslím.
0: Asi mladšímu, no. Ale já jsem nedávno nad tím přemýšlel taky, on je tak zhruba stejně starý jak já. Tak já si to vůbec nedivím, že si nás lidi pletou.
1: To je jasný.
0: No. A já přijedu do Curychu na letiště a chtějí podpis lidi.
1: Prachy vám dávají hned, ne?
0: To ne. To ne. No, pane holče, takže oni se dohodli, neboli, víte, co to je? Prostě se umějí chlapci dohodnout. I tady slepičák, ten i druhý slepičák, jak se jmenuje?
1: No to se musí dohodnout. Já myslím, že Rakušan se rád dohod, když nebyl schopný prokázat, že ho Agrofert odposlouchával.
0: Jo. No a jak to mohl říct, takhle vážený člověk?
1: Rakušan?
0: No ne, jak to mohl
1: říct? Takovej lhář, ten řekne cokoliv, Xavere. O Filipu Turkovi řekl, že je nebezpečný člověk.
0: O Filipovi? No. O našem Filipu? No. A je? Není, ne?
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: Nebezpečný je Rakušan.
1: Nebezpečný je Rakušan.
0: No, ono totiž, to má, pane holče, podle mě jinou váhu, když to řekne prodavačka z řeznictví a když to řekne ministr vnitra.
1: No jasně.
0: O těch odposleších, mm-hmm. Víte? A
1: že on by o nich mohl rád co svědět, ne?
0: Já si
1: jako to... Jako nejvyšší vnitrák.
0: To vám říkám, že skoro každý ministr vnitra, jo, to, aby jsme byli upřímní, tak spoustu času prosedí s těma sluchátkama v kanceláři.
1: Ale Standa Gross to měl rád.
0: Gross to měl rád, Gross tam prý sedával do noci a tenkrát ještě byla CDčka a DVDčka a každý den mu tam byla nošena.
1: Hele, to je paráda. To byla doba.
0: No ale to je lepší než Vyvolení, ne?
1: Jo, jo.
0: Nebo Big Brother.
1: To vám garantuju.
0: Představte si, že vás někdy lidi zajímají, a já bych přišel vždycky, dal vám 5 CDček a řekl, toto je vaše paní, toto je toto, toto je teta tam z Deblína, tohle je ten. A vy byste jel? Garantuju vám, že byste u toho strávil zbytek života.
1: No.
0: No. Ale takže oni se dohodli a tím je to vyto. No a ještě druhý titulek mám, to jsem si říkal hned, když jsem to viděl, to jsem zvědavý, co na to řekne pan Holec.
1: Aha.
0: Z našeho klubu Sviní. Klub Sviní.
1: Klub Sviní.
0: Představte si, že Německo vydalo zatykač na nějaký Ukrajince, potápěče, který zlikvidovali normálním teroristickým činem se vším všudy. Ten Nord Stream. Mm-hmm. Co je to?
1: To je neuvěřitelná story, ne?
0: A myslíte, vlastně... že to zaplatili ti Ukrajinci z těch peněz, co my posíláme, nebo z nějakých jiných?
1: To těžko říct. Ale je to neuvěřitelná story o tom, co je na Ukrajině možný, ne? Teď je to ta země teda, kterou musíme vzít co nejrychleji do Evropské unie a do NATO, protože je svatá. A teď si představte, jak to bylo, ne?
0: Toto bych tady neříkal, že Ukrajina je svatá. Ne.
1: Já jsem to slyšel.
0: Má to nehezké konotace. Řekněme,
1: já jsem to slyšel a rád to zapomenu, když bude potřeba.
0: Jo,
1: jo.
0: Tak to já jsem taky slyšel a rád to bohužel nezapomenu.
1: Sede si partička ukrajinských vojáků, ožerou se jak ukrajinský vojáci.
0: Jako všichni Ukrajinci, no.
1: Napadne je, že by mohli udělat něco velkého, tak někdo přijde s tím, tak vyhodíme Nord Stream. Oni se toho chytnou, chlastají dál, pak se probudí druhý den ráno a řekli byste, procitnou z kocoviny a zapomenou na to. Chlapci ne, řekli, to byl ale dobrý nápad, a zrealizovali to, ne? A ještě než to zrealizovali, protože samozřejmě se to začalo šířit po armádě, věděl o tom tehdejší velitel Zálužný, tak to vypátrali hoši z Ameriky, ze CIA. A řekli Volodymyrovi, hele, tak to ne, to koukej stopnout, to je trošku moc i na Ukrajinu. No a Zelenský prej chtěl, ale už nebyl schopný to stopnout, ani on. A vemte si, takže oni to provedli, a prej to stálo jenom nějakých 300 tisíc dolarů, prej to nebyla bůh ví jak drahá operace. Ale
0: to,
1: a všichni o tom lhali, ne? A teď si vemte, ty starý, důkladný Němci to vyšetřejí nakonec a usvědčejí, tolik lidí zalží.
0: No.
1: A proto vám ještě říkám, otvírá se trh pro Foltýna i v Německu.
0: O, jasný.
1: Tak tohle snad nebude,
0: no, tak
1: si nedovolí Němci.
0: Žádný čučkař. Ale řekněte mi, pane holče, kolik myslíte, že je v naší zemi lidí, kteří trpí tou iluzí, že Ukrajinci jsou o něco lepší lidi než ti Rusáci? Já vám říkám, že to je jedna parta. A vždycky
1: byla. No jasně. No tak Ukrajinci si svoji zemi rozkradli ještě víc než Rusové.
0: No, to, že nás Ukrajinci tady obsadili v 68, doufám, stejně jako Rusové a jiní.
1: A ještě nás taky po roce 45 rádi připravili o Zakarpatskou Rus.
0: Takže.
1: To taky byli velmi aktivní. Ale dobře, no tak já nevím, podle průzkumu vychází, že většina Čechů už těm blábolům vlády nevěří, té propagandě, no, ohledně Ukrajiny. To mě naplňuje jistým pozitivismem.
0: Mě vyprávěl tady pracovník z blízké firmy, tady UXTV, že jel takzvaným Boltem. Víte, co to je Bolt?
1: No jasně.
0: To je něco jako Uber.
1: Taxi, no.
0: A řídil Ukrajinec a říkal, ujel jsem s ním asi 20 metrů, protože byl na mol setnutý.
1: No počkejte.
0: V autě smrděla vodka.
1: No počkejte, tohle to je super. Já jsem četl, někde v jižních Čechách nedávno byl souzený Ukrajinec za to, že ožrali jako prase, sednul do dodávky kránu, protože chlastala s nějakýma svýma kumpánama, což myslím byli Češi, a ožrala je vez domů. A někde prostě naboural, všichni se zranili a ještě něco způsobili. A on byl u soudu, tam uznal vinu svoji, ale v rámci obhajoby řekl, že vlastně vůbec nechápe, proč je tady za to souzený, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší. Ale zcela vážně, upřímně, to se mi líbí.
0: Tak to víme, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší, my víme, co to je za zem, ale to, že to tady lidi nechtějí slyšet a to, že prostě je to ve skutečnosti tak, napadl je Putin o tom žádná, ale že to je to samý. A my si to sem pouštíme a houšť a větší kapky. A ti Ukrajinci nás tady jednou sežerou, to je bohužel pravda. Na Ukrajině toto nikdo neřeší, jasný?
1: Jo, jasný.
0: Jiná mentalita lidí. Pane Holče, já to tady mám připravený.
1: Jo.
0: Co tam dneska napíšeme? Je tady kniha hříchu?
1: Ta jasný, tam půjde Rakušan. Ten musí jít do pekelní knihy.
0: Jo.
1: Ale ministr vnitra, Xavere.
0: No, a nedáme tam toho Ukrajince, co říká, na Ukrajině by se nikdo ne. To by bylo příliš. No,
1: já myslím, že ministr vnitra tam patří, ne?
0: Jo.
1: Určitě.
0: Vy píšete, nebo já diktuju, nebo...
1: Vy, Xavere, vy to máte.
0: Další zápis,
1: jo. No, vy píšete tak krásně, jako máte opravdu krasopis.
0: Tak.
1: Protože mít ministra vnitra v knize hříchů,
0: jak
1: to
0: se jmenuje ten
1: potřeba, ne?
0: Vnitra...
1: No, Vít Rakušan.
0: Vít Rakušan.
1: A je to za to, že obvinil bez důkazů Agrofert, že ho odposlouchával.
0: Kušan.
1: A tudíž je to největší lhář a dezinformátor po všech největších lhářích a dezinformátorech z vlády.
0: Mě odposlouchával.
1: Ale nějak si tím Vítek nechlubí. Co?
2: To je škoda, to je škoda.
1: Protože i Markéta teď psala na tom, na X-ku, takový výčet úspěchů vlády Xaver.
0: Jo?
1: No,
0: co tam psala?
1: Bylo to moc zajímavý. No trošku to bylo v rozporu se statistikou, no ale to se stává. Je tam, jo, Rakušan.
0: Mhm. Tak jak jste mi to nadiktoval, tak to tam je.
1: No, já můžu zapomenout klidně, že jsem vám to nadiktoval, ne? No jo.
0: Vít Rakušan. Agrofert mě odposlouchával a já k tomu. Poznámečka, lež, soud, omluva a podpis.
1: A co myslíte, půjde teď prodávat to jeho český kuře?
0: No podepište to. Ne, on prodávat nemůže, tam by musel...
1: Hejte, víte, já bych ho donutil normálně být Agrofertem k tomu, že by třeba musel se účastnit volební kampaně Ano, ne? A oblíknout se do toho prodavače těch kuřat a rozdávat je lidem.
0: Oblíknout se jako do té masky toho kuřete.
1: Jo.
0: A to byl velký kuře.
1: A tady by měl jako jsem lhář, ne? A dezinformátor.
0: Pane Holče, vaše chvíle.
1: No jo, Xaver, teď uvidíte koncert.
0: Děkujeme všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
1: A krásně jste to řekl.
0: No já jsem toto trénoval.
1: Já, je to vidět, je to vidět. Tomáš Pokorný. Dotace na megařiť, vidíte, jak se to chytá? Dotace na megařiť mistrů z přístavu Pravdy a jejich novou stranu.
0: Za to jsem dostal vynadaný, pane
1: Lotrů, od koho? O které se ale v dobrých zprávách nedočteme. Dobré zprávy, mimochodem, víte, že To si stvořil Petr Fiala. Od koho jste dostal vynadáno?
0: No, od jedné kámošky mojí, která nás hodně sleduje a prostě říkala, volala mi a říkala, že Wilsonka dobrá, ale že jak jsem tam...
1: Mega říct slabší?
0: Ta obří prdel na tom alegorickém vozu a jak se do ní háže kokain s nápisem dozimetr někde na tom autě, že to řekla mi, že to bylo nechutné.
1: Jo?
0: Tak nechutnosti vynechme.
1: Dobře.
0: Mega říct ještě...
1: Já vám to říkám furt, no, abyste se držela zpátky trošku.
0: Dobro.
1: Evžen Bělan, Vilozonova 10, ach, co s váma na vás. No, Alena Davídková na Vilzonku od Azalky, Azalce děkujeme. Tomášová, Vilozonova 920 na vydání nové hodnotové české kuchařky od Kapacity v oboru Markéty Dobromily Pekarové Adamové. To jsou ksavrety, co to vařila, špagety?
0: Špagety.
1: A s čím to dělala? S buštem a s ajdamem?
0: Bylo to příšerný, ale bylo to dobře postříhaný.
1: Jo? Tak aspoň, že ta?
0: Ale...
1: No. Počkejte, jako její hlava?
0: Ne, ten pořad.
1: Jo.
0: Musím vyseknout nově poklonu, že dělali, co mohli. Víte, jak to říká Šimek s Grossmanem? Oba muzikanti dělali, co mohli. Harmonikář, no, počkejte, a dirigent.
1: To, vy to nevidíte příští rok ve Varech? Premiéra?
0: To jo, tak. To vidím, no.
1: No. Tam by si to užili, ne?
0: Jo, vlastně. Já vidím to dokonce jako, že Polreich půjde k ní domů.
1: To nevím, Ksavere.
0: Ne?
1: To nevím.
0: Hry, takovýhle špagety, otevře to v okno.
1: Ještě kurva, co to je?
0: Pane Holče, jsme na konci. Jsme na konci.
1: Letí to.
0: A já už se teď těším na příští týden. Tak pěkný léto.
1: Pořádně horký, ne?

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je Karel Novák. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize a současný předseda Rady České televize je naším hostem. Rada České televize má před sebou volbu generálního ředitele. Petr Dvořák se o tento post uchází už po třetí. Bude mít 7 vyzývatelů. Je čas na změnu ve vedení České televize? Nastal po 12 letech?
2: To uvidíme, to bude záležet na kolektivním rozhodnutí rady.
1: A jak to vidíte vy? Cítíte, že je čas na změnu?
2: Může být, nemusí to, jako, nelze takhle říct, jestli je čas na změnu nebo není. Záleží na těch projektech a na té prezentaci kandidátu bude záležet.
1: Vy už jste si přečetl všechny projekty?
2: Já už jsem je kandidátu přečetl jsem je úplně dopodrobna ještě, ale ještě jednou si je dám úplně podrobně, ale ano, přečetl jsem všechny projekty.
1: Vidíte mezi těmi 8 kandidáty budoucího generálního ředitele České televize?
2: No určitě ano, teda udělám všechno pro to, aby jsme zvolili v tom červnu. No. Jako jsou tam jména, ano, která můžou vést Českou televizi, ano určitě.
1: A máte vy sám pro sebe vyhodnocené jasné jméno, nebo váháte?
2: Mám vyhodnoceno několik jmen.
1: Čili víte 5 jmen, která byste chtěl mít u ústního jednání potom v červnu?
2: No ano.
1: Z těch 8?
2: No ano, já je mám pro sebe vyhodnocené.
1: A máte třeba i jedno jméno, které vyloženě preferujete?
2: Mám několik jmen, které vyloženě preferuji a bude záležet samozřejmě i na těch pak pohovorech ústních, že jo? Tak maturita taky se skládá ze 2 částí.
1: Jaké jsou vůbec vaše požadavky na generálního ředitele České televize?
2: Ty požadavky byly vyspecifikované samozřejmě v podmínkách toho výběrového řízení. Tam byly věci jako vysokoškolské vzdělání, samozřejmě magisterského směru, je tam negativní lustrační osvědčení, všechny tyhle věci, trestní rejstříky a tak. A samozřejmě jsme tam měli taky větu, že je vítáno jakoby manažerské působení třeba v médiích a tak.
1: A vedle tohoto, jaké další požadavky by měl splňovat kandidát? Nejen tedy ty, které jsou dány, bez kterých to nelze?
2: Já si myslím, že tahle specifikace je dobrá. Měl by být schopný manažer. Jako musí řídit, bude řídit firmu, která má téměř 3000 lidí, má 7miliardový rozpočet téměř. Musí mít manažerské zkušenosti. Podle mě teda, jako samozřejmě, teď mluvím sám za sebe. Tohle pro mě bude jedno z rozhodujících kritérií určitě.
1: A je třeba něco, co by neměl proti současnému generálnímu řediteli naopak mít?
2: Já nemůžu teď specifikovat, je 5 týdnů do zvolení generálního ředitele a nebudu říkat, co by měl, co by neměl mít a tak.
1: Je vůbec téma komunistická minulost kandidáta s ohledem na poslední prezidentské volby?
2: V podmínkách výběrových řízení nic takového nebylo. Samozřejmě tam byly ty věci, jak bylo lustrační osvědčení a tak. To všichni kandidáti těch 8 splnili.
1: A pro vás je to téma?
2: A pro mě je spousty témat, jako podle kterých se budu rozhodovat. Spousty kritérií.
1: Jeden z kandidátů, bývalý ředitel televize Prima Martin Kondrát v pořadu Ptám se já, kritizoval výkon Martina Řezníčka, zejména v té druhé prezidentské debatě, dokonce ho nazval excesem. Ostatně Rada České televize si nechala vypracovat analýzu, a to

0: profesorem Janem Jirákem a docentem Martinem Charvátem. Podle té analýzy byly debaty právě vedené Martinem Řezníčkem nebyly nestranné, vykazovaly známky porušování nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Stotožňujete se se závěrem této zprávy, této analýzy?
1: No, já to jenom upřesním. Rada České televize má k dispozici dvě analýzy. To byla jedna z analýz. Má k dispozici analýzu společnosti Mediatenor, pak má k dispozici onu analýzu, kterou vy zmiňujete, a pak má teď ještě k dispozici stanovisko České televize. A vlastně tyhle všechny analýzy a materiály budou použity pro vypracování jednotné odpovědi Rady ČT, protože samozřejmě přišly stížnosti, jako na, ostatně na všechno přichází stížnosti, tak tohle jsou podkladové materiály pro vypracování té stížnosti, které pro vypracování odpovědi na ty stížnosti, které rada přijme většinovým stanoviskem.
0: Jak dlouho to bude trvat, nebo co se teď děje s těmi analýzami?
1: Teď rada pověřila na minulém zasedání 19.4. tři členy, aby to stanovisko se pokusili naformulovat. To se teď děje.
0: Tak a vy osobně, když se vás zeptám nikoliv jako předsedy Rady České televize, ale jako diváka Karla Nováka, tak vy byste souhlasil s tou analýzou, kterou jsem zmiňovala já? Nebo s výsledkem té analýzy?
1: Jenže já tu nesedím jako divák České televize, já tu sedím jako předseda rady. Já vám to řeknu takhle, já kdo chtěl, nebo kdo měl zájem, tak já jsem mu třeba nějaké své stanovisko řekl. I vzhledem k nějaké třeba editorské mojí minulosti a tak, ale kdo chtěl, tak, jako, tak jsem mu to řekl. A jinak přijmeme jako rada prostě jednotné stanovisko kolektivní. Já tady nebudu říkat, co se mi tam líbilo, nelíbilo. Jako. To se omlouvám.
0: Ani jako divákovi?
1: Ne,
0: Karlu Novákovi,
1: jako,
0: který
1: já vím, jenže
0: platí
1: já
0: televizní
1: jako
0: poplatky. Podle profesora Jiráka to, jak probíhaly debaty a jak se choval moderátor, je určitou výpovědí o tom, kam se žurnalistika posouvá. Stává se podle profesora Jiráka emocionální a také se začíná být zvyklá někomu stranit. Vidíte to také tak?
1: Já teď nechci reagovat na analýzu profesora Jiráka. Jestli se mě ptáte na stav médií, jestli se stávají aktivistická a to, tak si myslím, že je to samozřejmě celosvětový problém, který můžeme vidět od nějakého roku 2015, možná dřív. Ostatně i Robert Čásenský říkal, vlastně dnešní šéfredaktor Reportéra, říkal, že ano, že i Mladá fronta stranila v roce 2013 při první prezidentské volbě, že to bylo aktivistické, řekl to jednom rozhovoru, taky myslím pro jedno médium. Žurnalistika obecně celosvětově ano, se stává víc aktivistickou.
0: A můžeme ještě v této chvíli mluvit o žurnalistice?
1: To jo, tak to je na nějakou definici žurnalistiky, to je jako samozřejmě, že můžeme. Můžeme mluvit o žurnalistice. A že jako některá média soukromá jsou aktivistická, to je jejich prostě business model, nebo aktivistická, že třeba někomu straní nebo zaujímají nějaký názor. Konec konců není to nic nového. Když si vezmete třeba tisk za první republiky, tak samozřejmě ten tisk byl tehdy stranický, vyjadřoval nějaké ideologické názory, preference.
0: Ale tak analýza prostě, tady, já vím, že se k ní nechcete vyjadřovat, nicméně analýza naznačuje, že aktivistická začíná být i Česká televize. Může si to dovolit?
1: Já bych neřekl, že aktivistická Česká televize, to je takové hrozně zobecňující tvrzení.
0: Poukázala na porušování nestrannosti.
1: No tak zase ta druhá analýza na to nepoukázala.
0: A vy se kloníte ke které analýze?
1: Já se budu klonit k většinovému stanovisku rady. Ale hlavně já se nechci klonit k žádné analýze. Já prostě mám tři materiály v současné době a všechny tři si čtu podrobně, seznamuji se ze stanovisky jedné analýzy, druhé analýzy se stanovisky České televize a z toho si udělám celkově názor. Není to tak, že se musím překlonit k jedné.
0: Sledujete třeba i komentáře lidí? Zvlášť tedy po té prezidentské debatě?
1: No tak určitě sleduju stížnosti, které přišly na tu radu. Ano.
0: Nemyslím jenom stížnosti, myslím i zkrátka stížnosti nebo komentáře, které se objevují na sociálních sítích, pod články, na zpravodajských webech a tak?
1: A sleduju všechno samozřejmě.
0: Tam ta kritika byla opakovaná?
1: Byla kritika, někdo zase to nekritizoval, někdo naopak vyjadřoval, že to bylo skvělé. Tam ty názory byly různé, jako, no, opravdu.
0: Budou mít vliv na volbu ředitele České televize i skandály jejich hlavních tváří zpravodajství a publicistiky, myslím Marka Volnera a Nory Fridrichové. A bude to mít vliv na výběr?
1: Tak já myslím, že se s tím Česká televize nějakým způsobem vypořádává. My jsme jako rada vlastně opakovaně požadovali po generálním řediteli jakoby, informace o tom, jak to probíhá, a rada vždycky to vzala na vědomí, takže já si myslím, že to asi zase takový vliv. Nevím, to si musí říct každý jednotlivý radní.
0: Čili podle vás se s tím generální ředitel Petr Dvořák vypořádal dobře?
1: Ne, podle mě i podle rady jako celku, protože jsme vždycky vzali na vědomí ty jeho informace o tom.
0: Souhlasil jste třeba s tím, že o Marku Wollnerovi a jeho osudu rozhodoval panel, kdy nebylo známo, kdo v něm sedí, a byl schopen říct, zda se trestný čin stal, či nestal?
1: A takhle jako trestný čin není
0: tak to,
1: na
0: tak
1: tom,
0: to bylo
1: aby...
0: definováno.
1: Já vím, no, já osobně tak trestný čin by měla definovat policie, zda se stal nebo nestal. To je jedno, já si generální ředitel vytvořil nějakou komisi, nebo management České televize se závěry té komise nás seznámil, a my jsme to vzali na vědomí. To je celý.
0: Marka Wollnera nahradila v tichosti Aneta Snopová. Je to vhodná osoba? Je to osoba na svém místě?
1: Já nejsem HRista České televize.
0: Dobře,
1: já se nemůžu vyjadřovat,
0: ale,
1: já se nemůžu vyjadřovat.
0: Ale pracoval jste přes 20 let v České televizi. Jste velmi zkušený člověk.
1: Děkuji.
0: Zároveň jste také, tím myslím, televizně zkušený. Zároveň jste také určitě divák, určitě poplatník televizních poplatků. Tak tam se Karla Nováka.
1: Ptáte se Karla Nováka, předsedy rady. Já nemůžu říkat, kdo by měl moderovat.
0: Já to neříkám, já jenom říkám, já se jenom ptám, jestli Aneta Snopová je ta správná osoba na svém místě.
1: To se ptejte, to je managementu České televize, ne mě. Já do toho vůbec nemůžu zasahovat, ani z pozice rodní.
0: Já nechci, abyste do toho zasahovali, já bych chtěla, abyste mi odpověděl.
1: No, já vám odpovídám, že do toho nevím, že se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat.
0: Dobře. Generální ředitel, pokud se dozví o střetu zájmů ve svém týmu v České televizi, tak je povinen o tom informovat radu České televizi. Aneta Snopová byla, nebo je žena, která současná tedy dramaturgině a také moderátorka reportérů České televize, která měla či má velmi blízký vztah s vysoce postaveným manažerem dopravního podniku. A čili můžeme mluvit asi o střetu zájmů. Ostatně Marek Wollner sám řekl v DVTV, že v případě, kdy se mluvilo o dopravním podniku, tak Aneta Snopová sama odcházela z porady, protože se cítila být ve střetu zájmů. Byl ten její pocit správný?
1: Já nevím, my jsme to neřešili tohle na radě.
0: Neřešili jsme to na radě, ale byl ten její pocit správný?
1: Já k tomu nemám informace, abych tomu mohl cokoliv říkat.
0: Dobře, ona se cítila být ve střetu zájmu, pokud by přistoupila na to, že to střet zájmu byl, tak o vás, o něm měl generální ředitel Petr Dvořák informovat radu České televize. Informovali o tom?
1: Já vám na to úplně nedokážu odpovědět, jako jestli tam došlo k něčemu nebo nedošlo. Neřešili jsme to na radě, takže já vám neřeknu, jestli měl, neměl, nevím.
0: Aneta Snopová má přímý vliv na to, co se bude v reportérech České televize vysílat, a zároveň má vztah s jedním z nejvýše postavených manažerů dopravního podniku, o kterém se často informuje. Tak je tam střet zájmu?
1: Já nevím. Já nevím, nezabývali jsme se tím jako rada. Ani jsem nedostal na stůl žádnou stížnost, takže jsem se tím nezabýval.
0: A teď, když vám to takto říkám, viděl byste
1: to? Já bych se k tomu musel sehnat další informace. Nemůžu vám takhle odpovědět.
0: Dobře, tak pojďme dál. Vy jste zmiňoval, že na radu České televize dochází řada stížností. O jaké stížnosti se jedná? Jaké nejčastější stížnosti to jsou?
1: To je fakt škála stížností od příjmu televizního signálu až po konkrétní stížnosti.
0: A ty nejvíce nejčastěji opakované stížnosti?
1: Statistiku nemám, ale dejme tomu, že to může být jakoby zpravodajství třeba samozřejmě.
0: A co konkrétně?
1: Milion věcí. Spousta věcí. No.
0: Dobře, tak třeba ve vztahu k prezidentským volbám, o kterých jsme mluvili?
1: No tak tam chodily stížnosti na průběh té debaty.
0: Co se divákům nelíbilo?
1: Nevím to takhle z hlavy. Musel bych si to vzít.
0: Byly stížnosti i na to, na moderátora Řezníčka?
1: Tak nepochybně asi ty stížnosti tam tohle obsahovaly. Těch bylo několik desítek jakoby, těch stížností.
0: Hodně se diskutuje i o tom, co je vlastně ten veřejný zájem. Někdo říká, že do České televize nepatří pořady, jako je třeba Stardance, Máte slovo, Peč za celá země. Někdo naopak tyto pořady hájí. Vy zastáváte jaký názor? Patří na veřejnoprávní obrazovku tyto pořady?
1: Já nejsem ředitel České televize, abych o tom rozhodoval, které pořady patří a které nepatří.
0: Rozhodoval.
1: Jsou to, spousta z nich jsou pořady, které třeba vyrábí nebo vznikly v BBC, což je jako veřejnoprávní korporace britská, takže já tam nevidím asi problém sám za sebe v tomhle.
0: Čili vy nemáte s tím problém, vy si myslíte, že tyto pořady mají místo v České televizi?
1: Nemám problém s tím, že tam jsou, neřešil jsem to.
0: Zabývali jste se na radě nebo dostali jste třeba i podnět, dotaz od diváků, proč v pravidelné politické a hlavní, si myslím, politické debatě otázky Václava Moravce, proč tam nechodí bývalí prezidenti Václav Klaus či Miloš Zeman? Proč tam nevystupují?
1: Nevybavil si takový podnět teď z hlavy, nevybavil si ho.
0: A je dobře, že tam tyto velké politické osobnosti nejsou? Je tam naplněn ten veřejný zájem?
1: Jako veřejný zájem tam určitě naplněn je. A jestli tam někdo konkrétní, nevybavuju si stížnost na toto. Takže, a jinak dramaturgie samozřejmě v rukou managementu.
0: A vám tam nechybí tyto dvě politické osobnosti?
1: Já myslím, jestli třeba dostali pozvání, jestli odmítli, nebo nevím tohle, nevím to.
0: Odmítali, ano, pozvání, ale spíš mě zajímá, jestli se třeba i rada nezabývala tím, proč ta pozvání opakovaně odmítali.
1: Tak jestli jako někdo odmítne pozvání, tak co s tím máme dělat?
0: A je to, no, možná
1: přemýšlet. Jako to je věc každého, jako jestli tam jde, nebo
0: ne. Proč to tak
1: je,
0: protože...
1: To je věc každého, jestli někam chce jít, nebo nechce jít do nějakého pořadu. Já jsem se taky svobodně rozhodoval, jestli půjdu sem, nebo nepůjdu.
0: Ano, mě to velmi těší, děkuji.
1: Ano, já ještě jednou děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste tady, ale Miloš Zeman i Václav Klaus shodně odmítají debatu s Václavem Moravcem. Tak se ptám, jestli není na místě třeba přemýšlet i nad tím, že Václav Moravec není neomylný.
1: Čekejte, jako, že někdo odmítá debatu, tak ji prostě odmítá.
0: Jsou to dva bývalí prezidenti.
1: Ano, no tak mají k tomu nějaký důvod, tak ji odmítají. Tak když jako, máme spoustu jiných televizí, všeho.
0: Ano, právě. A tady mně přijde, že právě komerční stanice tu Českou televizi jakoby supují v tomto směru.
1: Nemyslím si, že komerční stanice suplují Českou televizi, veřejnoprávní televizi, máme tu nějaký duální systém.
0: Já nemyslím v tom konkrétním, že dávají prostor, respektive jejich pozvání přijmou dvě bývalé hlavy státu.
1: Tak třeba nejsou tak kritičtí. Jako to je jako...
0: Myslíte, že tím to je?
1: Já nevím, čím to je. Prostě někdo dostane pozvání a buď ho přijme, nebo ho nepřijme. To je celý.
0: Je podle vás dobře, že... Petr Fiala jako premiér je tedy pravidelným hostem otázek Václava Moravce a že tam nemá oponenta?
1: Nevím, nezabývali jsme se tím, jako rada nepřišla na to stížnost.
0: A vy jako divák jste se tím zabýval? Nechyběl vám tam oponent, když se třeba sledoval otázky Václava Moravce?
1: Co si pamatuju za těch, jak jste zmiňovala, přes 20 let, 25 let, tak tam někdy byl premiér sám, někdy tam nebyl sám, jako těch modelů je x. Kdy tam byl premiér sám, není to jako jediný, který tam byl sám, ty v minulosti tam taky byli premiéři, sami byli tam s někým.
0: Byl tam Petr Fiala, měl tam někdy nějakého oponenta?
1: To já si to nečárkuju. To tak nevím.
0: A když končil bývalý ředitel, myslím tím pana Janečka, tedy ředitel, který byl před Petrem Dvořákem, tak v rezervním fondu zůstaly 4 miliardy korun. Teď již Česká televize nemá k dispozici žádné rezervní peníze. Bude muset Česká televize začít hospodařit jinak?
1: No to tak úplně není pravda, že nemá žádné rezervní peníze.
0: Má rezervní peníze?
1: Pokud se bavíme o nějakém cash flow, tak samozřejmě cash flow má Česká televize. Jestli budeme se hospodařit jinak, no tak je třeba si uvědomit, že ten televizní poplatek, reálná hodnota je někde na 86 korunách, protože se 15 let nějak nezvyšoval, zatímco všechno ostatní se zvyšovalo. Takže samozřejmě Česká televize musí šetřit, dokud to nebude vyřešené financování.
0: Nastal tedy čas na debaty o zvýšení
1: televizní. Nastal čas určitě na debaty o financování České televize. Těch možností je samozřejmě víc. Jedna z nich je zvýšení televizního poplatku, druhá možnost je takzvaná redefinice poplatníka, protože vzhledem k technologickému pokroku a k technologickému vývoji, to, že je vlastně televizní poplatek vázaný na vlastnictví televizního přijímače, tak to bylo před 20 lety, platilo dneska ne. Jako dneska můžete z televizní vysílání i vysílání online platformy můžete sledovat na jakémkoliv zařízení, takže tohle je třeba taky možnost, jak redefinovat toho poplatníka. Platba právnických osob samozřejmě jakoby nějakým způsobem se dá, nebo se dá, jedna z cest by mohla být i reklama, pro což já teda osobně, návrat reklamy, pro což já teda osobně samozřejmě nejsem, aby se vracela ve větší míře reklama na českou televizi. Konec konců byla to tehdy dohoda z roku 2008, která právě umožnila zvýšení televizních poplatků za to, že tam vlastně nebude reklama. Těch možností je skutečně víc. Ano, a na vaši otázku, je čas na debatu o financování České televize. Ta debata probíhá.
0: Zmínila jste zvýšení televizních poplatků. O jakou částku by měl být navýšen?
1: Aby to je politické rozhodnutí.
0: A vy nemáte představu?
1: Mám, tak určitě jako si myslím, že o těch 15 korun minimálně by mohl být navýšen.
0: Jak se díváte na novinku, kdy na Voyo, placené platformě televize Nova pod hlavičkou České televize, znáte z České televize, se nabízí pořady Kavčích hor?
1: No, to je právě ono, to souvisí s tím financováním, jako, protože já se nedivím, že Česká televize v současné situaci, kdy skutečně ta reálná hodnota toho poplatku je 86 korun a ne 135, tak hledá cesty, jak získat finance. To...
0: A je to dobrá cesta?
1: No tak je to jedna z cest, samozřejmě. No.
0: A nemůže to potom rozčílit poplatníka televizních poplatků, kdy potom půjde na Novojo, bude si chtít podívat třeba na Kukačky, seriál Kukačky, a bude muset vlastně zaplatit dvakrát?
1: Ty pořady jsou přístupné na i-vysílání.
0: Pořady jsou přístupné na i-vysílání?
1: Zadarmo. Na i-vysílání Česká televize.
0: Ano, a tak potom nerozumím, proč to dělá jakoby Voyo, když divák může jít na i-vysílání.
1: Tak to já nevím, proč to dělá Voyo.
0: Žádnou stížnost na toto neobdrželi? Na radě?
1: Ne, zatím tam ne. Nepřišla žádná, zatím, co se tohle týče. Nevím, poslední stížnosti jsem kontroloval před týdnem zhruba. Takže zatím tam žádná stížnost na toto nebyla. Vím, že se to řešilo, že o tom byla řeč na poslední radě, myslím, kde generální ředitel na to odpovídal. No.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Karel.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
4: Ano.
3: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
4: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
3: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
4: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda pracuje i slitky.
3: Ano.
4: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
3: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
4: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
3: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
4: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

0: Umělý ostrov v moři. Když jsme přijížděli k prý novému modernímu hotelu v Tartusu, tak jsem tam viděl pláž a zatoužil jsem okamžitě se vykoupat. Jenže to se jenom tak tvářilo jako pláž. První, co jsem udělal, vyskočil jsem z autobusu, polámaný, upocený a běžel k moři šťastný. Cestou jsem odhazoval svršky a když jsem již měl moře pochodníky, byl jsem zcela nahý a šťastný a co nejdřív chtěl jsem být ponořený v té slané osvěžující lázni. Rochnil jsem si. Ovšem nevšiml jsem si, že vedle mě je velká roura a když jsem se ponořil, uvědomil jsem si, že plavu ne v moři, ale v hovnech. Celé moje tělo bylo, jako bych se ponořil do žumpy. A uvědomil jsem si, že ta roura je veškerý odpad z hotelu. Do prdele já smrdím. Syrský dobytek prasata. Běžel jsem do hotelu a hledal sprchu, abych ze sebe smyl ty sračky. Všichni se mi smáli. Osprchoval se, ale tak nějak pořád to cítil. A šel již oblečený do recepce. Tam všichni stáli a čekali, až dostanou klíče od pokoju. Soudruzi, jsme ubytovaní všichni ve třetím patře, bez výtahu. Proč tak vysoko, až ve třetím patře? Křičel jsem pořád s tím smradem v nose. Serou mě! Tebe už posrali, ty víc nasranej bejt nemůžeš. A chechtali se mě všichni. To jsem se teda uvedl, co? A překladatel to vysvětloval. Buďte rádi, že tak vysoko, protože chtěli ušetřit, tak koupili normální záchodové mísy. Takže když je příliv, tak se zvedne voda a do druhého patra a všude. A všude plavou za stihovna, povídám. A překladatel to potvrdil. Jo, máš pravdu. A opravdu, pak přišel příliv a ty záklopky v těch WC mísách nebyly, tak to všude do druhého patra plavalo a to byl smrad. Každý den ráno i večer při pohledu z okna z toho třetího patra mě lákal pohled na moře, kde vzdušnou čarou asi kilometr byl divný ostrov. A pořád jsem si říkal, co tam je, pojedem se tam podívat, já bych chtěl. A když jsem to říkal všem ostatním, nikdo mě moc nevnímal a taky o to nikdo nestál. Jenže já tlačil na pilu a provokoval ten šedej mor, ty tři tlustý syrský soudruhy, který ale dělali, že tomu nerozumí. Nereagovali. Záměrně. A pořád jsem je oslovoval a ukazoval jsem prsten na ten ostrov. Vždy odvrátili hlavu a odešli. Tak jsem nátlak stupňoval. Nakonec svolili a přistavili dvě motorové bárky, kam jsme nastoupili a odpluli. Všimli jste si, že těm třem šeďákům narostla boule na zadním saku? Jo, máš pravdu. Mají tam bouchačky. Takže to je nějaký nebezpečný výlet? Připluli jsme do jakéhosi divného přístavečku pro jednu lodičku a než jsme vystoupili na ostrov, měli jsme krátké školení. Překladatel překládal, co ten jeden syr varoval. Ničemu se nedivte, na místní moc nekoukejte, s nikým se nebavte. Prý nám vše vysvětlí, až dojdeme ke starostovi ostrova. Za chvíli vystoupíme na ostrov, který je umělý. Je postaven na mělčině. Sem uprostřed moře na tu mělčinu navezli kameny a postavili tenhle lágr. Možná budete první cizinci, kteří ostrov navštívíte. A držte se pohromadě, uvidíte proč. Proč říkal lágr? Ptal jsem se překladatele. Ten jen pokrčil rameny, když jsme opouštěli lodičku. A začali procházet uličkama. Uličky byly tak úzký, že dva lidi, když se potkávali, museli se náročně vyhnout. Proto tam nejezdili ani na kole, či netlačili žádné kárky. A začalo panoptikum. Proti nám chodili šourající se, kulhající se, zrůdičky. Byli jsme vyděšení, co vidíme. A jestli někdo něco říkal, tak ale strašně potichu, bál se.
1: Viděl jsi to? Neměl uši? A támhle ten nemá ruce?
2: Je, já jsem se dotkul toho slepýho. Fuj!
0: Bylo to bizardní. Byli zbídačení, zubožení, obličejích krutost a zlost. Nikdo se neusmíval, ani já. Já se navíc bál a nebyl jsem sám. Jeden hrůzo šereda se na mě podíval tak zle, že jsem rychle zavřel jedno oko, skřivil hubu a začal kulhat. Bál jsem se ho a bylo mě blbý, že vypadám tak hezky a zdravě. Co blbneš, teď jsem si tě splet s místním odsouzeným mrzákem, Milan Dudák vtipkoval. Vysvobození přišlo, když jsme vešli do nejvyšší budovy na ostrově. Ta měla o jedno patro víc než ostatní přízemní. Jednopatrový dům patřil starostovi. Když jsme si sedli k velkému stolu, starosta přišel.
3: To je taky pěkný střed, vylítlo ze mě.
0: Pozdravil nás a překladatel zas překládal, co on vykládal. Vítejte, nevím, jak jste si to zasloužili, ale asi jste protekční hosté, když jste mohli navštívit tento lágr. Co já tu jsem, tak nepamatuju, že by někdo jiný než Syřan, a to většinou jen odsouzený, tento ostrov navštívil. A to tu jsem 15 let. Asi vám bylo podezřelé, koho jste potkávali. A napadlo vás, že jsou nemocní. No, oni možná byli nemocní, ale recidivou. Jsou to zloději, vrazi, a my tu máme tresty za každý takový prohřešek. Stačí za malou krádež, usekneme ruku, ucho, za vraždu vypícháme oči, takže jste už pochopili, že ostrov je vězení. Naše obličeje byly dost vyděšené. Kam si nás to upíre dostal? Já netušil, co nás tu čeká za strašidelný hororový zámek. A pak byla diskuze a někdo se zeptal. Odsud nikdo neuteče? A starosta na tuto otázku odpovídal. A i kdyby utekl, tak každého z nich už na dosmrti prozradí, že něco provedl. Tady ty tyrani mají alespoň nějaký život. Hele, zeptej se ho, proč on neuteče. Já už teď chci zdrhnout. Starosta se usmál a řekl, připravil jsem pro vás pohoštění. A vešel někdo v seprané, roztrhané bílé košili. To je můj osobní kuchař. Když jsem si ho prohlídl, zjistil, co mu chybí. Ten je dobrý, tomu chybí jen dva prsty. No a když se otočí, tak má ještě uřízlý ucho. Mně se zvedá žaludek, koukej, jak je hrozně špinavý. A to je kuchař, jo? A starosta ukázal na velký pekáč, který kuchař držel. Tak ten vařil tuhle rybičku. To není ryba, to je mořská kráva. Okomentoval jsem opravdu velkou rybu, takovou jsem ještě neviděl. Je to jeho specialita. A já povídám, žrádlo lágr recept. Všimněte si, ryba není porcovaná. A přesto je na několik způsobů udělaná. Hlava na česneku, za hlavou na kari, od hlavy asi 15 cm na arabském koření, velký kus je na víně, jen ocas je useknutý. A ty není na ničem. Starosta se na mě dost ošklivě podíval. Ne, že by mě rozuměl, ale asi jsem měl divná gesta a udělal jsem nechutný obličej. Kuchař dal ten obří pekáč na stůl, pomalu nic jiného se tam nevešlo a odešel. My jsme si tu rybu prohlíželi a přivoňovali. Voní krásně. Soudruh se rychle snažil odvrátit nějakou možnou špatnou reakci. Co je to za specialitu? Normálně tady naházel česnek, tady koření a tady nalil víno. Ozvalo se ze souboru dudácké kapely. A do toho zas vešel kuchař. A nesl na sobě asi 20 talířů, přidržoval je svoji bradou. Talíře postavil na stůl a vybídl nás, abychom si je rozebrali. Ty vole, oni jsou špinaví, neumytý, masný, to snad není možný. Jsme se nad tím snad všichni pohoršovali. Starosta si toho všiml a řekl, to víte, na ostrově nemáme vodu a s mořskou vodou moc nejde umývat nádobí. Ale čisté to je, tomu věřte. Já si čistotu představuji jinak, povídám. Ty vole, on tu smradlavou rybu nandavá špinavýma rukama na ty špinavý talíře. Já to žrát nebudu, nebo se pobleju. Blá, mě je špatně. Můj soused papaláš komunista vzal lahev whisky a postavil ji přede mne a dal rozkaz. Už mlč, soudruhu, a vypij třeba do dna, když ti to pomůže, ale jíst budeš.
3: tak jsem si podle rozkazu lahev otevřel a zvrhnul jsem ji do sebe celou. A podle mého vzoru to udělalo ještě pár takto zoufalých. A pak jsem to s odporem dojedl. Alkohol ale nepomáhal. Bylo mi hůř a hůř. Naštěstí z toho konce si moc nepamatuju. Když jsme se vrátili na hotel, už jsem blouznil. 40 stupňů horečky a plakal jsem jak pejsáček. A prosil na všechny strany. Já chci domů, prosím vás. Udělejte pro mě jenom tohle. Já nic jiného nechci. Já chci domů. Mě je špatně. Všichni mě litovali i sebe, ale zázrak nikdo nedokázal.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zářem.

0: horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi.
1: Radio Xaver.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký den a děkuji za pozvání.
1: Předseda přísahy. Bývalý elitní policista, ale to všichni vědí. Pane Šlachto, teď reaguji na vaše vyjádření z 5.6. Tuším, že v Parlamentních listech jste pravil, že ministr Blažek musí rezignovat. Pro boha, proč?
2: Tak já jsem to neřekl jenom v Parlamentních listech, ale byla to výzva vůči ministru Blažkovi a vlastně i vůči premiérovi, protože se dostala další kouskla z té brněnské kauzy, která vlastně hýbe Brnem už nějakých rok, rok a půl, možná od výsechu Hubálka, Pavla, bývalého člena ODS, už vlastně někdy od roku 2019. A včera se vlastně dostala taková docela zásadní informace, já nevím o tom, jestli třeba občané ji úplně vnímali, ale Pavel Blažek v roce 2019 dostal výslech právě toho Pavla Hubálka, který mluvil o těch poměrech a o té bytové kauze v Brně. A on ji dostal od dalšího člena ODS, který se k tomu včera doznal novinářům a vlastně na Seznamu to uvedl, že vlastně tento výslech předal panu Blažkovi v prostorách sněmovny.
1: Ten Zdeněk Černý.
2: Zdeněk Černý vlastně, který už není členem ODS, takže asi si kluci vyřizují mezi sebou účty. Předal je to na půdě poslanecké sněmovny a pan Blažek s tím, jak teď úplně horuje, protože vlastně kvůli unikům informací a musí se i novináři se dokonce by měli postavit, dá se říct, před soudem být odpovědní, tak vlastně neudělal nic. Neřekl to jméno, kdo to předal policii. Policie to šetřil jako unik, ale pan Blažek v tomto nespolupracoval. A zejména ta pointa, proč to pan Černý uvedl a nesl to panu Blažkovi, tak bylo, že vlastně chtěl chránit ODS. Takže oni vytahují informaci vlastně z průběhu řízení a ten důvod, proč to je předáno ministru spravedlnosti, tak to je ochrana ODS v roce 2019 v bytové kauze. A pan Černý tam potom dál uváděl, že vlastně si ho potom pozval ještě primátorka Brna vlastně, byl tam i pan Blažek a chtěli další informace k té bytové kauze. Ale já si myslím, že když se teď vrátíme 2-3 měsíce pospátku, tak se dostane tam, že ministr spravedlnosti v této kauze požadoval asi už 10krát informaci od státních zástupců a chce být do této kauze informovaný. Takže pro mě to je poslední tečka, protože jestli se tam takto pan Blažek choval v roce 2019, chová se teď jako ministr spravedlnosti v roce 2023, tak pro mě ten člověk naprosto postrádá elementárně vůbec možnosti k této výkonu funkce.
1: Jak si to vysvětlujete z vaší praxi, z vašimi zkušenostmi?
2: Já jsem ještě včera večer sledoval vyjádření pana ministra Blažka. U nás v Brně říkáme Don Pablo, nebo má tu přezdívku, která se nese. Já si myslím, že teď to jasně úplně zapadá. A mně to strašně připadalo, jako bych se vrátil do toho roku 2015, 2016, kdy jsme vyslýchali opravdu ty velký loupežníky a ti, co dělají ty ekonomické kauzy, protože na co se novináři zeptali pana Blažka, tak kličkoval jak zajíc. Neuměl odpovědět na jasnou otázku, nebyla jasná odpověď, na což byste asi od ministra spravedlnosti naprosto očekávali, protože káže, snaží se kázat morálku. A myslím si, že se poučili i když to vezmu potom zpátky do kauzy Nagyová, když vlastně v roce 2013 nejvyšší soud vlastně díky indemnitě vlastně zrušil stíhání 3 poslanců, že vlastně na půdě poslanecké sněmovny si můžou dovolit páchat trestnou činnost, tak vlastně pan Blažek tím, že převzal tyto informace na půdě sněmovny, tak říká, že je vlastně chráněn ústavou a že tyto informace podávat nemusí. Ale nevím, jak na to teda reaguje občan, pro mě ten člověk postrádá úplně základní možnosti vůbec výkonu.
1: Pane předsedo, co je špatného na tom, když ministr spravedlnosti se zajímá o konkrétnosti nějaké kauzy?
2: Špatně je to o tom, že minister by neměl mít žádné konkrétnosti z probíhajícího trestního řízení. Protože minister spravedlnosti je politická funkce a to trestní řízení vlastně, a v dobách, kdy jsme byli my, tak vlastně ta kauza končila ředitelem útvaru. Takže kauza se nedostala dál ani přes státní zastupitelství a dle mého názoru je to správně a je to dobře, protože zrovna na tomto případě vidíte, že jsou tam namočeni do toho členové ODS, nebo členové, kteří z ODS nějakým způsobem souzní a k těm informacím se snaží dostat. A vemte, že v roce 2019 Pavel Blažek měl informace z výslechu tohoto člověka, který vlastně popisuje poměry té brněnské kauzy a on, že měl v roce 2019 ty informace a mohl s nima pracovat.
1: No dobře, a kdybychom si to třeba vysvětlovali tak, že hodlal provádět nějakou kontrolu nebo chtěl mít přehled, protože víte, že se vedou hluboké diskuse o tom, že státní zástupci v naší zemi, ne asi všichni, ale někteří si dělají, co chtějí, že mají neomezenou moc a tak. A myslím, že pan ministr Blažek již několikrát naznačil, že se toto musí změnit. Tak ani na toto byste nepřijal?
2: Ten trestní řád na to pamatuje. Jsou zde jasný kontrolní mechanismy vlastně v trestním řízení. A je to, když je to městský státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství, jsou tam vždycky kontrolní mechanismy nějakým způsobem. Ale ten kontrolní mechanismus nemůže být nikdy politik. Samozřejmě i on jako politik má ty možnosti, může přes své orgány vlastně na ministerstvu spravedlnosti tuto kontrolu vykonávat. Má je jasně danou vlastně až vlastně do poslední možnosti stížnost pro porušení zákona, pokud už by to bylo v kauze, která vlastně už skončila. Ale vůči státním zástupcům a policistům zejména využívá tuto to jako právě pan Blažek. A když si to potom vezme v kontextu získávání těchto informací, které jsou naprosto nestandardně získávané, protože já o tom nevím, že by pan Blažek získával o jiných kauzách, nebo byl tak úplně v jiných kauzách, než v této brněnská, tato bytová kauza, v které má, já jsem z Brna, tak samozřejmě vím, jak se v Brně o tom mluví a jakým způsobem se spekuluje o tom, že pan Blažek do této kauzy by měl nějakým způsobem, nebo by měl hodně o této kauzy vědět.
1: Dobře, ale spekulace pro dnešek nechme stranou, ale řekněte mi, k čemu by to bylo dobré panu Blažkovi, kdyby se k těm informacím z vyšetřovacího spisu takzvané bytové kauzy dostal?
2: Vždycky, když máte informace dopředu, tak můžete připravit obhajobu. Můžete připravit o tom, že když víte, že...
1: Ale on není obviněný.
2: No, není obviněný, ale může být svědek a může se stát obviněným, protože samozřejmě v té kauze zatím byly provedeny domovní prohlídky, byly sebrány nějaké nosiče datové, ať to byly telefony, ať to byly počítače, ať to byly další věci, které při domovních prohlídkách byly zajištěny. A já to, co teda mediálně sleduju, já nemám informace z té kauzy zevnitř, ale někteří spolupracují s policií a někteří z těch obviněných už tam začali vypovídat. A ono se taky může stát, že po dvou, po třech letech samozřejmě, že tomu člověku se to rozleží samozřejmě v hlavě a pod tíhou těch důkazů a důkazů z těch domovních prohlídek může spolupracovat a může právě. Může vypovídat i na ty další osoby, které s tou kauzou mají něco společného.

0: se obvinění, tak ta informace se dostane ven, takže od policie to nejspíš a státního zastupitelství není. A on to tam, ten pan Černý říká naprosto jasně. Koncipient mu dal tento výslech, protože chtěl chránit ODS, on ho vzal a v té době byl asistent poslance, myslím, že, a na půdě poslanecké sněmovny s tímto to předal i Pavlu Baškovi.
1: No ale to zní jako pohádka ovčí babičky. Jako.
0: To já si právě nemyslím. Já si právě myslím, že a ono se ta kauza hodně točí právě ohledně výpovědi Pavla Humálka, právě toho člověka, který tam vlastně, která ta výpověď měla být. Protože tam on mluví o tom, jakým způsobem se přidělovaly byty, jakým způsobem se získávaly domy. A vlastně toto měl být ten starter toho prověřování policie. Takže by to byly povídky ovčí babičky, tak si myslím, že z toho není takový pnutí.
1: Dobře, a pane Šlachto, domníváte se, že to, co tady popisujeme od začátku, má tu sílu, aby to mohlo zbourat ministra?
0: Já si to nejenom myslím, já jsem o tom naprosto přesvědčen, protože ministerstvo spravedlnosti je jedno z nejsložitějších ministerstev vůbec, které je. Teď se nevezmeme ekonomiku, ale vezmeme to, že vlastně máme trestní řád, trestní zákoník máme někdy z 60. let vlastně. A čekáme na novela zákona o státním zastupitelství. Víte, co se dělo loni s Pavlem Zemanem, s nejvyšším státním zástupcem ohledně funkční období. A těch věcí je strašně moc. Víme, jak občané vnímají spravedlnost, vnímají jako dvojí, že někteří lidi tu spravedlnost mají, někteří si ji umí koupit, někteří si pro ní mají problém dojít. A tím, že ministerstvo spravedlnosti, si uvědomte, jak je složitý. Máte tam unii soudců, unii státních zástupců, advokáty, znalce. To jsou tak silné profesní skupiny, které vlastně byste měl jako minister spravedlnosti, byste měl umět mezi nima dokázat protlačit ty normy, které jsou nové a které Česká republika potřebuje. A mě neříkejte, že vy, kdybyste byl premiér Fiala, já vám to nepřeju teda, ale kdybyste byl, a chtěl jste něco ve spravedlnosti udělat, že uděláte minister spravedlnosti Pavla Blažka. Protože podle mě ten člověk tu autoritu do těchto skupin určitě nemá. A není schopen teď po roce a půl vládnutí ty zásadní normy přinést. Mimo to, co se bavíme od začátku.
1: Jenže promiňte, to, co popisujete, ty tlaky na ministerstva spravedlnosti, ty profesní skupiny, unie, státních zástupců, soudců, bůh ví čeho, tak ve stejné pozici je ten ministr Fiala, protože toho premiér. Zase tlačí, promiňte, premiér Fiala, toho zase tlačí lidovci, STAN a já nevím, kdo všechno, TOP 09.
0: Ale právě proto, když budu chtít se spravedlnosti něco udělat, tak tam budu muset dát ministra, který bude naprosto nespochybnitelný právě do těchto skupin, protože určitý skupiny budou vždycky zklamány, protože vente jenom, když děláte dokazování a na jedné straně máte policii, státní zastupitelství, na jedné straně máte obhájce. Obhájci chce, aby samozřejmě to trestní řízení bylo co nejsložitější, aby tu obhajobu tam nějakým způsobem mohl konat, aby měl možnosti té obhajoby. Policie a státní zastupitelství chce, aby to samozřejmě bylo co nejpřímočařejší, aby to bylo rychle, aby bylo před soudem co nejdřív ta kauza. Takže tady se to bude utkávat a ten ministr spravedlnosti tam musí sehrát hodně, hodně důraznou roli vůči ním a samozřejmě potom vůči koaličním partnerům, protože nedovi si představit, že se s Pirátama a s lidovcema domlouvám o způsobu dokazování.
1: Vy takového člověka, takovou osobnost, která by byla všemi respektovaná, alespoň trošku znáte?
0: Podle mě by to měl být určitě soudce z nejvyššího nebo z vrchního soudu.
1: Ministr spravedlnosti.
0: Ministr spravedlnosti, pro mě by to měla být taková autorita, která prošla už si prošla určitýma zkušenostma. Vím, že jsou to lidi, kteří učí na Karlově univerzitě právo, kteří mají nějakým způsobem rozhled a nejsou propojeni s žádnýma těma vlivovými skupinami. Tam bych to viděl já. I to, že trestní řád by měl psat někdo, kdo není ani jeden z této vlivové skupiny, ale mělo by to zajisté akademické půdy a ti ostatní by k tomu měli spíš být přizváni.
1: Jaké je stanovisko či názor přísahy na teď aktuální ekonomickou situaci? Mám na mysli ten obří dluh 271, myslím to jenom
0: 271 byl teď po těch pěti měsících.
1: Po těch pěti měsících.
0: Má být 295.
1: A vypadá to, že to nebude lepší, ale třeba budeme překvapeni vy jako politický subjekt. K tomu máte jasně vymezené stanovisko?
0: Víte, já jsem očekával celou dobu, my se bavíme o rozpočtu rok 2024-2025. A já jsem pořád očekával, kdy se začneme bavit o roku 2023, protože když jste viděli, jak začaly nabíhat jednotlivý měsíce, tak muselo být už úplně od začátku roku, nebo po dvou měsících už bylo úplně jasně, že my nemůžeme s rozpočtem 295 miliard, my nemůžeme výdaní v roce 2023 a my se pořád bavíme.

0: Myslím, že to tom, 296.
1: Nebo 296, jasně. To, co bylo jakoby letos. Ale vlastně my už teď jsme skoro vyčerpaní a do prvních pět měsíců jsme vůbec nemluvili o tom, co letos budeme dělat. Představil se první konsolidační balíček, který musím říct, že vzbudil velký údiv. Vzbudil i u ekonomů pravicových, kteří jsou blízcí vládě, což je takový docela už až zarážející, že ani tam, kde ta podpora předtím byla vlastně, tak ta podpora tam úplně není. A máme 14 dní po té dlouhé tiskové konferenci a vlastně ministr Stanjura přichází s dalším balíčkem nebo s dalšíma opatřeními, které vlastně budou přesně k tomu, co říkáme, k záchraně rozpočtu na rok 2023. Pro mě je to to, že voliči Spolu nejspíš očekávali, všichni jsme věděli, že bude problém ekonomický. Babiš nechal 395 miliard, věděli jsme, že něco se bude muset dít, ale voliči Spolu nejspíš očekávali, že přijde aspoň vláda, která bude nějakým způsobem kompetentní a bude umět ty ekonomické dopady nějakým způsobem naplánovat a bude umět říct, kde budeme. To jsme se zatím nedozvěděli. My ten balíček tímto způsobem odmítáme. Já jsem si udělal takový domácí úkol a udělal jsem si ho s tím, že jsem se podíval na lidi, kteří jsou kolem pana ministra Stanjury, kteří vlastně ovlivňují.
0: Takže vy ten problém vidíte opravdu persona pana Stanjury.
1: Já vidím naprosto jasně, protože je to člověk odpovědný za ministerstvo financí. Myslím si, že já jsem před předvolební kampaní byl, když sledovali úplně nesplnitelné věci, nebudeme hýbat daněma. To asi nemá cenu, aby jsme to tady celý opakovali, to, co spolu slibovali. Ale potom se začali probleskovat v těch politických kauzích, že jsou to lidi, kteří pana Stanjuru ovlivňují, kteří jakoby mají silný hlas na ministerstvu financí. A já jsem se potom podíval, kteří lidi to jsou. A já nevím, jestli si občané uvědomují, ale třeba ředitel kabinetu pana Stanjury je Filip Benda, bratr Marka Bendy, vlastně celoživotního poslance, člověk, který vlastně už u Stanjury dělal ředitel kanceláře, když Stanjura byl vlastně v době myslím, Nečasové vlády byl ministrem, tak vlastně i tehdy už mu dělal ředitele kanceláře, nebo kabinetu, promiňte. Myslím si, že Marka Bendu nemusíme představovat, poslední jeho nápady ohledně nižšího zdanění hazardu a podobných blbostí. Já si myslím, že nad tím zůstává rozum stát. Dalším náměstkem pana Stanjury je Roman Binder. Ten pracoval na mediálně analytickém oddělení ODS a pan Stanjura ho dal jako svého náměstka, je teď místopředseda dozorčí rady ČEZu. A třetí takový docela zajímavý jméno, jeho tajemník je Tomáš Bartovský. Dříve byl tiskový mluvčí ODS a vlastně teď je blízký u pana Stanjury a vlastně má mu připravovat ty politické a vlastně ty politické přesahy ministerstva financí vlastně asi do vyjednávání, do politiky a do toho rozpočtu, aby to bylo nějak schouknuté.
0: O čem to svědčí?
1: Svědčí to o tom, že návrat staré ODS, protože když vidím ty jména, tak jsou ty staré 90. roky a je to přesně to, co ODS dělal. Místo odborníků, lidí, kteří jsou svázaní pouze funkcema. A když to potom vezmeme s tím dopadem, to, co předvádí na ministerstvo financí, nebo co předvedlo ministerstvo financí, tak si myslím, že a možná teď trošku odskočím. Víte sám, že mají nerv, mají ekonomy, kteří si myslím, že v republice jsou poskládáni hrozně kvalitně a hrozně dobře. A stejně na ty jejich rady nejdou, nebo nějakým způsobem to nedotahují do konce. A vznikne z toho takový kočko-pes. To je, jak když kočička s pejskem vařili dojet. A bohužel, když potom vidím takový jména, který má obklopen pan Stanjura, a vidím, že to ani není vykomunikovaný do pětikoalice, protože ta pětikoalice se sama dovnitř jakoby dovnitř mele, tak ani s těmato jménama není schopen, myslím si, jako minister financí pracovat.
0: Není ta příčina toho dluhu úplně někde jinde náhodou, než na ministerstvu financí? Ceny energie, ruská válka, jasně. COVID.
1: Já teď neříkám s tím, že, a říkal jsem to na začátku, všichni věděli, že 395 miliard po COVIDu, po Babišovi, že to nemůžeme stáhnout jenom takovým způsobem. A očekávali jsme ty kroky k tomu, jakým způsobem se zlepší. A mě tam třeba úplně chybí. Ten začátek by měli začít sami od sebe. Chybí mě tam zmrazení platu politiku, snížení počtu. Máme jenom 11 miliard, kam se míří na úspoře státu, jakoby na výdajové stránce. 11 miliard je strašně málo. Při 280 miliardách, které dáváme za platy státních zaměstnanců, ten stát musí chtějí nechtět, musí být dořezat. A tam musí být v prvé řadě vidět, že tam je to sádlo, které bude řezat. A to mě chybí v těch prvních krocích, které budou. A naprosto se ztratilo, a to bylo i za Babiše, kde se začneme bavit o daňovkách, o tom, kde budeme danění velkých společností, danění dividend, který naprosto zamlčujeme a vůbec o tom nemluvíme. Budeme brát mě našim potřebným, ale tady ty velký hráči, to těžký, to složitý, mě naprosto v tomto balíčku chybí. A to je věcí ministerstva financí.
0: Vy říkáte 11 miliard ořezat je málo. Jak byste řezal vy, pane Šlachto?
1: Já bych, bohužel toho času už teď není málo. Ale jediný, k čemu můžete teď přistoupit.
0: Toho času není málo?
1: Není málo jakoby k tomu, abyste byl schopen teď ty finanční, když máte 270.
0: Tak, abychom si rozuměli.
1: Už je málo času. Tak. 271 miliard, jestli máte teď, má být 295. Tak bohužel se nebude dát přistoupit ničemu jinému, než že svážete jednotlivý ministerstva. A budete jim muset vzít minimálně 10-15% na provozu.
0: Jako ostrým řezem všem?
1: Ostrým řezem naprosto. On to udělal Kalousek v roce 2007-2008, když my jsme se soužili. Já jsem byl ředitel útvaru, který byl odpovědný za finanční prostředky. Měl jsem asi 200 nebo 300 milionů, s kterýma jsem pracoval. A musím říct, že ráno jsme se probudili a když to skoro řeknu obrazně, ze 4 spisovářů 3 byly vypnuty, aby voda neprotíkala. A měli jsme tam jenom jeden a takto jediný jste byli schopen ušetřit. Jiným způsobem teď už to nepůjde, protože sám víte, že ty opatření, které říkají, jsou dlouhodobější, není to o roce, o dvou letech.
0: No právě.
1: Minimálně o svázání. No minimálně o svázání a nedebatovat o tom a říct 10-15% z každého ministerstva z provozních výdajů. Jiným způsobem teď už to nepůjde.
0: No dobře, ale pane Šlachto, co řeší nějakých 296 za tento rok? Modleme se, aby byly dodrženy alespoň, protože to je všechno málo. Do budoucna byste tedy ořezal ostrým řezem ty jednotlivé resorty, anebo třeba hýbnul nějak zdaněním, nebo...
1: Samozřejmě, a to říkají odborníci samozřejmě taky, že bez hýbání daněma vlastně už nejste schopen jakoby dostat, dobrat se, dá se říct,
0: a hýbat jakým směrem? Teď hýbat, se tam na stanovisko hýbat,
1: pro nás je to, pro nás jednoznačně bylo, že a tam bych vládu pochválil, to byla dvojitá sazba DPH, kterou nějakým způsobem navrhují v současné době. U nás ale ne 12-21%, který v současné době navrhují. Ale pro nás bylo, že spíš zařadit ty nejpotřebnější potraviny pro ty potřebny, protože opravdu už tady máte milion lidí, kteří už jdou, dá se říct, na dojaz. Takže základní potraviny do nulové sazby udělali to Poláci, udělali to Rakušáci, Němci šli na 7% a spíš potom nechat 21% a 10% to, co bylo. A do nuly jenom srazit to, co bylo. Takže nechat to ve dvojí sazbě, to si myslím, že je pochvala, ale vytříbit ty potřebné věci pro ty potřebnější pro naše. A samozřejmě tam, kde nasypat peníze, a znovu se vracím zpátky k tomu, máte tady připojit 100 miliard odteče z této České republiky, odteče na daních, na dividendách, na peníze, které můžeme vrátit zpátky.
0: Řekněte mi už jenom krátce, jaké je stanovisko přísahy k takzvanému manželství pro všechny?
1: Je to velmi složitý téma, velmi složitý. My jsme ho do přísahy i sami komunikovali a tady musím říct, že pokud bychom byli ve sněmovně, tak určitě by naši poslanci hlasovali podle svého vědomí a svědomí, když to řeknu tímto způsobem. V žádném případě bychom nedělali žádný doporučení.
0: Jak byste hlasovali?
1: Já bych chtěl vidět návrh zákona, chtěl bych vidět zejména majetkový vztahy mezi vypořádání vůči dítěte a vůči tomu a podle toho bych se rozhodoval.
0: V principu jste ochoten říkat vztahu dvou mužů nebo dvou žen, že to je manželství?
1: Pokud to bude právně a pokud to bude právně schopnělný, tak já s tím problém nemám.
0: Těším se na příště, nashledanou.
1: Já takové děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Robert Šlachta.
2: Hraje vám Radio Xaver.
0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere.
0: 81. díl? To možný?
3: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
3: A myslíte výšku?
0: Výšku.
3: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst. Mm.
0: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
3: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
3: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
3: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem... OK, okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
3: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
3: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
3: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
3: ano.
0: Kopanec, víte, co je?
3: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
3: 3200 kostí.
0: Jeden kopanec.
3: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
0: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Berna poskytovala obvyklý vzhled podniků toho druhu. Zelené stolky byly plně obsazeny pány i dámami a v místnosti se těžce převaloval tabákový dým. Ba nechyběli tu ani šachisté. Utrpení, které jim působil hluk, zračilo se v jejich soustředěných tvářích. Avšak nikdo jich nedbal. Pozoroval jsem, že jako všude jinde i tu byli šachisté nejméně vážení, snad proto, že jsou hosté příliš nevýnosní. Pan Lebeda mě představil panu řediteli Justicovi, jehož klidná otylost vzbuzovala důvěru a dávala tušiti rozvážného a zkušeného hráče. Sotva jsme usedli ke stolku, tu vynořil se odkudsi smoking, v němž vězel mladík s knírkem. Na tenkém krčku vyklala se mu příliš velká hlava a jeho tvář byla pomačkaná, jak to vídáme u novorozenat. Údělem mladíkovým bylo vésti časté půtky s monoklem, jemuž se asi nelíbil pobyt v této dětské tváři. Ten jinoch zahuhňal několik slov, z nich jsem vytušil, že onen monokl s knírkem je celkem vzato doktor Znamenáček a úředníkem ministerstva zahraničí. Zahrajete si s námi, pane doktore? Otázal se jej bodře pan ředitel Justic. Spozoroval jsem, že pan Lebeda nespokojeně zavrčel. Hráti? Zahuhňal mladík, upevňuje si monokl. Se hraje? Ambojamo. Tak licitovaný mariáš, tuším, jak? Tak jest. Umíte hrát ambojamo? Pod smokingem rozzuřil se krátký boj. Konečně knírek s jakýmsi odhodlaným úsměvem usedl. Smluvenou party bridge, pronesl jako na omluvu, čtvrtý se ještě nedostavil, politování hodná nedochvilnost. Sesa, možná zatím pohrátí ambojamo. Milý pane, přerušil distingovaný monokl pan Lebeda, mariáš se nehraje zatím. Buď se hraje, nebo se nehraje. Pardon, omluvil se mladík a zručně zamíchal karty. Ukázalo se, že onen knírek projevuje pozoruhodné schopnosti hráčské. Avšak spoluhráče dráždil onen schovývavý úsměv, jimž mladík provázel svoji hru. Zejména panu Lebedovi nelíbily se drobné chyby, jichž se monokl dopouštěl a které dělali dojem úmyslnosti. Oh la la, omlouval chybné vynesení. Jaký si faux pas. Prosím, omluvte mě, dlouho nehrál tuto hru. Odvykl si, pobyt v cizině zajisté. Tam ona hra neznáma. Hráli jsme se stísněnou myslí. Přítomnost mladíkova působila nám nevolnost, jako bychom polkli kostěný knoflík. Avšak brzy byli jsme zbaveni jeho společnosti. Do herny vplul těžký oblak moderního parfému a s ním kudrnaté mikádo, zbytečně hluboká dekoltáž a jasnými barvami pomalovaná líc. Milosti, vzkřikl mladík a hnal se dámě po ruce. Dobrý večer, doktore, zašveholila dekoltáž. Společnost je zde? Všecko připraveno a zmíráme touhou po vás, povykoval mladík. Obrátil se k nám. Páni prominou, zadán na bridge. S pánem Bohem, zařval pan Lebeda svým sklepním basem. Nad naším stolkem se rozhostilo ticho. Po chvíli jsem se otázal, kdo byl ten pán? Výtečný mladík, zvolal nadšeně pan Justic, jehož temperament nutil všecko posuzovat i optimisticky. Pan Lebeda temně vrčel jako pes, jemuž odnímají kost. Bylo viděti, že se v něm převalují mračné myšlenky. Vytáhl slámku z viržinky a ukázal k oknu. Poleďte tam, velel. Pod lampou se stínítkem ze zeleného hedvábí seděli čtyři hráči. Pán s monoklem a dáma s hlubokou dekoltáží mezi nimi. Drželi karty v ruce, ale jejich tváře připomínaly kamenné masky soch, jaké jsme zvykli vídati na státních budovách. Tato partie byla pokryta jinovatkou chladného mlčení. Zdáli se provozovati velebný, davu nesrozumitelný náboženský obřad. A když někdo z hráčů vynesl kartu, tehdy činil tak s takovou váhavostí, že připomínal některé filmové scény, jejichž tempo jest určeno zpomalovacím aparátem. Co činí? Tázal jsem se. Co činí? Opáčil pan Lebeda a zachechtal se potupně. Hrají bridge. Bridge? Vzkřikl jsem. Jak zajímavé. Můj zvěčnělý tatíček přál si poznati tuto hru, ale nebylo mu to dopřáno. Snad by bylo dovoleno přihlížeti. Zadržte, zvolal pan Lebeda hromovým hlasem. Půjdete-li k ním, pak vás nechci znát. Mlčel jsem udiven. Ještě nikdy jsem neviděl svého patrona tak rozkaceného. Ten zadýmal z viržinky a pak pokračoval řezavým hlasem. Bridge. Představte si hru, ve které se nemusí přebíjet.
1: Opravdu?
0: Ano. A dále vězte, že není dovoleno během hry platit.
1: Jakže?
0: Ano. Oni zapisují výtěžky i ztráty do sešitku. A po skončené hře se nějakým nenápadným způsobem vyrovnávají závazky. Během hry se musí zachovávat naprosté mlčení. Kárati spoluhráče, vytýkati jeho chyby, jásati nad vítězstvím, tupiti poražené je šoking.
1: A prosím vás, co pravíte?
0: Tak jest. My čeští lidé jsme živého temperamentu. Naší národní povaze hoví hry, při kterých možno uplatňovat i tradiční pořekadla a břitká úsloví, jež jsou nám drahým odkazem našich předků. Není ani na úkor hry, jestliže při ní hlasitě prospěvujeme. Při některých situacích je to dokonce nutno, jak sám víte. Když jsi za mořem byla, zapěl jsem s porozuměním zajisté. A nyní jsme svědky tendence roubovati bridge na náš národní organismus. Představte si, kamaráde, že po skončené hře, třeba byste byl těžce zničen, máte povstati, úctivě se spoluhráčům pokloniti a poděkovati se I thank partner. Ještěže nežádají, abyste s obnaženou hlavou zaspíval Home Sweet Home. Udeřil na stůl a zvolal. Zvítězili jsme ve světové válce, nebo jsme byli poraženi? Což jsme, rabi cizáků nebo samostatný národ? Jsme svobodni po 300leté porobě nebo jsme nadále spoutáni? Dáme si rušit i naši domácí tradici a vydáme se v plen cizákům? Nikdy, zahlaholil pan ředitel Justic. Nastala chvíle mlčení, kterou přerušil pan ředitel Justic slovy. Dlužno se vším souhlasit, co řekl přítel Lebeda. Já sám se přiznávám, že jsem byl mnohdy okolnostmi nucen hráti tuto hru. Věřte mi, že nemám příjemných vzpomínek na bridge. Kdysi jsem se zapomněl a vytkl spoluhráči, že hraje jako ponocný. Byl z toho jakýsi konflikt. Kýchl do kapesníku, zatroubil na nos a rozváděl svou řeč. Náš přítel Lebeda zapomněl uvést ještě jednu okolnost, která svědčí v neprospěch bridge. Je to nekonečně dlouhé pauzírování. Během pauzírování vám narostou vousy, můžete se dát oholit, vyřídit některé záležitosti a ještě vám zbude čas kochati se pohledem na kožené tváře vašich spoluhráčů. Kdybych se neobával, že vás budu nudit, vypravoval bych vám příběh, jenž charakterizuje funebrácké tempo oné hry.
2: Vypravujte, povzbudil jej pan Lebeda.
0: Přineste mi jedno moka, obrátil se pan ředitel Justic na číšníka a pak pokračoval. Znáte příběh lorda Blackberryho?
1: Neznáme.
0: Ovšem, přihodilo se to v dobách mého mládí. Tehdy mne obchodní záležitosti nutili cestovat po světě. Přihodilo se to, tuším, v Leicesteru. Ne, nikoliv, v Londýně. V letech 90. Onen případ je v kriminálních análech londýnské policie zaznamenán podle jména Aféra Miss Rebecky Flowerové. Slyšeli jste něco o mistru Sullivanovi, členu tajné policie?
1: Nikoliv.
0: Výtečný chlapík tento mistr Sullivan. Bystrá hlava.
2: obratný ku podivu. Teprve nedávno, jak mi sděluje můj obchodní přítel, odešel do penze. Ještě dnes ve svém vysokém stáří je proslulý jako obratný hráč golfu. K věci, pane řediteli, ba, máte pravdu, jsem poněkud rozvláčný. Tedy, v Londýně jest starobylý Good Yellow's Club. Zatraceně, kdy mi přinesou to moka?

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo

Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát a jinej zase z domů utíká. A déšť umyl vlasy a s nima smutky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná já. A holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradí.

čas, tvůj čas. A když jdeš potom krádu prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Veselý.
1: Mám spoustu dotazů. Dvě takové konkrétní věci a zajímá mě velmi váš názor. Někde v médiích jsem se dočetl, že německá jakási pobočka KFC, víte, co to je? To je takové to kuře
2: to
1: fast.
2: To není jméno, ano.
1: Tak měli nějakou akci, kdy říkali, že v rámci křišťálové noci si můžete dát takové a makové kuře. Zaregistroval jste toto?
2: Ne, nezaregistroval. Já tam nechodím.
1: No, ale tam to byl takový celonárodní skandálek z toho. A já si říkám, jestli je toto v Německu možné.
2: Mysleli tu křišťálovou noc?
1: Výročí křišťálové noci. Aha. KFC. Křišťálová noc. Řetězec, tady už to máme. Podívejte se. Řetězec KFC šokoval německé zákazníky, v reklamě použil narážku na křišťálovou noc.
2: Aha, jasně.
1: Víte, to oni zapomněli, nebo...
2: Ne, ona reklama dneska právě proto, že vlastně to je taky příznačné. Finanční kapitalismus je v krizi, ve velmi hluboké krizi, která se projevuje zejména tím, že produkuje zboží do nasycených trhů. Prostě my máme ve skutečnosti, to jsou ty západní společnosti, včetně naší, nasycené. Ty trhy jsou nasycené, jde jenom o otázku přerozdělování. Tyhle ekonomické rozměry zatím nechme stranou. A do toho těch nasycených trhů se snaží podnikatelé vtlačit zboží, které vlastně nikdo nechce, už nepotřebuje. A proto používají i takovouhle nevkusnou, naprosto nevkusnou reklamu. Ona vyvolá pozornost. A ta vyvolaná pozornost může vést ke zvýšení obratu.
1: Já mířím trošku někam jinam. Ano. Ještě, pane doktore, k tomu, jestli už toto není zapomenuté téma. Že prostě, když si někdo bude dělat reklamu Křišťálová noc, anebo to bude příště křupavé kuře s Hitlerem, takže už se to nikoho nedotýká, ale nedej bože, jak byste tam dal něco o LGBT anebo nebinárních lidech, protože to se dneska nosí.
2: No, asi to tak je. My víme i tady, že vlastně naše mladá generace vlastně neví nic o 68. O invazi Sovětského svazu tady, neví, kdo tam všechno bojoval, jak se to všechno odehrálo. Prostě tady je deficit vědění, já jim to nevyčítám, možná bych to vyčítal v škole, ale ani to ne. Prostě uběhl určitý čas a lidé ztratili tu citlivost pro to, co se tenkrát odehrálo. Tohle to mi ani tak nerozčiluje, nebo nepovažuji to za něco prazvláštního. To je běh doby. My si to pamatujeme, já si to velmi dobře pamatuju, vím, jak se věci odehrávaly a je moje povolání, abych měl to historické vědomí, ale nemůžu očekávat, že to průměrný člověk má také.
1: Další věc, a já se na to v poslední době tady na streamech XTV ptám skoro každého, protože mám pocit, že už dlouho u nás nikdo tak nepřestřelil, jako ministr Rakušan s tím Putinem v obalu na mrtvoli vedle české vlajky, notabene na český státní svátek. Co si o tom má myslet, pane Robejšku?
2: No a já bych to pojmenoval jako voodoo politika. My víme, že ty voodoo kněží se snaží právě s tajemnými kouzly, ale fakticky bych řekl, na pozadí vlastní bezmoci přičarovat něco, k čemu nejsou schopni objektivní silou. To znamená, pak vyrobí panenku, která má obličej nepřítel a píchají do ní špendlíky. To můžou voodoo kněži, to můžou dělat, a když jim na to někdo chce platit, to v pořádku. Mně to přijde trošku podivné, ale zase zároveň velmi pochopitelné politice, protože dnešní politika je v větší části jenom symbolika. Dnešní politika se odehrává ve slovech, po kterých nenásledují skutečné činy, v gestech, vlajka sem, vlajka tam, deklaracích, jak se tak říká, silných signálech a takových těch, co jsme třeba zažili nedávno na Pražském hradě, takové to setkání všech a vytváření dojmu, že se všecko změnilo, nic se nezměnilo. To znamená, my máme politickou třídu, která je z velké části bezmocná, zejména pokud jde o malé státy, bezmocná v tom mezinárodním rozměru, ale sugeruje něco víc, než je tím, že používá tuhletu mocnou symboliku a pak to skončí právě tím, že se o tom dá hovořit jako o vůdů politice v obrazech a symbolech něčeho, co fakticky dokázat nemůžu, ale vytvářím dojem, že jsem silnější, než jsem.
1: Ještě než se podíváme na dotazy našich diváků, v pátek jsem sledoval na YouTube, pane doktore, vysílání, tuším, že to pořádala ta strana Svobodní o budoucnosti české pravice, promlouvalo tam několik lidí, bylo to několik hodin, přišlo mi to docela zajímavé a já si říkám, jestli ještě vůbec je u nás pravice, levice a teď ty stávající strany, které třeba bychom mohli změřit jejich účastí v poslanecké sněmovně, která z nich je vůbec nějaká. Jestli je
2: právě.
1: aspoň středová, nebo no, aspoň trošku levicová, aspoň trošku pravicová. A navíc mám pocit, že se nám někdo snaží navlít takovou jako zvláštní ponožku někam a říká vlastně, my jsme pravicová vláda a já v Čechách nic levicovějšího nepamatuji. Můžete to trošku vysvětlit, jaká je pravda?
2: Už strašně dlouho, nehrají politické ideologie pravolevé vůbec žádnou roli.
1: Čemu říkáte strašně dlouho?
2: No strašně dlouho je minimálně od voleb 16-17, prostě v těchto těch, ale už dávno předtím v těch západních společnostech, kde se to dalo, jak řekl bych, podrobněji sledovat a nebylo to tak zkreslené, protože naše demokratická historie posledních je poměrně krátká, to znamená, tam ty jevy jsou, nejsou úplně tak vyhraněné, ale v těch západních společnostech už dlouhá léta, můžeme se, a to jsou jistě dvě dekády, můžete sledovat naprosté odcizení toho levé, pravé, dotažení něčeho, co by opravdu deklaroval sociální demokracii jako levicovou sociálně demokratickou stranu, nebo naopak tu konzervativní, dejme tomu Německu CDU, CSU, nebo ve Francii. To znamená, tohleto dělení, ono to trošku svádí k dlouhým přednáškám, a to nechci dělat, ale jenom jednu větu chci říct. Tohleto dělení levice je pro rovnost, pravice je pro svobodu, to už dávno ztratilo svůj obsah. To je něco, možná i z části proto, že svého času, než začala ta poslední přiostřená krize finančního kapitalismu, i oprávněně, protože problém rovnosti a svobody byl, dejme tomu, v roce 2000-2005 v západních společnostech víceméně vyřešen. To nebylo, tam už šlo prostě o niance. A když se dneska podíváme na to, jak třeba to ten požadavek rovnosti vyústil do LGBT, tak je to projev právě hledání něčeho, co by se dalo pojmenovat jako rovnost a tím by se dala získat pozornost a sympatie lidí. To znamená, tahleta ideologická slova ztratila v konzumní společnosti už dávno význam. A teď právě v tom váku, ve kterém se nacházíme, se ptáme potom, jak by vlastně měla vypadat správná politika. Ale ta odpověď, ať kolegové od Svobodných prominou, ta nemůže být pravá, levá. Tak to nejde.
1: Takže je úplně zbytečné, vzhledem k tomu, co říkáte, klást otázku, kdo je u nás pravicový a kdo je levicový.
2: To určitě je.
1: No je, ale já se aspoň zeptám, jestli alespoň ta ODSka lze, jako jestli můžeme považovat ještě aspoň částečně za pravicovou stranu.
2: No nemůžeme. Ono nejde si vybrat jednoho člena strany, který hovoří, dejme tomu, s nějakým náznakem z dozvuky pravicovosti a říct si, no přece tam jsou nějaké hlasy, my si musíme dívat na celkovou politiku a ta celková politika není ani tady, ani jinde, není pravicová nebo levicová. To je lavírování, to je bruslení mezi problémy a výzvami. Problémy ve smyslu musíme jednat a výzvami tohle by se mělo asi udělat. A to všechno pod vlivem zejména silných ekonomických hráčů, kteří tou politikou tahají. Oni jsou ti, kteří určují směr.
1: Pane doktore, je důležité, kdo bude příštím českým prezidentem?
2: Není.
1: Není.
2: Není.
1: Je to,
2: je to důležité v tu chvíli a bylo by to důležité, kdyby tam byl nějaký kandidát, kterého bych třeba i já mohl volit. Tím nechci říct, že jde to kvůli mně, spíše o to, že tam by tam, že i někteří lidé z těch, kteří se na nás dívají, by si řekli ano, mezi těmi bych si vybral tohle toho. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo důležité, ale jenom v tom okamžiku volby, jako potvrzení něčeho, jako ano, dosáhl toho, máme prezidenta, o kterém můžeme říct, za ním stojíme, ale fakticky i v souvislosti s tím, co jsem před chvilkou rozvedl o reprezentativní demokracii, je náš notabene, jenom spíše ceremoniální prezident, v tom každodenním mocenském koncertu zanedbatelná veličina. To je zanedbatelná veličina. On nemůže vlastně nic a teďko ještě méně než předtím, protože ti velcí hybatelé, kteří jeho a vlády ovlivňují, ti se neptají potom, co by si přál český prezident jménem X nebo jménem Y.
1: Očekáváte tu prezidentskou kampaň ostrou?
2: Asi ano, ale zase řekl bych, je to takové trošku maňáskové divadlo.
1: Protože tam... Z toho, co teď víme, vybral byste si jednoho kandidáta?
2: Ne.
1: Nevybral?
2: Ne.
1: Ne. Já bohužel taky ne.
2: Já jsem celou dobu vlastně v posledních letech volil menší zlo a teď už nejde ani to, pokud jde o tu volbu prezidenta. Tam prostě je to... Teďko nemyslím ty, kteří tam jdou z mě nepochopitelného důvodu, aby se zviditelnili, kteří prostě nemají vůbec žádnou šanci, myslím, že jich je 21. Ale teď mluvím o těch, kteří jakou s takovou šanci mají, tak tam prostě není, co bych si vybral.
1: Mrkneme na dotazy našich diváků. Tak zaprvé děkujeme panu Heclovi za donate. Josefe, děkujeme. Tak... Já tady, pane doktore Rubejšku, takhle zalistuju. Milada píše, zdravím Xavera a skvělého pana Rubejška, Milada.
3: Děkuji.
1: Víte, abyste si... Tak, dobrý večer vám, pane Xaver, i hostovi. Díky za super stream s Tomášem Lukavcem. Tam jsem byl teď u pana Lukavce, co by host, vy jste tam byl taky.
2: Já teď, no, koncem listopadu přijdou dva díly se mnou.
1: Dva díly dokonce?
2: Dva díly, no já, když mluvím tak dlouho.
1: Andrea Purpura nám posílá 1000 korun, jo? Ta to bere za dobrý konec. Zdravím tentokrát z Otrokovice. Po amerických volbách jsem na pár dnů v České republice a pokud můžu mluvit za sebe jako voliče ve státu Illinois, tak tam se můžete na hlavu stavět a nic nezměníte. Mocenská elita je předem jasná.
2: Rozumíme si, Purpuro.
1: No vy jste to tak... Andrea. Co to je?
2: Výsledky
1: v Illinois máme, pane doktore.
2: Ano.
1: Teď tady píše Felix, v naší západnej civilizací, to je slovenský, mám vám to překládat?
2: Mně ne, ale jsou lidi, kterým se to překládat musel.
1: Prevzala moc forma vlády, kterou definujeme jako ochlokraciu, jestli to čtu dobře. Vidíte to slovo?
2: Ochlokracie, ano.
1: Čo sa pan doktor snažil v úvodě pojmenovat? Jo, tak ten
2: no, Felix vám oligarchie, tedy já, dobře, no, to.
1: Jo, ale dávám pojmenu. Vám za pravdu. A teď Jan Vendelin Hála posílá 10 liber a píše ústava. U ústavu stála, ty, co kolem chodili, na malík si dala, ústavička maličká je, nevyspělá zcela k tomu, komu pochutí je, toho čeká celá, a ještě to pokračuje, ústavička zubatá je, na pána si hraje, za rohem se v cukuletu taju plně kaje, pane doktore, a je jedno, z jakého je kraje, můžu za tento odpor jít do vězení? To asi ne.
2: Já myslím, že to je příliš symbolické na to, aby tomu cenzoři rozuměli.
1: Tak a teďka tady píšeš Vendelin jednou. Ústava je rovnováha, je to plynulý děj, co plyne v čase a není narušován žádným negativním vlivem. K čemu nám tedy je, když ona v sobě určuje rovnováhu a dnes ji nedokážeme použít jako etalon bytí?
2: Já bych neříkal takové... my, já bych, pane Menilí, neříkal my, spíš bych říkal oni. Jako, jestliže jde o to, kdo porušuje ústavu, tak to nejsou, tak to není normální člověk, tak to jsou lidé, kteří mají možnost z nějakých důvodů, ať už věrohodných nebo méně věrohodných, prostě čas od času vypnout. A děje se to tak všude, ne jenom tady. A pak potom po několika letech a několika soudech se ukáže, že to bylo nesprávné, že to bylo protiústavní, ale koho to potom už zajímá.

0: vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Jdeme každý po svým. Ale aby prostě... To jsou všechno ženský, který potřebují prachy. Tak chodí na a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když to ne, když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni tři bílí. A Baltazar má být černej, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni tři bílí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
2: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že já čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
2: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama 200, to je důležitý říct. Že?